0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních Shakespeareovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
1: Ano.
0: A tam jsme probírali Guillem Pokebuli. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
1: Jo. Já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a pokaždý jsem se neholil.
0: Paráda.
1: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
0: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší. Jak to? Proč?
1: Ano, miluji rozhlas. Tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky, přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
0: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
1: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou, Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
0: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
1: Ta se pořád míchá.
0: Ta se míchá.
1: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Minulý rok, nebo předminulý rok, byl právě takový rok, který se

0: Pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád, jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
1: Na JIPce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
0: Přepracovaný. Jirka Vyhorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na JIPce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to rok a čtvrt, rok a půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
1: A co jste změnil?
0: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
1: tak je dobře.
0: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
1: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
0: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
1: června. Na konci června prostě.
0: Ano,
1: co tam hrajete?
0: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je a on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
1: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
0: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím a je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvědčuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
1: To plánujete taky?
0: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel jakoby, no, bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září od 10. na Zábradlí probíhá křest a do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme na Zábradlí s Petrem Erbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela a nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout. Protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
3: Stále.
2: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra. Tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova ano, a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara?
3: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
2: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
3: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
2: Fakt?
3: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
2: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
3: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se to začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v ničem, kde bych jako být nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
2: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
3: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
2: No, ona vám tyká.
3: Jo.
2: Tak co to je?
3: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jedinej v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu. Jako určitě Uvnitř banánu.
2: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
3: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
2: Takže už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, ano. Uvnitř banánu jste zmínil a O Pavlovi.
3: Ano.
2: Je toho dost? Jak často hrajete do měsíce?
3: No teď se toho právě dost naopak dernierovalo. Vlastně dernierovali naše milované Hamlety. Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Mila Kenick hrál, Macbeth šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. A tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
2: Já jsem na to nezapomněla. Mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
3: Já tomu rozumím moc dobře.
2: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
3: Víte, já mám králíka.
2: V rozhlase.
3: A je to půl roku, co mám králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupili do Zverimexu pro pejska do brudky. A...
2: Děkuju.
3: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že uvidím Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.

0: Fine.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.
2: Fine.
0: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
2: Fine.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí. To má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
2: Jo. No,
1: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
2: no,
1: trošku
2: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. A protože já, to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo. To je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak. Byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což je zaměstnaný Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si... Ale
1: Proč to divadlo na zábradlí?
2: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jedno pražský divadlo nebo český
1: divadlo. A asi nám neřeknete, jaká to byla divadla.
2: To se asi nedělá, nebo já myslím,
1: jasně,
2: že se to nedělá.
1: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
2: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal na týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo uvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
1: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
2: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
1: Petr Čtvrtníček, takže jsem, Jakub Žáček,
2: no, jasně,
1: a další.
2: No jasně, Jura Vyhorálek, Janička Potková, tenkrát ještě Anička Kameníková, že jo? David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, že jo? To jsou prostě Majdička si dva Mílky, to prostě já bych musel jmenovat všechny, já jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali.
3: No, nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
2: No, ale tak mohli jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
3: Mě přitom, byl to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
2: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale to byla takhle, blbost. No. Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což to není váš
3: neřekl. Já jsem případ. Já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
2: A proč jste šel teda na DAMU?
3: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Bane, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat, táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, protože když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, prodeju nevěstu v letech 1858 až 2018.
2: Na co pletnech, na to říkala?
3: No, já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoš, že z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhovjáček, Tofík, Bojko Bučková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. To bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
4: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší patra chartu Rádia Praha.

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože
2: to už je dávno.
1: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
2: Ne,
1: ale
2: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
1: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
2: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není.
2: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
1: A na co jste přišel?
2: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
1: Opravdu?
2: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
1: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje, tu jeho duši?
2: No, já jsem v tomhle jako poměrně, jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám. Jako takhle to mám já.
1: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se do hloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
2: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořád téma, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiséři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas a že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
1: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to, musel byste třeba přibrat, oholili by vám hlavu, já nevím co.
2: Jasně, já jsem jakoby tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů, měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom postavička, v tom filmu nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Váhalové.
1: Jsme ve finále. Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přichází ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
2: Byly nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnítkovou krátký film. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostanem, nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
1: Civilně.
2: Tak.
1: Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
2: No, myslím, že... Tak
1: radíte se
2: určitě.
1: S ním?
2: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
1: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
2: no,
1: se
2: jasně,
1: podívat?
2: No jasně, naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji, vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
1: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
2: 7. září
1: bude křest.
2: Ano, bude to tak, že křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšat ze Zábradlí.
1: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
2: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
1: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá se něco?
2: Po létě, jakoby po tom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
1: krásný
2: kluk. Jo. A nejlíp
1: na Jipce si oddechnout.
2: Tak, snad si nebudu odpočívat na Jipce. Mi se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na Jipku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
1: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčiřík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takový nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako by publicita, nějaká pozornost médií, myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnalo a vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
1: A ty ceny ještě zvedat nebudete teda?
2: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
1: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
2: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí, vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
1: A je o to zájem i v zahraničí?
2: Určitě. Teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
1: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
2: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
1: A nekecaj do toho.
2: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský, ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
1: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
2: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom

kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designer. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
3: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichtrlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
2: A třeba i s konkrétním umělcem?
3: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval.

0: Inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka. Je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
1: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
0: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu Czech Grand Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, a je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
1: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
0: Aha. Právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to byl taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
1: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Je krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
0: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásledují jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel. A já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
1: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
0: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
1: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem, jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako z dovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem, třeba tedy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
0: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
1: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že budeme 6 dní vlastně jako jenom nalehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec a tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
0: Ale vy podvědomně budete stále pracovat.
1: Protože no já
0: budete,
1: doufám, že ne právě.
0: Ale stále budete sbírat inspirace, která
1: jo, takhle,
0: vás
1: no,
0: potom...
1: To asi jo. Já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Czech Designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
0: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
1: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
3: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
2: A byl designový?
3: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, které jsou k dispozici. A takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli. Bylo vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama. Tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
2: A byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
3: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
2: A co jste pak studoval?
3: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba. Já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takovýto kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedený k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
2: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
3: No ten design, to s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju a v podstatě tady těm malé jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě, jako toho, kam jít jako studovat.
2: A váš první designový kousek, co to bylo?
3: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takové hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měl udělat jakoby produkt. A to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha.
1: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
2: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně jak přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavý a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
1: Takže když je klient tvrdohlavý, jako tak dostane něco z kamene.
2: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
1: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
2: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského a vysokoškolského studia.
1: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
2: No, myslím si, že za těch nějakých 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
1: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
2: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak je to taková průzkumná jako cesta.
1: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
2: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupují vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety. A to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhletu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.
0: Radio Praha 107,1 FM

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout. Co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
2: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhl pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku iRim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
1: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny. No. Že to řemeslo svým způsobem upadá?
2: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná. A to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takovej jako vzácnej jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
1: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
2: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance nebo nějaké omezení jako technologický nebo technický nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
1: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
2: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
1: Vy jste toho důkazem?
2: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých. A přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavují zahraničí, a vlastně i design blok je jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhubí a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnují.
1: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
2: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
2: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu v podvědomí je, já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
2: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Když si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
2: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designer Jiří Krejčířík.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Česko nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Snižovat se začne až v roce 2027. Írán poprvé od dubna vystřelil rakety na Izrael, poté pozastavil mírová jednání. Hormuzský průliv je znovu uzavřen. A bude jasno až polojasno odpoledne, přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti Gise Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
2: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Česku uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
0: Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo na konci května. Testování mělo původně trvat do června 2028. Teď má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ní bude možné až v dalších letech.
3: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
4: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
3: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
5: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
3: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Írán v neděli večer poprvé od uzavření příměří zahájil útoky na Izrael. Byl to přímý odvetný úder za izraelské rakety na předměstí Bejrútu v neděli ráno. Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby. Teherán pozastavil mírová jednání a uzavřel Hormuzský průliv.
6: Íránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Írán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Kolbyho 3-2 na sety. Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Dobsonovou 4-hru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie. V Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách samozřejmě ještě dopravní informace a ty pro nás má připravené Jakub Vodička.
8: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít z Prahy i z okolí dobré zprávy. Ten provoz je zatím poměrně slabý. Jen chvíli se zdržíte v Českobrodské směrem do Prahy v Běchovicích, kde je kolona na maximálně 5 minut a pomalu housne provoz také v Liberecké, kde už je kratší kolona před Bulovkou, ale i zde je to jen na několik málo minut.
7: Díky moc, Kubo. Hezké ráno.
8: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. What about us? What?
7: tři čtvrtě minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 8. června. Medard a Pěva mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. No a co nás čeká? Třeba Pink, What About Us? Budou taky The Silver Spoons a Groundbreaking a hezké ráno přeje Honza Chvaň.

0: 7 posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do pondělka 8. června. Otázka zní, co budeme hrát dneska večer ve vinilu. Budou to Dire Straits a deska Brothers in Arms nebo Supertramp a deska Famous Last Words. Je to na vás, hlasuje se až do dnešního poledne na Facebooku Rádia Praha. Praha je nej.
1: Najdete ho v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a díky svojí váze víc než 13 tun se řadí mezi naše nejtěžší zvony. To je Zikmund. Autorem je zvonař Tomáš Jaroš, který ho nechal odlít v roce 1549. Jeho dunivý zvuk můžete slyšet, ale jen výjimečně. Používá se totiž jen při speciálních příležitostech.

0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti, maximální teploty mezi 26 a 28 stupni Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A co se děje na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké ráno, provoz pomalu sílí, silnější provoz už čekejte na okruhu a Štěrboholské spojce, nesouvislá kolona od D11 k Průmyslové zatím na nějakých 10 až 15 minut. Provoz vázne také v Českobrodské směrem do centra v Běchovicích, kde je před odbočkou na Horní Počernice kolona až na 10 minut a pomalu pojedete už také tradičně v Liberecké směrem do centra, od sjezdu na Hloubětín do ulice v Holešovičkách pojedete zatím kolem 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hit týdne. Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší patra

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další top ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: byla Iva Max a Salt v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Ministryně dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností Gise Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun, řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch pražské metru společnosti Rencar ze skupiny Gise Deco. Zemědělci v Česku podle zjištění Českého rozhlasu nevědomky používají jako hnojivo popílek ze spaloven, který může obsahovat toxické látky. V některých případech je přitom vydáván za biomateriál, i když může obsahovat těžké kovy jako arzen, olovo nebo rtuť. Podle interní zprávy ministerstva vnitra s tímto odpadem některé teplárny nakládaly i vědomě. Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinjan to oznámil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, ví Jakub Vodička.
3: Hezké ráno, bohužel už se také bouralo v Praze, a to konkrétně na pražském okruhu směrem na D1. Kousek za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru se srazila před chvilkou a dvě osobní auta v levém pruhu. Projíždí se jen jedním pruhem, kolona zatím od sjezdu na 100 důlky zhruba na 10 minut, ale postupně narůstá, takže čekejte, že za chvíli bude minimálně od D5. Velmi silný provoz už na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 kolona k Průmyslové na minimálně 15 minut. Silný provoz se stále také v Českobrodské směrem do centra v Běchovicích před odbočkou na Horní Počernice kolona minimálně na 10 minut a velmi pomalu už se jede také v Liberecké směrem do centra. Auta se zastavují před sjezdem na Hloubětín, pomalu se jede až do ulice v Holešovičkách pod Bulovku a je to minimálně na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Bruno Mars, I Just Made. A taky třeba Eva Farná, Miraj. Vzpomeneš si?

0: Ve 6:45 na rádiu Praha Genesis a Invisible Touch. Dnes v Česku začíná týden invazních druhů. Ten má upozornit na exotická zvířata a rostliny, které v přírodě vytlačují původní druhy a způsobují ekonomické škody. Jednou takovou rostlinou je i křídlatka, která se rozšířila podél vodních toků. Například u Všenorského potoka nedaleko Prahy se ji snaží likvidovat chemickým postřikem.
1: To je taková nenormální rostlina, že sem prostě nepatří. Jako i na vzhled.
2: Popisuje křídlatku u Všenorského potoka místní obyvatel Mirek Hladovec. Rostlina se do Česka dostala tak, že ji lidé pěstovali na zahradách jako okrasnou květinu.
1: To je nebezpečný, protože takových spoustu rostlin, které sem dotáhli naši předci, dneska si s tím nevíme rady.
2: Až 3metrová rostlina se srčitými listy se rozšířila po obou březích místního potoka. Navíc se rozrůstá i do okolních zahrad, upozorňuje paní Zdena.
3: Já tomu říkám bambus teda, jo, protože ono to v sobě má vodu, že jo, takže když se to usekne třeba srpem, tak vystříkne voda na to. Je to prostě taková džungle. Já když jsem měla malou vnučku, tak se jí to strašně líbilo, že si připadala jako Mowgli. Je to otravující, protože to leze do zahrady a je to špatně.
2: Křídlatka patří mezi 100 nežádoucích invazních rostlin na seznamu Evropské unie. Vysvětluje technik Jiří Pšečný z Povodí Vltavy.
4: Ta rostlina má schopnost velice rychle osidlovat stanoviště a vlastně vytlačit úplně veškerou ostatní vegetaci s tím, že výsledkem je jenom monokultura. Ty křídlatky bohužel se velice rychle množí podzemí kořenovým systémem odenkama. Tím pádem pro ní vlastně vodní toky jsou ideální přepravní cesta.
2: Odénky se díky tomu snadno šíří podél potoků a řek. Navíc kvůli tomu nemůžou technici rostlinu jednoduše uříznout, dodává Pšečný.
4: Odstranění těch vrchních částí té rostliny může dojít k tomu, že se naruší ten bal a paradoxně se namnoží. Takže se to dělá chemicky, což je zase složitý, protože jednak se pohybujeme u vodních toků, kde možnosti aplikace chemických látek jsou samo o sobě významně omezený. A jednak se pohybujeme u rostliny, která je nesmírně odolná a nesmírně vitální.
2: Povodí Vltavy plánuje křídlatku takto likvidovat dvakrát ročně na Berounce a Všenorském, Rakovnickém a Tuchlovickém potoce. Původem asijská rostlina se přitom uchytila natolik, že vznikl její český poddruh. Přibližuje invazní biolog Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Křídlatka japonská, křídlatka sachalinská, které se dostaly jako k sobě. A z toho vznikla právě ta křídlatka česká. A to je druh, který vlastně si vzal od těch rodičů to nejlepší, nejvíce roste, nejhůř se likviduje.
2: Invazních rostlin v Česku přibývá. Mezi nejznámější patří například bolševník nebo akát, pokračuje Pergl.
5: Největší problém je v současné době zřejmě s pásanem žláznatým, který se v České republice začíná velmi výrazně šířit. V posledních letech se díky oteplování začíná šířit například komule, takový ten motýlí keř, co lidi mají na zahrádkách, to by mohl být velký problém.
2: Týden invazních druhů pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny a zahrnuje desítky přednášek, exkurzí a dobrovolnických akcí. Potrvá do 14. června. Z Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, pořád jsme na 12 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Velkou komplikaci máme aktuálně na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek před sjezdem do Průmyslové na úrovni čerpací stanice se srazila hned 4 nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Jsou celkem poničená, takže ta nehoda tam asi bude překážet poměrně dlouho. Kolona v tuto chvíli narostla už ke sjezdu na Vršovice a to poměrně rychle, to zdržení už je kolem půl hodiny. Výraznou kolonu kvůli tomu čekejte také v opačném směru, tedy na kruhu a Štěrboholské spojce, kde už je souvislá kolona od D11 právě až na úroveň nehody za Průmyslovou. Řidič tam projíždí v protisměru velmi pomalu a také je to kolem zdržení kolem půl hodiny. A bouralo se také na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Kolona už narostla na konec D5, zdržení kolem 20 minut a pomalu se jede také v protisměru směrem na letiště od Lochkovského tunelu na úroveň nehody, je to také na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 107,1 FM. Rádio
1: Praha. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Calvin Harris, My Way v 7 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě další zprávy ve studiu s nimi. Už je Vašek Miller, přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Pražský dopravní podnik dnes kvůli údržbě omezil provoz tramvají přes Štrosmajerovo náměstí. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. A bude jasno až polojasno odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném obviňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku.
2: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrze potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Přes Štrosmajerovo náměstí dnes nejezdí některé tramvaje. Kvůli údržbě kolejí v křižovatce přerušil dopravní podnik provoz ve směrech Vltavská Kamenická a také z Vltavské na nábřeží Kapitána Jaroše i v úseku Veletržní palác Vltavská. Omezení se dotýká linek 1, 12, 25 a 34. Skončit má ve 3 hodiny odpoledne. Dopravu Holešovicích naopak posílila tramvaj číslo 35. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naďa Chatová.
3: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
0: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron a Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešník a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. Volodymyr Zelenský už ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení ruské invaze a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost 5. místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl na štvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku říkal.
4: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No?
5: Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je přeleze na frizičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
0: Světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno. V Praze dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Kubu zdravím do dopravního infocentra, jak jsme na tom. Hezké ráno. Velké komplikace stále na jižní spojce směrem na Černý most. Před sjezdem do Průmyslové se na úrovni čerpací stanice stále řeší nehoda 4 nákladních aut. V pravém pruhu na místě už jsou hasiči. Projíždí se pouze jedním pruhem a to velmi pomalu. Kolona narostla už k magistrále. Zdržení nějakých 35 až 40 minut. Dlouhou kolonu kvůli tomu čekejte také v opačném směru, tedy na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 se jede velmi pomalu na úroveň nehody a i zde je to asi na půl hodiny. Bouralo se také na pražském okruhu směrem na D1, za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Zde už jsou havarovaná auta několik minutek na straně, nebrání provozu, ale kolona je od D5 a zdržívá se stále kolem 25 minut a pomalu se jede také v opačném směru. Kolonu směrem na letiště čekejte od sjezdu na Písnici až k Ořechu a zde je to kolem zdržení kolem 40 minut a pomalu pojedete i v Liberecké a v Holešovičkách od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka je to na půl hodiny.
7: Jakube, díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 8. června. Máme 6,5 minuty po 7. hodině. Hezké ráno přeji. Za chvíli Milky a Just the Way You Are. Bude taky Leonie, Don't Worry. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: kašlání nebylo úplně v plánu, zapnul jsem si mikrofon dřív, než jsem chtěl. Každopádně 7:45, posloucháte Rádio Praha a my teď budeme pátrat po tom, co se dělo ve dnech s datem 8. června.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
4: Velký bratr tě sleduje.
3: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
4: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
3: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
5: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
3: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
5: Jan Buchal k trestu smrti. Doktor Oldřich Peco k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
3: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
6: Karel Poborský jde sám, krásně to skutili 1-0.
3: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude jasné až polojasné, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, jsme na 14 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
7: Hezké ráno, velké problémy stále na jižní spojce směrem na Černý most, před sjezdem do Průmyslové se řeší nehoda, hned 4 nákladních aut v pravém pruhu, na místě zasahují také hasiči, projíždí se pomalu jedním pruhem, kolona od magistrály zhruba na 35 minut, dlouhá kolona kvůli tomu popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce, auta se zastavují už před dálnicí D11 u Černého mostu, pomalu se jede až na úroveň nehody, je to zhruba na 40 minut a pomalu se kvůli tomu jede také v celé Průmyslové od Poděbradské k jižní spojce. Je to na více než 20 minut. Dlouhé kolony čekejte také na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Vestec. Je to asi na 35 minut. Směrem na D1 začíná kolona kousek za D6 a je to také až na půl hodiny. A výraznější zdržení očekávejte stále také na příjezdu od D8 Liberecká ulice v Holešovičkách. Pomalu se jede od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka a je to také asi na půl hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: Declan Day, Jay Donovan a Pieces. Je půl osmé a to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za 2 týdny. Pavel připouští i právní kroky. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další záběry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil. Ruské noční útoky v ukrajinské záporské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných, informoval o tom náčelník zprávy regionu Ivan Fedorov. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. V Praze bude jasno až polo jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme se na silnice, ten pohled nám zprostředkuje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Nehoda 4 nákladních aut se stále řeší na jižní spojce směrem na Černý most, a to kousek před sjezdem do Průmyslové. Blokován je pravý pruh, na místě už jsou policisté. Kolona od magistrály vás drží až 40 minut. Dlouhé kolony kvůli tomu jsou také v opačném směru, tedy na okruhu a Štěrboholské spojce, kde se popojíždí už od Černého mostu. Pomalu se jede na úroveň nehody, je to také asi na 40 minut a pomalu kvůli tomu pojedete i v celé Průmyslové, kde je kolona od Poděbradské až k jižní spojce na zhruba 25 minut. Zdržíte se také v Liberecké směrem do centra, následně i v ulici v Holešovičkách. Od sjezdu na Hloubětín se popojíždí před tunel Blanka. Je to aktuálně na více než půl hodiny. A opatrně aktuálně také v Bělohorské ulici směrem z centra hned za křižovatkou s Patočkovou se v pravém pruhu řeší nehoda motocyklu. Na místě je sanitka. Projíždí se pouze levým pruhem, ale zdržíte se pouze v kratší koloně.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl osmé na Radiu Praha třeba Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man. A bude Taylor Swift a její Elizabeth.

0: Je 7:45. Desítky precizně zastřižených stromků a keřů si teď můžete prohlédnout v botanické zahradě v Troji. Ta zahájila další ročník výstavy bonsají a japonské kultury. Co všechno nabídne, se dozvíte v následující reportáži letající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Druhový složení je víceméně pestrý, protože jsou tady klasický přírodní druhy, jsou tady druhy, které se dostou třeba jenom v Číně i v Japonsku.
2: Říká kurátor výstavy Miroslav Horský.
1: Jeden z těch zajímavých kousků máme třeba tady náš klasický dub, což je teda českého původu. Je to víceméně ten strom má symbolizovat klasický strom v otevřené krajině, prostě solitérní strom. Já třeba dělám bonsaje, které jsou do 25 cm sorta Shohin a to jsou malé mističky, prostě, které potřebují denní péči. Prostě ten strom je na vás odkázaný, že jako nedokáže si pomoct sám, že strom v přírodě ano. Takže je to hodně náročný svým způsobem na tu péči hlavně.
2: Podle ředitele botanické zahrady Bohumila Černého letos výstava představí víc než stovku bonsají.
3: Je to výstava, která propojuje říši rostlin s kulturou japonskou, s mnoha zajímavostmi a třeba i chutěmi. To nejzajímavější jsou pochopitelně bonsaje. Některé z nich jsou i přes 100 let staré, jsou velice krásně upravené.
2: Výstavu doprovodí taky řada tematických akcí,
3: které opravdu přinesou každého návštěvníka do Japonska, budou si moci užít nebo se seznámit s různými zvyky, čajovými obřady, ikebanou a podobně.
2: V japonské zahradě vysadil svoji sakuru v minulosti taky třeba bývalý prezident Václav Havel. V její blízkosti je i borovice někdejší ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové. Sabina Vosická, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti. Maxima mezi 26 a 28 stupni Celsia, chvíli potrvá, než se tam dostaneme, jsme na 15 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
4: Hezké ráno, velké problémy. Stále očekávejte na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek před Průmyslovou se stále řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolona od podjezdu magistrály zhruba na 40 minut. Kolonu kvůli tomu čekejte, ale také v celé Spořilovské před jižní spojkou a kamiony popojíždí dokonce už na D1 před Prahou. Skoro od sjezdu na Velké Popovice pro kamiony to zdržení bude určitě více než hodinové. Velmi silný provoz kvůli tomu je také v opačném směru, tedy na okruhu a Štěrboholské spojce, kde kolony popojíždí od Černého mostu až na úroveň nehody, je to asi na 3/4 hodiny a pomalu se proto jede také v celé Průmyslové od Poděbradské k jižní spojce, je to skoro na půl hodiny. Výrazné kolony čekejte také na pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech, směrem na letiště se popojíždí zhruba od sjezdu na Vestec, je to na více než půl hodiny, a směrem na D1 začínají kolony kousek za D6, zdržení kolem 30 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Sugar Babes, Push the Button, je 8 hodin, ve studiu se mnou je Vašek Miller, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné ráno.
1: Krásné ráno.

0: Dělníci začnou v červenci opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Zakázat používání zábavní pyrotechniky by nově v Praze mohly i městské části. Dnes to projednají pražští radní. A prezident Pavel bude dnes vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. V Praze čekejte jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028. Správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun, říká její mluvčí Nela Frýbová.
2: Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení.
0: Pražské městské části by mohly získat možnost zakázat používání zábavní techniky na celém svém území. Změnu vyhlášky dnes projednání radní hlavního města. Zájem o to projevily například Prahy 1, 3, 5, 6 a 7. Vedení metropole chce taky zkrátit čas, kdy je při silvestrovských oslavách povolené odpalování světlic a petard, říká radní pro oblast správy majetku Adam Zábranský z Pirátů.
3: Proti současnému stavu, kdy je možné tu pyrotechniku odpalovat celé dva dny vlastně a noc 31. prosince a 1. ledna, takže nově to bude od 5 odpoledne toho 31. do 2 do rána toho 1.
0: Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
4: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
0: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vojenské cíle v západní a střední části Íránu. Tamní média informovala o explozích v Teheránu a v několika dalších provinciích. A to je několik hodin poté, co Írán v odvetě za úder na Bejrút odpálil rakety na Izrael. Americký prezident Donald Trump telefonicky varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby ofenzivu neoplácel. Obě strany zároveň vyzval k návratu k jednáním. Íránské revoluční gardy k nedělnímu útoku uvedly, že šlo o varování a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod v kajakrosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc vítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů. V Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Velký problém je stále na jižní spojce směrem na Černý most. Před průmyslovou se řeší nehoda hned 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolony jsou kvůli tomu nejen na jižní spojce od magistrály na 40 minut, ale popojíždí se pomalu také v celé Spořilovské před jižní spojkou a kolona začíná v tuto chvíli už před Prahou na D1 u Čestlic na 8. kilometru. Zdržení k jižní spojce další minimálně půl hodinu. Velmi silný provoz, proto popojíždí dojíždí také na opačném směru od okruhu a Štěrboholské spojky. Kolony začínají u Černého mostu a na úroveň nehody se jede asi 3/4 hodiny. Kolona je také v Průmyslové, kde se popojíždí od Poděbradské až k jižní spojce, kde se ten provoz opravdu moc nehýbe. Zde je to také až na 30 minut. A výraznější zdržení čekejte ještě v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popojíždí se už přeci zdem na Hloubětín a před tunel Blanka, je to na více než půl hodiny.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 8. června. Hezké ráno přeje Honza Klaň, za chvilku Somber a Homewrecker. A bude taky Thomas Robin, Hold Me Closer.
1: Rádio Praha a Honza Klaň, 107,1 FM a DAB+.

0: To byla Katy Perry a Firework. Je 8:15, posloucháte Radio Praha. A máme pondělí 8. června, v Praze bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Ještě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
1: Hezké ráno. Situace se bohužel nemění na jižní spojce směrem na Černý most, kde se před průmyslovou stále řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu. Jsou kvůli tomu dlouhé kolony na několika místech. Popojíždí se jak na jižní spojce od magistrály, kde je to zhruba na 40 minut. Pomalu proto jede už také celá Spořilovská odchodova k jižní spojce a ty kolony začínají už na D1 před Prahou na úrovni Čestlic, zhruba na 8. až 9. kilometru. To zdržení do Prahy k jižní spojce na další asi půl hodinu. Velmi silný provoz je také v opačném směru, tedy na okruhu a Štěrboholské spojce, kde se popojíždí od D11 až na úroveň nehody, také je to asi na 40 minut. Kolona je také v Průmyslové a od Poděbradské k jižní spojce pojedete až půl hodinu. Silný provoz pak čekejte také na okruhu na druhém konci Prahy, a to před Ořechem v obou směrech, směrem na letiště. Kolona od sjezdu na Jesenici směrem na D1 se popojíždí od Karlova v obou směrech s držením kolem půl hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Freya Ridings a Castle z 8:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi je Vašek Miller.
1: Dobré ráno, schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Ministryně dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností JCI Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun, řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru dceřiné společnosti Renkar. Zemědělci v Česku podle zjištění Českého rozhlasu nevědomky používají jako hnojivo popílek ze spaloven, který může obsahovat toxické látky. V některých případech je přitom vydáván za biomateriál, i když může obsahovat těžké kovy jako arzen, olovo nebo rtuť. Podle interní zprávy ministerstva vnitra s tímto odpadem některé teplárny nakládaly i vědomě. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách. Informuje o tom agentura AP s tím, že dalších víc než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupňů zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadu vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. V Praze dnes jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se, jak to vypadá na silnicích. Ten pohled nám zprostředkuje Jakub Vodička.
3: Hezké ráno, silný provoz stále na Pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech. Směrem na letiště čekejte kolonu už od Jesenice, ve směru k D1 se popojíždí kousek za nájezdem z Karlovarské, zdržení v obou směrech je zhruba na půl hodinu. Navíc kolona je kvůli tomu také na příjezdu do Prahy po D5, kde se popojíždí od Rudné z 5. kilometru, je to asi na čtvrt hodiny. Přímo v Praze stále velké problémy na jižní spojce směrem na Černý most, kde se před sjezdem na do Průmyslové se řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolona od podjezdu magistrály na 40 minut, plná je proto také celá Spořilovská od D1. Kolona začíná právě na D1 před Prahou už u Čestlic, zhruba na 9. kilometru. Zdržení kýžní spojice na další asi půl hodinu. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Od Černého mostu kolona za Průmyslovou na 40 minut a po pojíždí kvůli tomu také celá Průmyslová od Poděbradské k jižní spojce, kde je to na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: V ranní Praze po 8:30. Axwell Ingrosso, More Than You Know. A taky třeba James Arthur, Bittersweet Love.

0: Charlie XCX, Chains of Love ve 8:45 na Radiu Praha. A teď Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na festival Arena. To je přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Nabízí představení vzniklá v produkci Bratří Formanů, stejně jako představení kumštířů, artistů a jiných umělců, které Petr a Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě. Na zajímavá představení se vydejte na ostrov Štvanice a nebo na loď Tajemství, a to až do 25. června. A v Centru současného umění DOX odstartovala výstava ke stému výročí narození významného českého umělce Olbrama Zoubka. I když je Zoubek veřejnosti znám především jako autor mnoha sochařských realizací pro architekturu, vystavené snímky nabízejí jedinečný pohled do jeho ateliéru, na vernisáže i do galerijních prostor. Na tuhle výstavu vás zve holešovický DOX. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně najdete na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha žije
0: kulturou. V Praze bude dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Jakuba Vodičky.
2: Příjemné ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se před průmyslovou stále řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu, kolona od magistrály na 40 minut, dlouhá kolona kvůli tomu také v celé Spořilovské před jižní spojkou a ta kolona začíná už na D1 u Čestlic na 8. kilometru, zdržení další zhruba půl hodina. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu se popojíždí za průmyslovou na úroveň nehody, je to asi na 40 minut. Silný provoz je také na pražském okruhu před Ořechem a to stále v obou směrech, směrem na letiště kolony od Jesenice, směrem na D1, začínají kousek za Karlovarskou, v obou směrech je to stále asi na půl hodiny. Pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankrác je kolona přes Barandovský most až do Dobřížské, před tunelem Rázovka je to na 25 minut a zdržíte se stále také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách, od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka je to stále až na půl hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
2: Ahoj. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Vinyl. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

Rádio Praha. Hity, doprava, informace. Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů na FM.

0: Praha zveřejnila návrh územní studie na úpravu okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu dlouhodobě špatně řídí investice do dopravy. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajakcross, druhý byl Přinděš. A v Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrh územního studia na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích a jeho okolí zveřejnil magistrát hlavního města. Dokument počítá například s výstavbou 10 000 nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha-Bubny, zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
0: Jídlo v Butovicích začnou od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systémy umělé inteligence. Provoz robotů schválilo vedení Prahy 13, říká starosta David Vodrážka z ODS.
3: Za tu dobu, co byl zkušební provoz, tak nedošlo ani jednou k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
0: Stejná autonomní vozítka od konce minulého roku rozváží jídlo také v Karlíně. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují, upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad souhrnné zprávy o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic víc než 20 let. Ještě jednou, předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek voleb je podle Pašiniana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
4: Jak řekl současný a zároveň budoucí předseda arménské vlády, jeho strana získala v nedělních volbách silnější mandát než při hlasování před 5 lety. Je to důvěra, která nás zavazuje, uvedl Nikol Pašinian. Výsledky voleb podle něj znamenají, že občané podpořili arménskou nezávislost a budoucí rozvoj země. Podle průběžných výsledků získala strana Občanská smlouva asi 54% hlasů. Výsledek pro ruské strany Silná Arménie se pohybuje kolem 22%. Sčítání hlasů v Arménii pokračuje. Konečné výsledky by měly být zveřejněny během dneška. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěli v nedělním kajakrosu. Druhý dojel v Praze Vít Přinděš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
5: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajakrosu, v kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů. V Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
7: Hezké ráno. Výrazné komplikace stále čekejte na jižní spojce směrem na Černý most, kde se před průmyslovou stále ještě řeší nehoda čtyř nákladních aut v pravém pruhu. Kolona stále od podjezdu magistrály, aktuálně zhruba na 35 minut. Plná je kvůli tomu také celá Spořilovská. Ta kolona začíná, dá se říci, už na D1 před Prahou na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Z 8. kilometru D1 do Spořilovské před jižní spojku je to na více než půl hodinu. provoz vázne také na okruhu a následně celé Štěrboholské spojce, kde se popoždí od Černého mostu až za Průmyslovou na úroveň nehody v protisměru. Zde je to asi na 40 minut. A pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona popoždí od sjezdu na Pankrác až před tunelem Rázovka do Dobřížské. Je to asi na 25 minut a výraznější zdržení stále čekejte ještě v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popoždí se od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka. Je to stále kolem půl hodiny.
6: Díky moc, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Do pondělí s datem 8. června vstáváte s Honzou Chlaněm a Rádiem Praha. Máme 6 minut po 9. Za chvilku je Číden a Little More. Budou taky Samfeld, MC4D, YSLO Black a Hey Son.
1: Rádio Praha a Honza Klan 107,1 FM a DAB+.

0: Beautiful.
1: To byly Sam Felt, MC4D, Wise, Hello Black a Hey Son. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha a máme pondělí 8. června a právě to nás teď bude zajímat.
2: Perný den Rádia Praha.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
6: Velký bratr tě sleduje.
5: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
6: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
5: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
7: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
5: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.

0: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Peco k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
1: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili 1-0!
1: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
3: To pondělí bude jasné až polojasné, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti. Maxima mezi 26 a 28 stupni Celsia, teď jsme na 18 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jakube, máš slovo.
4: Hezké ráno. Výrazné problémy stále čekejte, hlavně na jižní spojce směrem na Černý most. Před Průmyslovou se řeší už od rána nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolona stále začíná za podjezdem magistrály, zdržení na více než půl hodinu. Plná je kvůli tomu také celá Spořilovská směrem do centra před jižní spojkou. Kolona začíná už na příjezdu do Prahy po D1, aktuálně zhruba u Průhonic na 7. kilometru, zdržení k jižní spojce na další zhruba půl hodinu. Provoz vázne výrazněji také na okruhu a Štěrboholské spojce. Opoždí se od Černého mostu až za Průmyslovou na úroveň nehody v protisměru. Zde je to zhruba na 40 minut. Velmi silný provoz čekejte na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště je kolona od Jesenice. Směrem na D1 se auta zastavují už na 3. kilometru D5 před okruhem. V obou směrech je to zhruba na půl hodiny a pomalu se jede stále v Liberecké a v ulici v Holešovičkách. Od sjezdu na Hloubětín k Blance pojedete kolem půl hodiny.
3: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Lenny Kravitz a Believe v 9:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben vzrostla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se také stavět víc nových bytů, v dubnu to bylo zhruba 5000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Na dnešní schůzi vlády dorazí dopoledne prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za 2 týdny. Pavel připouští i právní kroky. Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. V Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je po zprávách, podíváme se tedy na silnice s Jakubem Vodičkou.
4: Příjemné ráno, velmi silný provoz, stále čekejte na Pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech, směrem na letiště se popojíždí zhruba od sjezdu na Jesenici, ve směru na D1 je kolona už zhruba ze 3. kilometru D5 před okruhem, v obou směrech tak čekejte zdržení nějakých 20 až 25 minut. Přímo v Praze pak stále velké komplikace na jižní spojce směrem na Černý most, a to kousek před před Průmyslovou, kde se řeší nehoda 4 nákladních aut, blokují pravý pruh, kolona stále na jižní spojce od magistrály na více než půl hodinu, plná stále kvůli tomu také Spořilovská, už od Chodova kolony popojíždí před Prahou na D1 už od průhonic ze 7. kilometru, ta kolona je nesouvislá, ale i se Spořilovskou k jižní spojce je to skoro na půl hodiny. Provoz pak vázne ještě na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu, kolona za Průmyslovou asi na 40 minut a pomalu pojedete ještě na výjezdu z Prahy na D7 od Evropské ke sjezdu na letiště, je to na 15 minut.
3: Díky moc, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Po 9:30 na Rádiu Praha Nico Santos, All Time High. A budou Tame Impala, Jenny, Drákula.

0: Tak to byla Lizzo a About Damn Time je 10:15. Pražské Klementinum je domovem nejstarší meteorologické stanice u nás a teď si o něm popovídáme s letající redaktorkou Monikou Doležalovou. Zdravím tě a vítám ve studiu, co je na tomhle místě tak výjimečného.
1: Hezké ráno, ano, v pražském Klementinu se měří počasí už od roku 1752. Pravidelná měření tady probíhají nepřetržitě od roku 1775, což znamená, že Klementinum drží vůbec nejdelší souvislou řadu meteorologických pozorů ve střední Evropě. Úplně první měření tady začal provádět astronom a vědec Stepling, tehdy měřil teplotu, tlak vzduchu nebo srážky, a to jen pomocí jednoduchých přístrojů. Dnes už jsou všechna měření automatická a data se online odesílají do databáze Českého hydrometeorologického ústavu každých 10 minut. Už v 18. století se tady měřilo 3x denně, ráno, odpoledne a večer a podle takzvaných mannheimských hodin. A meteorologové tenhle systém používají při výpočtech průměrných teplot dodnes. Klementinum je známe i tím, že právě odsud často pocházejí pražské teplotní rekordy, jenomže má to samozřejmě háček, stanice totiž není umístěna podle dnešních meteorologických standardů, nachází se přímo v historickém centru Prahy mezi budovami, takže je tady přirozeně tepleji než třeba na okraji města.
0: Mají tam ještě vůbec ty původní přístroje, dá se na ně třeba podívat?
1: Ano, některé historické přístroje jsou tam pořád k vidění. Najdete tam například původní srážkoměr, starou korouhev na měření směru větru nebo heliograf, tedy zařízení, které měřilo délku slunečního svitu pomocí skleněné koule. Dnes už samozřejmě fungují moderní digitální přístroje, ale právě spojení té historie a současné meteorologie dělá z Klementina opravdu unikátní místo.
0: Říká Monika Doležalová, naše letající redaktorka. Díky za to, měj se.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my se podíváme ještě na oblohu, když už byla řeč o tom, o té meteorologii, a ta obloha v Praze bude dneska jasná až polojasná, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti, maxima mezi 26 a 28 stupni Celsia, pořád tam ještě nejsme, teď jsme na 20 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A slovo má zase Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, začnu na pražském okruhu směrem na letiště, čekejte nesouvislou kolonu, která začíná kousek za sjezdem na Jesenici, pomalu se pak jede až za tunely před sjezd na Ořech, v koloně se navíc stala ještě dopravní nehoda, a to kousek za Zbraslaví před Lochovským tunelem, kde se srazila dodávka s osobním autem a blokuje levý částečně prostřední pruh, tak určitě projíždět opatrně, celý tento úsek vám zabere kolem půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se před Průmyslovou stále řeší nehoda 4 nákladních aut, blokují pravý jízdní pruh, kolona aktuálně od sjezdu na Vršovice zhruba na půl hodiny. Plná je kvůli tomu také celá Spořilovská, kolony začínají už na D1 před Prahou, kousek před Průhonicemi na 7. kilometru, zdržení k jižní spojce více než 20 minut. Provoz vázne ještě na okruhu a Štěrboholské spojce, kde se popojíždí od Černého mostu, a to až za Průmyslovou na úroveň nehody v protisměru, zde je to aktuálně asi na 25 minut.
0: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké pondělí. Ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 10 hodin, Rádio Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi Václav Miller. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Je pondělí 8. června.
1: Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Teniska Kateřina Siniaková získala 11. deblový titul na Grand Slamech. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku.
3: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrsně potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo, jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se také stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
4: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
1: Dařilo se i českému průmyslu. Jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
5: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
1: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky. Teniska Kateřina Siniaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Tausendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kurničovou a Kazašku Danilinovou 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ní nejdřív mluvit Tausendová.
6: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
1: Ve finále mužské dvouhry zvítězil Němec Alexander Zverev nad Italem Flaviem Kobolim v 5 setech a má první grandslamový titul. Ve světovém žebříčku zůstal třetí, Jakub Menšík se díky semifinálové účasti posunul na 17. místo, vede Ital Jannik Sinner. V Praze bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Kuba Vodička. Hezké dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Začnu na pražském okruhu směrem na letiště, kde po pojíždí stále nesouvislá kolona, která začíná kousek za sjezdem na Jesenici a pomalu se jede před sjezd na Ořech. Celý úsek vám zabere stále až půl hodiny, ale postupně se ta kolona rozjíždí. Problémy jsou stále na jižní spojce směrem na Černý most. Před Průmyslovou je stále blokován pravý jízdní pruh. Po nehodě 4 nákladních aut, minimálně jedno z nákladních aut tam stále stojí a čeká na odtažení. Kolona od sjezdu na Vršovice až na půl hodiny. Plná je kvůli tomu také celá Spořilovská příjezd do Prahy po dálnici D1, kde nesouvislá kolona začíná u Průhonic na 7. kilometru a k jižní spojce pojedete zhruba 25 minut. Provoz vázne ještě na okruhu a Štěrboholské spojce v opačném směru od Černého mostu za Průmyslovou na úroveň nehody zdržení kolem 25 minut a provoz vázne také na výjezdu z Prahy na D7 od Evropské k letišti pojedete 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 a čtvrt minuty po 10. hodině začíná dopolední vysílání Rádia Praha. I v pondělí 8. června se vám budeme starat jak o playlist, zazní třeba LP. Nebo tedy Swims. Tak i o to, abyste byli v obraze. Slunce a Riegerovy sady místo sálu s honosnými lustry a malovanými stropy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil 100 let koncertem pod širým nebem. Za chvíli se do Riegeráčů vrátíme.

0: Jason Derulo právě doznívá ve vysílání Rádia Praha. Hezké dopoledne vám přeju, těch přívětivý víkend za námi. Doufám, že jste si odpočinuli, případně stihli vše, co jste stihnout chtěli a potřebovali. Možná jste o víkendu stihli vyrazit i do Lídrových sadů. Právě tam se v sobotu slavilo a vypadalo to následovně. Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu nebo Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam totiž koncertem pod širým nebem zahájil oslavy svého 100. výročí. Program se užívali milovníci klasické hudby i rodiny s dětmi. Celý záznam toho koncertu rozhlasových symfoniků z Lídrových sadů si můžete poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Víc v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte.
1: Je dominantou Prahy, symbolem české historie a taky sídlem prezidenta republiky. To je Pražský hrad. Největší hradní komplex na světě a taky srdce našeho národa. Místo, kde vládly králové, kde se psaly dějiny a odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Věděli jste, že tajné tunely pod hradem vedou až na Malou stranu? Nebo že největší zvon Zikmund v

0: Hostí z naší metropole. Praha je nej.
1: No a jak to vypadá na silnicích? Na jižní spojce směrem na Černý most je před Průmyslovou stále blokován pravý pruh po nehodě 4 nákladních aut. Ještě zbývá odtáhnout 2 z nabouraných vozidel, kolona od sjezdu na Vršovice na půl hodiny. Kolonu kvůli tomu čekejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Čestlic z 8. kilometru a přes Spořilovskou k jižní spojce zdržení dalších asi 25 minut. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od Novopatské po pojíždí nesouvislá kolona k Průmyslové. Je to na 20 až 25 minut. Kolonu čekejte také na výjezdu z Prahy po dálnici D7. Od Evropské se jede pomalu až do sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení, zdržení kolem 15 minut. No a na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu i od sjezdu na Jesenici před sjezd na Ořech. Celý úsek vám zabere 20 až 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší

0: Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: time. Zpěvačka LP nás ve vysílání Rádia Praha dovedla ke krátkým zprávám. V 10:30 je pro vás má Václav Miller.
1: Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun, meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj se do výsledku pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Dětský ombudsman řeší ukončení pokusného ověřování kombinované výuky. Do projektu se zapojilo 21 škol a více než 400 žáků. Ministerstvo ho ale předčasně zastavilo kvůli malému a nereprezentativnímu vzorku. Program měl původně běžet až do školního roku 2027-2028. Ombudsman žádá, aby ministerstvo své rozhodnutí ještě přehodnotilo a věc znovu posoudilo. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. Získala téměř 50% hlasů, oznámila to volební komise. Pašinian se za vítěze voleb prohlásil už během sčítání v noci na dnešek. V poslední době prosazuje sblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s asi 23% hlasů. Dnes je Světový den oceánů, má upozornit na hrozby, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou. Praha je dnes jasná až polojasná, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. V Praze máme stále problém na jižní spojce směrem na Černý most. Před průmyslovou je stále blokován pravý pruh. Zbývá zde odtahnout ještě dvě z nabouraných nákladních aut. V tuto chvíli kolona od sjezdu na Vršovice zdržení nějakých 20, maximálně 25 minut. Ta kolona se pomalu zkracuje. Kolonu kvůli tomu ale čekejte také na příjezdu do Prahy po D1. Nesouvislá kolona začíná už u Čestlic na 8. kilometru, pomalu se pak jede přes celou Spořilovskou až k jižní spojce zdržení dalších asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce se nově bouralo u nájezdu z Běchovic směrem k Lanovému mostu, v pravém pruhu se srazilo nákladní auto s osobním, kolona od Černého mostu na 10 až 15 minut. Kolonu pak čekejte ještě na výjezdu z Prahy směrem na D7, zastavíte se kousek před Evropskou, pomalu se jede až do sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení, zdržení také asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře Lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4 minuty po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. V místě bylo za druhé světové války cvičiště vojsk SS a pro srovnání jeho rozloha byla jen o něco menší než dnešní území Prahy. Podrobnosti už za chvíli, teď ale hlavně další muzika, tady je slíbený Teddy Swims. Hezký poslech.

0: Shawna Mendese jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: Co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Přešli jsme přímo na pole, kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
2: Jeden z pamětníků uváděl, že když přišli a začali obdělávat zanedbaná pole, tak při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu a často přišli o traktor i s traktoristou.
3: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy. Její rozloha byla asi 450 km čtverečních. Šlo o největší cvičiště SS v Evropě. Pro srovnání, současná rozloha Prahy je 496 km čtverečních, tedy jen o něco málo víc.
3: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3. Vyjde to na asi 125 milionů korun. Když chce ŘSD silnici začít stavět, připomíná jeho mluvčí Jan Riedl.
4: Celá středočeská D3, což znamená nějakých těch 57 kilometrů, chceme je stavět všechny najednou, chceme začít v roce 28 nebo v roce 29. V tuhle chvíli už velmi intenzivně vykupujeme pozemky.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: No a na silnicích zůstaneme, byť teď jdeme na ty pražské a existující. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před průmyslovou stále blokován pravý pruh. Zbývá odtáhnout ještě 2 nabourané nákladní auta po ranní hromadné nehodě. Kolona od sjezdu na Vršovice až na 25 minut. Nesouvislou kolonu kvůli tomu čekejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Od Čestlic z 8. kilometru se jede pomalu přes Spořilovskou k jižní spojce, zdržení dalších zhruba 20 minut. Na Štěrbolské spojce se bouralo u nájezdu od Běchovic, v pravém pruhu se srazilo osobní auto s nákladním, kolona od D11 na zhruba 10 minut, provoz vázne také na výjezdu z Prahy na dálnici D7, od Evropské se jede pomalu až do sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení, zdržení kolem čtvrt hodiny. A na pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vestec před sjezd na Ořech, celý úsek vám zabere 20 až 25 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
7: Pražský update.

0: Charlie Puth a Selena Gomez, to je dvojice, kterou teď střídá Václav Miller. Před 11. hodinou je totiž čas na další zprávy. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Praha zveřejnila návrh územní studie na úpravu okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Bez práce bylo v Česku minulý měsíc téměř 356 tisíc lidí, nezaměstnanost mírně klesla. Ropa po nových raketových útocích Izraele a Iránu prudce zdražuje. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Návrh územní studie na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích a jeho okolí zveřejnil magistrát hlavního města. Dokument počítá například s výstavbou 10 000 nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny. Zabývá se plochou bývalého areálu pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
1: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 60% stoupla. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy korun, informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty, pokračuje za statistiky Miluše Kavinová.
4: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
1: Za první čtyři měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na víc než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy. Ceny ropy v reakci na izraelsko-íránské ostřelování rostou. Severomorská ropa Brent ráno vzrostla na ceně o více než 4% a dosáhla tak hodnoty 97 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak vystoupala nad 94 dolarů za barel. Konflikt na Blízkém východě vedl k blokádě Hormuzského průlivu, kterým projíždí tankery s ropou a plyn z několika zemí Perského zálivu. Jemenští Husijové v reakci na nové boje vyhrožují, že zablokují námořní dopravu i v Rudém moři. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu stoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajare zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Doudjera, který má navíc v týmu bratrance, záložníka Lukáše Červa. Pokračuje Doudjera.
5: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. Jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
1: Praze dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti s teplotami 26 a 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme také informace pro řidiče, jak to vypadá na silnicích, to ví Kuba Vodička.
7: Hezké dopoledne, provoz v Praze už se poměrně sklidnil, jediný výraznější problém už od rána je na jižní spojce směrem na Černý most, kousek před Průmyslovou, kde je stále blokován pravý jízdní pruh, zbývá stále ještě odtahnout dvě nabouraná nákladní auta po ranní hromadné nehodě. Kolona aktuálně začíná stále u sjezdu na Vršovice, čekejte zdržení kolem 20 minut a nesouvislá kolona kvůli tomu popojíždí také na celém příjezdu do Prahy po D1. jedničce. Auta se zastavují na úrovni Čestlic na 8. kilometru, pomalu se pak jede přes celou Spořilovskou až k jižní spojce. Zde naberete dalších zhruba 20 minut navíc. Pomalu se jede také na Štěrboholské spojce, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to ale na 10, maximálně 15 minut. Provoz vázne ještě na výjezdu z Prahy směrem na D7, zastavíte se u Evropské, pomalu se pak jede až ke sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení. I zde je to až na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, pondělní dopoledne s datem 8. června trávíte s Rádiem Praha. Děkujeme za to, jsme rádi, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 11. hodině další muzika, zazní Ray Dalton. Taky to Martvej. A místo do koše putuje jídlo k potřebným. Projekt Zachraň oběd je nově i na základní škole v Praze 10. Víc si řekneme už za pár minut. Teď vám hezký poslech přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Chvilku před čtvrt na 12 posloucháte vysílání Rádia Praha, děkujeme za to. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. V hlavním městě takto jídla denně daruje více než 20 provozoven a nově se k něm přidala i základní škola Břečťanová v Praze 10. Projekt Zachraň oběd vznikl v roce 2022 a kromě darování pokrmu se jeho manažerka Denisa Rybářová chce zaměřovat také na vzdělávání veřejnosti ohledně plýtvání jídlem. Jedno stravovací zařízení v Česku totiž podle ní vyprodukuje až 24 kilo potravinového odpadu denně. Hlavním cílem projektu je snížit toto číslo na nulu. Za 4 roky fungování projekt zachránil přes 114 tisíc obědů. Víc se můžete přečíst nebo poslechnout na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. A jak to vypadá na pražských silnicích? Na jižní spojce směrem na Černý most se před průmyslovou stále čeká na odtažení posledního havarovaného nákladního auta z pravého pruhu. Kolona od sjezdu na Vršovice je až na 20 minut. Nesouvislou kolonu kvůli tomu čekejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Od Čestlic z 8. kilometru se jede pomalu taky přes Spořilovskou k jižní spojce, zdržení dalších 20 až 25 minut. Pomalu se jede ještě na Štětbohorské spojce od dálnice D11 k průmyslové pojedete v nesouvislé koloně kolem 16:15 a provoz vázne i na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Od Evropské se jede pomalu až do sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Del Ametry. Posloucháte Radio Praha, za pár vteřin bude 11:30 a krátké zprávy pro vás připravil Václav Miller.
1: Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují, upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun, v roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho dvě na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. A na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaal a herec Jesse Einsberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má také 2 úspěšné režisérské počiny. Bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál mapuje Kuba Vodička. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. V Praze je poměrně klid. Problémy přetrvávají od rána jen na jižní spojce směrem na Černý most, kde před průmyslovou byla už v ranních hodinách hromadná nehoda 4 nákladních aut. V tuto chvíli už tam vypadá lépe. Odtahuje se poslední z havarovaných nákladňáků. V tuto chvíli stále tedy průjezdný jeden pruh a kolona od sjezdu na Vršovice až na 25 minut. Nesouvislá kolona kvůli tomu ale popojíždí také třeba na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se auta zastavují už u Čestlic a v nesouvislé koloně se pak pomalu jede pak přes celou Spořilovskou až k jižní spojce. Zde naberete navíc dalších 20 až 25 minut. Pomalu pak pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, kde je kolona od D11 k Průmyslové. Je to ale maximálně na 15 minut a provoz vás dnes stále ještě na výjezdu z Prahy směrem na D7. Od Evropské se jede pomalu až do sjezdu na letiště, kde je stále dopravní omezení, zdržení 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3,5 minuty po 12:30 posloucháte Rádio Praha. Dobrý den, děkujeme, že jste s námi. Před 700 lety tu ve výšce několika desítek metrů nad zemí řídil stavbu Petr Parléř. Nad nádvořím Pražského hradu začala vyrůstat gotická katedrála svatého Víta. Teď tu stejné kameny opracovávají studentky střední kamenické školy v Hořicích. Praxe ve druhém ročníku je přivedla do místa, které mezi našimi památkami patří k těm nejcennějším. Podrobnosti v reportáži už za pár minut. Teď ale Tomár Tvej a Ani jeden den. Hezký poslech, vám přeji Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha, bude 11:45 a před námi další reportáž. Práci s kamenem se teprve učí, ale i tak už zkouší pracovat tam, kde před bezmála 700 lety tvořil stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední kamenické školy v Hořicích, Apolena, Adéla a Mariana, se své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovícké katedrále na Pražském hradě. Právě sem je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
1: Je to zážitek určitě, je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
3: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotické kameny vlastně kopiema. Těch oken tady potom požáru je 8.
2: Apolena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
1: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce. Že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
3: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, je to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená. To vítězství.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
1: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Pojďme se podívat taky na silnice. Na jižní spojce směrem na Černý most už bylo před průmyslovou odtaženo poslední nabourané nákladní auto a jižní spojka je tak konečně průjezdná bez omezení oběma pruhy. Nesouvislá kolona, která je jak na jižní spojce, tak ve Spořilovské a začíná už na dálnici D1 u Česlec na 8. kilometru, se tak postupně rozjíždí, celý úsek vás ale stále zdrží kolem 20 minut. Pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce od dálnice D11 k průmyslové, nesouvislá kolona na asi 10 až 15 minut a provoz vázne ještě na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Od Evropské se jede pomalu do sjezdu na letištěm, kde je dopravní omezení. Je to asi na 10 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: pondělí 8. června Praha vysílá polední zprávy, ve studiu s nimi Václav Miller. Hezké poledne.
1: Ano, dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Kdo pojede na summit NATO, ještě stále není jasné, Pavel se s vládou dnes nedohodl. Poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek se nechystá rezignovat. Slovenský soud zahájil proces případu očistec z korupce a zneužití pravomoci, je obžalovaný i místopředseda parlamentu Gašpar. Praze bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastní i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
3: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
1: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmar Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Havlové a proto ho nebudou komentovat. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních a základních uměleckých škol se učí střídavě doma online a ve škole nebo při projektech v terénu. Testování mělo trvat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale v květnu ukončilo. Zdůvodňuje to nízkým počtem zapojených škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. V programu bylo mimo jiné 16 základních škol s celkem 418 žáky. Zrušení programu vadí dětem i rodičům, kteří se obrátili na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva zatím nechce hodnotit. Říká ale, že by chtěl, aby krok ještě zvážil.
4: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
1: Proti rozhodnutí ministerstva podali expediční základní SCIO škola a síť škol Erasim správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
5: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Nejlepší hokejistou sezóny NHL se podle hráčské asociace stal kapitán Edmontonu Connor McDavid. Cenu teda Linciho získal po 5. v kariéře a vyrovnal tím rekord Wayne Gretzkého. McDavid byl nejproduktivnějším hráčem základní části, za kterou se trofej uděluje. V playoff pak s Edmontonem vypadl v prvním kole. A bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích sleduje Kuba Vodička. Dobré poledne.
6: Hezké poledne. Připomenu dobrou zprávu z jižní spojky směrem na Černý most. Po ranní hromadné nehodě několika nákladních aut už bylo vše odklizeno. Projíždí se bez omezení oběma pruhy. Ještě lepší zprávou je, že kolona na jižní spojce i ve Spořilovské už se prakticky rozjela. Zde se nezdržíte. Kde se kolona ještě rozjíždí, je příjezd do Prahy po dálnici D1, kde popojíždí v pravém pruhu kamiony zhruba z 9. kilometru až na Chodov. Osobním autem se ale už v tomto úseku výrazně nezdržíte. Pozor aktuálně na Letné, konkrétně v Korunovační ulici směrem do centra za křižovatkou s ulicí Jana Zajíce se srazilo hned 5 osobních aut. Ulice je na nezbytně nutnou dobu neprůjezdná, takže očekávejte zdržení, musí se to objíždět bočními ulicemi. A pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Mezi D11 a Průmyslovou je nesouvislá kolona, ale zdrží vás maximálně 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 7 minut popoledně posloucháte vysílání Rádia Praha. V době, kdy se většina lidí snaží být co nejvíc vidět, si můj dnešní host vybral opačnou cestu. Neukazuje tvář, neprozrazuje svoji identitu. Jeho písničky si ale cestu k posluchačům našly i tak. A teď vydává své debutové album. Mým dnešním hostem bude zpěvák Slavíček. Hezký poslech.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: Jeho písničky zná spousta lidí, jeho tvář ale prakticky nikdo. Můj dnešní hostci pečlivě střeží anonymitu, přesto patří mezi nejposlouchanější mladé interprety v Česku. Na Spotify ho poslouchá přes 250 000 lidí měsíčně. Jeho tvorba už nazbírala desítky milionů streamů, několik zlatých i platinových desek a vyprodané koncerty. A teď vydává debutové album Spokoje do boje, jehož součástí je i song Hezký ráno, který teď posluchači mohli slyšet ve vysílání a pro který mimochodem to bych rád zdůraznil, můžete hlasovat i v naší hitparádě Hit týdne. Mým dnešním hostem je zpěvák Slavíček, vítej ve studiu.
1: Ahoj. Zdravíčko, moc děkuji za pozvání.
0: Venku je 28 stupňů, není ti vedro?
1: Tady ve mně je příjemně, ale když jsem byl venku, tak to bylo docela šílený. No.
0: A dneska... Právě si říkám, že ta mikina v tom létě je asi...
1: Hele, jako ještě koncerty se dají, protože to je takových jako 45 minut maximálně, do toho ještě nějaký adrenalin, takže jako

0: Byl to záměr od jako úplně prvního videa na TikToku? A nebo to přišlo až časem, kdy vlastně, jak to bylo?
1: Vlastně, to je docela zajímavý, protože bylo to úplně od začátku, fakt jako úplně od té nuly, když jsem začínal od nuly sledujících na tom zmíněném TikToku. A bylo to tak, že já jsem si ze začátku jenom nenatáčel hlavu, že aha, jsem jako zpíval, dával jsem k tomu titulky, aby jako lidi rozuměli, že jo, protože nemůžou odezírat z úst. A potom jsem si říkal, že by to chtělo tak nějak jakoby zamaskovat, tak pořád jsem se jakoby držel tu hlavu mimo záběr. Aha. No a ty sledující nějak jako nepřicházeli, aha, měl jsem třeba 20 sledujících a říkal jsem si, no tak takhle to asi nepůjde. Tak jsem reálně jsem vydal jedno video, kde jsem byl odhalený. Aha. Jako dokonce mělo třeba 6 lajků, takže to.
0: Takže 6 lidí ví, jak vypadáš.
1: Jo. A někde po týdnu, kdy ani tohle video nemělo úspěch, tak jsem si říkal, ne, já to zvládnu.
0: A našel jsem ukážu si zuby a nos.
1: Jo, přesně. Našel jsem si nějakou image, co jsem měl doma, prostě mikinu. Říkal jsem si, to úplně nestačí, to mi moc nepomohlo, tak jsem si dal kapucu. Ještě něco by to chtělo, přidal jsem kšiltovku. No a nakonec ještě brejle a vzniknul slavíček. A od té doby to sypu takhle a řekl jsem si, že prostě když to nevyšlo ani s tím jedním odhaleným videem, tak to musí jít takhle.
0: Tak šeltovka je už teď brandovaná, koukám, už ji máš s vlastním podpisem, nicméně zajímá mě vlastně, jestli těch mikin a šeltovek a brýlí je víc?
1: Není právě.
0: Není?
1: Není.
0: Není, ne. Tohle je jako celý setup, jo, co máš teďka na sobě.
1: Jo. A všichni se diví, já ani ty brýle nemám ještě jedny, jako to je fakt šílený a takhle, jednou jsem si je na koncert zapomněl a tak jsem po cestě, koncert, co byl někdy o půlnoci a já jsem vyjížděl těsně před 8 hodinou, takže jako většina obchodů už zavřených, tak jsem si říkal, tyjo, tak jsem běhal po veškerých večerkách, co byly a našel jsem nějaký brýle za 70 korun, který nebyly úplně průhledný, tak jedny jako záložní mám, ale vůbec nevypadají stejně, jsou jako hranatý, jenom jsou prostě černý, ale tohle je všechno, co mám, no, tohle nemám žádnou záchranu.
0: Ve všech rozhovorech, které jsem s tebou našel, většinou padá ta otázka na tu anonymitu. Já už se na ní dál ptát nebudu, ale ještě mě zajímá, jestli tě vlastně neštve, že se o té kapuci a brýlích a kšiltovce mluví víc než o těch samotných písničkách.
1: No, vlastně jsem se nad tím nikdy nezamyslel takhle, že já se opravdu snažím to dělat pro tu hudbu, vlastně to byl i ten záměr, jako jednak ano, chci být anonymní zpěvák, chci mít jako klid, což jako s hudbou je složitý, ale vlastně ten druhý záměr byl takový, že jsem chtěl, aby ty lidi poslouchali primárně hudbu, aby nekoukali na tvář, ale poslouchali tu hudbu.
0: Ale člověk je zvědavý tvor.
1: A přesně, přesně. Ale vlastně se tou zvědavostí tak jako bavím, že ty lidi to vlastně zajímá a utváří si ten obrázek za tím, kdo by pod tou mikinou mohl být. A přijde mi to jako vlastně extrémně zajímavý side effect, jakoby vedlejší efekt, který se objevil a přijde mi naprosto úžasný. A už jenom to, že třeba lidi na koncerty se fakt jako převlíknou do mikiny a tak jako se opičej a snaží se to napodobit.
0: Podobně, když jdu na pitbula, tak si dají
1: přesně,
0: tu přesně falešnou plešku.
1: A mě to vůbec napadlo, když jsem tohle jako začal celý. A je to vlastně super, že se okolo toho tvoří takový kult a bavím se tím, no. Je to pěkný.
0: Říká zpěvák Slavíček, můj dnešní host. Pražákům je hej na Rádio Praha. No a pojďme se podívat na pražské silnice. V Praze komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Nejprve před sjezdem na Letnou stojí 2 auta, po nehodě v odbočení, další překážka je pak na konci tunelu před vjezdem do Strahovského tunelu a průjezd musí regulovat. Silný provoz je na pražském okruhu směrem z D1 na letiště, od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech zdržení kolem 20 minut. Na Letné komplikace v Korunovační u Sládkovy ulice je hromadná nehoda 5 aut a směrem na Letenské náměstí je pozastavený provoz a na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kolony jsou před nájezdem na jižní spojku od Čestlic z 8. kilometru. Celkově je to asi na 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, mým dnešním hostem je zpěvák Slavíček a ještě jednou tě zdravím, ahoj.
1: Zdravíčko.
0: Zdravíčko. Slavíčku, ty teď vydáváš debutové album, jmenuje se Spokoje do boje. Kdy přesně jsi pocítil, že vycházíš opravdu z toho pokojíčku, z toho bezpečného prostoru a kdy ti došlo, že vlastně jako vcházíš do toho boje? Co byl ten moment?
1: To bylo opravdu až s touhle deskou. Jako do té doby jsem to necítil prakticky vůbec, ale vlastně tohle to byla první deska, která i se pojistím, že je opravdu nákladná. Je to fakt jako obrovský projekt, na kterým se nešetřilo. Je to spojený s klukama Reginaldem, Davidem Kandlerem, který produkují třeba Sofiana, který je přední český zpěvák. A až s touhle s tou deskou jsem ucítil, že fakt jako to je velký a že vlastně si to nedělám sám, nekecám do toho a všichni se nad tím zamýšlíme tak, aby to dávalo smysl, takže s touhle deskou určitě 100%. No.
0: Tak ono najednou to nebyla ta kytara v pokojíčku, nebyl to ten GarageBand
1: a
0: to jsem taky četl, že jsi někde zmiňoval, že ti do toho prostě začal někdo kecat.
1: No, tak
0: na což jsi asi nebyl zvyklý. Byl i tohle ten boj v rámci toho alba?
1: No, vlastně první tenhle ten boj jsem zažil už když jsem šel do labelu a neříkal bych tomu boj, ono je to příjemná zkušenost, jo, ale že najednou se vám tam střetne víc názorů a já jsem vůbec nebyl zvyklý, i přesto, že ty písničky znějí teďka daleko kvalitnějc a jsou líp nahraný a fakt je to přesný, třeba do toho metronomu a tak, jakože já jsem nikdy nebyl přesný, třeba moje první písnička vznikala tak, že byla jako bez metronomu kompletně, jo, a jenom pro diváky, co pro posluchače, tak metronom je něco, co vám udává pravidelný rytmus a k té tvorbě hudby je to opravdu nezbytná věc, ale já jsem si u první písničky řekl, že to prostě nepotřebuju, protože se do toho nemůžu trefit.
0: Takže se bojoval s metronomem.
1: Takže první písnička byl boj s metronomem, už možná tam začal ten můj boj. No ale tady to byla vlastně věc, kdy jsme se nad tím zamýšleli tak nějak komplexně a aby to dávalo smysl, jak ty písničky vlastně mají znít a už to nebylo takový to moje hraní na kytaru a že si dělám úplně cokoliv, ale vlastně jsme se museli vejít do nějakých jakoby bariér, který se stanovili tak, aby to dávalo co největší smysl, aby to nebyly výstřely naslepo, ale aby to fakt dávalo smysl a nelituju toho, určitě to nebyl boj, ale vlastně na druhou stranu trošku jo.
0: A povedlo se to podle tebe?
1: No já si myslím, že 100%. Jako já jsem s tím extrémně spokojený. Ono, když potom už tu desku posloucháte, samozřejmě my jsme ji měli hotovou daleko dřív, než vyšla, že jo. A když už v tom jste intenzivně půl roku, každý týden posloucháte těch 13 písniček, tak je to hodně. A vlastně začnete trošku pochybovat, si říkáte, protože na začátku se vám líbí všechny, že jo, první poslech, druhý poslech, pátý, desátý, ale když už to slyšíte postý, tak to je jako, si říkáte, je ta písnička vlastně vůbec zajímavá, jasně, že je zajímavá, akorát jste ji slyšel 100krát prostě, jo, takže tak, no.
0: Říká zpěvák Slavíček, který je dnes hostem Rádia Praha, za chvíli pokračujeme, teď ve vysílání Slavíček a Vděčná slečna. Prince.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, mým dnešním hostem je zpěvák Slavíček. Slavíčku, ty jsi někde říkal, že TikTok, což je platforma, na které ty jsi vlastně začínal, díky které ty jsi prorazil, má rád kvantitu a pravidelnost. Nebylo to ze začátku trošku vyčerpávající? Byť vím, že tebe pořád něco napadá.
1: To jsi
0: taky říkal podle mě někde na Instagramu. Ale nebylo přece jenom, a není vyčerpávající přece jenom, produkovat songy trošku jak na běžícím páse, aby, a teďka nechci vůbec znevažovat tu kvalitu, protože ta je výborná, ale vlastně neustále něco produkovat, aby tam ta kvantita byla?
1: Teď je to daleko náročnější, než to bylo, protože dřív byl fakt čas hlavně na tu tvorbu a na to tvoření těch písniček a vlastně jediný, čím jsem určitě nestrácel čas, ale co mi zabíralo nějaký čas další, tak to byla právě jakoby to produkování, ve kterém určitě nejsem jako dobrý a určitě bych si neříkal producent, jo, ale přece jenom jsem si to dělal sám, takže...
0: Bez metronomu.
1: No, bez metronomu, přesně. Já si myslím, že to je vypovídající. ale právě teďka, paradoxně, já si myslím, že už to někde říkal podle mě Pokáč, jo, že čím víc vy vlastně jste vidět a vypadá to, že máte víc té hudby a tak, tak je na tu tvorbu paradoxně prostě méně času, jo, že opravdu...
0: A přitom víc tlak.
1: Přesně, jakože já 80% věnuju nějakému jednak jako odpovídání fanouškům, samozřejmě to je extrémně důležitý, ale taky cesty vám zaberou, koncerty vám zaberou a všechno ostatní, co přibývá navíc, tak vám zabírá nějaký ten čas. A dřív to prostě šlo, dřív i teďka mám ty nápady. Dřív jsem je měl, ale dřív jsem je dokázal i přepsat a hnedka natočit. A teďka já ty nápady mám, ale já je prostě nestíhám dávat na papír a nestíhám je psát do poznámek, což mě strašně mrzí, protože vlastně to, co mě na tom baví nejvíc, tak na tom mám paradoxně prostě nejméně času. No.
0: Kde se ty nápady berou?
1: Já vůbec nevím.
0: prostě to přijde.
1: Já fakt vůbec netuším, jako kdekoliv, kdykoliv, já mám vždycky po ruce telefon, že já si i klidně slovo si zapíšu jako do poznámek, mám poznámku vyloženě nadepsanou, jako tam mám nápady a to mám rozdělený na nějaký nápady na koncerty, nápady na content, nápady do budoucna a pak tam mám třeba jenom slova, jako slova do písniček a je tam několik odstavců prostě slov, který mě napadají a když náhodou mám čas, ale to většinou tak je, že mám čas, ale nemám můzu, tak jakoby zabrouzdám do téhle složky, podívám se nějaký slova nebo nějaký jenom souvětí, kterýho se chytnu a od toho už tvořím dál, ale fakt nápady přicházejí úplně všude, kdekoliv, to mě napadne z ničeho nic a najednou se nedokážu soustředit na nic jiného.
0: Takže... Kolik takových poznámek teď zhruba v telefonu máš?
1: Něco přes 400.
0: Něco přes 400 poznámek?
1: Nějaké 440, myslím, že tam teďka visí, no.
0: Takže to je tak na několik jako desítek let dopředu, ne?
1: Já jsem ještě takový chaotik, že já vždycky to jako... Abych to udělal co nejrychleji, tak já si založím novou poznámku, že jo?
0: Jasně.
1: A je tam fakt třeba tři slova tam jsou a potom, když se to snažím, si říkám, to mě něco dobrýho mě napadlo a snažím se to najít a to prostě nejde najít, že jo? Tak já scrolluju v těch poznámkách nebo cokoliv, abych se něčeho chytnul. Vůbec.
0: A teďka je třeba něco, nějaký song v procesu nebo je tam opravdu teďka soustředění hlavně na ty koncerty, které tě teďka čekají a že jich bude hodně?
1: Jo, jeden song v procesu je. Ale to si ještě nechám.
0: No samozřejmě. Mě jenom zajímalo, jestli je.
1: Jeden se klube, přesně tak. Už se s ním počítá trošku díl, takže jeden se jako klube. A jak jsi říkal, těch koncertů je jakoby spousta, takže fokus je tam, ale samozřejmě pořád jsem rozlítaný na více frontách.
0: A to je dobře. Můj dnešní host je zpěvák Slavíček, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme také na pražské silnice, situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Přijete si jezdem na Letnou, tam stojí dvě auta po nehodě v odbočení. Teď jsou na místě dokonce i hasiči. Průjezd tunely Blanka tak začínají regulovat. Kolony se ale ve slabém provozu zatím výrazně netvoří. Silný provoz naopak čekejte na pražském okruhu z D1 směr letiště a to od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. Zdržení 15 minut, jsou to převážně kamiony. Na Letné tam jsou komplikace v Korudovační ulici u Vršky do Sládkovy je hromadná nehoda 5 aut, směrem na Letenské náměstí a do centra je pozastavený provoz. V Českobrodské pak čekejte komplikace na příjezdu do Dubče, v centru obce řeší nehodu, kolona z centra je od Stavebnin v Počernicích asi na 10 minut. A na D1 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna, kolony jsou před nájezdem na jižní spojku od Česlic z 8. kilometru celkově na 20 minut, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský

0: And I'll write your name.
1: Poledním hostem Rádia Praha je zpěvák Slavíček. My jsme se chvilku zpátky v tom předchozím vstupu bavili o TikToku, o té kvantitě, o té pravidelnosti. TikTok podle mě přivede lidi na Spotify. Instagram a TikTok dohromady přivedou lidi na koncert. Co ale přivede lidi k tomu, aby si o Slavíčkovi začali povídat s kamarádem a doporučili mu ho? Co je ta přidaná hodnota podle tebe?
2: Tyjo. No, to je dobrá otázka. Myslím si, že tohle je asi nejsložitější pro toho interpreta tohle zařídit. A mám pocit, že se mě to povedlo jednou. A povedlo se mi to v tu dobu, když mi vystřelil můj nejposlouchanější song Až po uši.
1: Až po uši, jasně.
2: A zaznamenal jsem přesně tenhle ten jev v tu dobu, kdy mi přicházeli do zpráv videa, jak si lidi zpívají tuhle tu písničku u táboráku.
1: U táboráku, jo. A to je ale velká podstata.
2: Právě. A v tu chvíli jsem si říkal, že jakmile se to prostě dostane do těch zpěvníků a ta písnička Cash by jakoby zlidověla, tak si myslím, že to je takový, jakože si ty lidi řeknou, tyjo, Slavíček, vlastně kdo to je, a začnou si o tom šuškat mezi sebou a řeknou si, jo, tahle ta písnička se mu povedla, to je pěkný, to si dneska večer zahrajem k tomu buřtu. To si myslím, že se mi povedlo jako jednou, ale popravdě jako k tomuhle tomu návod vůbec jako nemám. To je strašně složitý.
1: Když jsi psal Až po uši, čekal jsi, že to takhle bouchne?
2: Já jsem nikdy nečekal vůbec nic. Jako...
1: No počkej, teďka jsem na tvém Instagramu viděl nějaký video, kde jsi o nějaké své písni, teďka si nejsem jistý, která to byla, ale psal jsi ten pocit, když vydáváš banger na léto, takže tam jsi byl přesvědčený o tom, že to bude fungovat.
2: No, protože on je tam takový, jakoby ta humorná zápletka je v tom, že to se nám povedlo na téhle desce, že ten banger na léto má v sobě chybu, je tam chyba v exportu a vlastně se překrývají slova.
1: Takže, jo, takhle.
2: Takže já to mám jakoby takovou...
1: takže to je vtip.
2: No, to je takový vtip, no.
1: Takže si u toho Až po uši fakt nečekal, co se s tím stane.
2: Já jsem věděl, že to je dobrá písnička, protože já jsem si ji fakt poslouchal. Když jsem ji udělal, tak já jsem ji poslouchal furt, fakt se mi líbila. A když jsem to psal, psal se mě to strašně dobře. A úplně jsem si říkal, ty krása, to je tak dobrý prostě. Já to se nechci tady chválit, ale říkal jsem si, ty prdě, to je neuvěřitelný, jak to je dobrý. No a vlastně, ale ta písnička stejně bouchla asi až rok a čtvrt po tom, co jsem ji vydal. Že to byla úplnou náhodou právě jedním TikTokem, který neměl nic společného se mnou, ale vlastně lidi si toho všimli a vlastně dobrá byla, ale taky recept prostě na to, jak napsat hit. Kdybych měl recept na to, jak napsat hit, tak píšu jenom hity.
1: No jasně, to je pravda. Ty říkáš, že mluvíš jazykem své generace. Ta generace Z je ale hrozně roztříštěná, protože to je taková plavba mezi hip-hopem a elektronikou a indie-popem a dalšími menšími žánry. Kde přesně v tom spektru sedí Slavíček? A je to záměr?
2: To je spíš takový, jakože se to o mě začalo říkat z tohle, než že bych to jako vypustil vyloženě já. Ale nějakým způsobem se to asi trefuje. Spoustu lidí říká, že jsem pokáč generace Z, ale já...
1: Cítíš se jako pokáč generace Z?
2: Já popravdě, no tak vlasama nevím úplně a tím zbytkem, jakoby máme společnou kytaru, máme společný smysl pro humor, to si myslím, že jo, ale já vlastně vůbec nevím, jak se tohleto o mě vlastně, kde se to vzalo. Řekl bych, že já, jakoby Slavíček jako takovej je takovej rozchod mezi vším, že já jsem tak jakoby jednou nohou v písničkařině, druhou nohou tak jako R&B styl, teďka ještě nebudu říkat třetí nohou.
1: Dobře.
2: Prostě jsem rozkročený ještě mezi nějakým jakoby popem, novým tou novou deskou, jo, takže těžko říct. Těžko říct, já vlastně vůbec nevím záměr.
1: A nemusíme nutně nálepkovat samozřejmě.
2: A záměr to vůbec není. Já dělám prostě, co mě baví a snažím se dělat úplně nejlíp, jak umím.
1: Říká zpěvák Slavíček.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Praze komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Před sjezdem na Letnou stojí dvě auta po nehodě v odbočení a průjezd tunely Blanka tak regulují, kolony se ale netvoří. Silný provoz je na pražském okruhu směrem z D1 na letiště od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 20 minut. Na Letné komplikace v Korunovační ulici u Sládkovy ulice je hromadná nehoda 5 auta směrem na Letenské náměstí, je pozastavený provoz. V Českobrodské komplikace na příjezdu do Dubče v centrum obce řeší nehodu a kolona je od Stavebnin v Počernicích na asi 10 minut. A připomínáme, že na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kolony jsou před nájezdem na jižní spojku od Čestlic z 8. kilometru a je to celkově asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je zpěvák Slavíček. Ještě jednou tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, dá.
0: Slavíčku, tebe čeká velká akce v říjnu, 21. října tě vlastně čeká křest toho alba, které přesně teď tak vyšlo, z pokoje do boje. Nebude to vypadat jako Kulínský majáles, že ne?
1: No, doufám. Doufám, že ne.
0: Nebudeš mít připravených 5 písniček.
1: No.
0: Ne, to jsem našel jako takovou zajímavost, jo. A vlastně mě to pobavilo.
1: To byla úplně první akce, na který jsem kdy hrál. A jakoby já jsem víc než těch 5 písniček ani vydaných neměl. Já jsem měl možná vydaný třeba 3.
0: A tím, co se potom dělo?
1: No, to právě bylo šílený. Jako já jsem měl napůl připravený jako stand-up, aha, ale jako ne, že by to měl být stand-up. Já jsem měl mít prostě povídání, ale stal se z toho stand-up, jo? Takže, takže bylo to prostě zajímavý. Já jsem z toho byl strašně vynervovaný měsíc dopředu, jsem si to připravoval, věděl jsem, že těch písniček je málo, že bych potřeboval tak 15 a já jsem měl prostě 5. A tak jsem zahrál ještě nějaký jako covery s tím, že já doma jsem si to zkoušel na stopky, aby mi to fakt dalo těch 45 minut. No a ve finále jsem, jak jsem byl ve stresu, že jo, tak jsem to stihnul dvakrát rychleji, prostě po 30 minutách už jsem neměl co, tak jsem tam dělal nějaký různý soutěže, jo, Kinder vajíčka, který jsem si koupil prostě. Ale vlastně lidem se to líbilo a takhle bych možná řekl, že jim vzniknul Slavíček, no.
0: OK, takhle, nechci ti vracet žádná stará traumata, to vůbec ne, pojďme se soustředit na mnohem hezčí věci, což je tedy příprava toho koncertu. Ta příprava už nějakým způsobem se děje teď?
1: Jo, určitě.
0: A tak je pravda, ne, že ještě pár měsíců vlastně.
1: Ještě ne, teďka mám právě plnou hlavu toho to jakoby zpromovat pořádně. A
0: hlavně těch koncertů do té doby ještě spousta jako proběhne.
1: Je asi 30 koncertů ještě přede mnou, kde já jezdím solo, ale samozřejmě na tohle se musíme vrhnout ideálně začátkem července, protože to bude jedna z mála akcí, kde já budu s kapelou, takže zase něco úplně novýho pro mě. A dohromady s kapelou jsem odehrál fakt třeba 6 koncertů, takže tohle bude 7. A těším se na to moc a chci to mít připravený pořádně. Začátkem července začneme připravovat, ať to máme vypimpený.
0: 21. října, Lucerna Music Bar, ještě připomenu. Slavíčku, na úplný závěr, co by si vzkázal mladému člověku, který by chtěl taky začít s hudbou?
1: Tyjo, to je krásná otázka. Ať dělá to, co ho baví. Ať se nesnaží být vlastně podobný čemukoliv. Jako já samozřejmě taky jsem měl nějakou inspiraci, ale spíš jsem se našel jsem si styl, který mě vlastně jako bavil poslouchat a podvědomně jsem ho předával do té vlastní hudby, ale kdybych měl takhle vyloženě někomu poradit, tak prostě ať dělá hudbu a ať se za to nestydí. Já taky, jak jsem říkal, udělal jsem písničku bez metronomu, jo, to prostě to je jako ta největší osuda podle mě, co se jako udělat dá, ale sám jsem si říkal, já to prostě mazat nebudu, aby ty lidi viděli, že já jsem taky začínal. A ty začátky jsou vždycky těžký a vždycky se vám někdo bude smát. Ale prostě si dělejte a potom se to vyplatí a ještě za váma dolezou ostatní.
0: Říká zpěvák Slavíček, který byl mým dnešním hostem. Moc děkuju za rozhovor a držím palce.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to krásný. Děkuju.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin, ve studiu Václav Miller a aktuální zprávy jsou tady. Vašku, vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne.

0: Dělníci začnou v červenci opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO stále není jasné. Írán a Izrael obnovili vzájemné raketové útoky. Vzájemné údery jsou podle AP nejvyhrocenější od dubnového příměří. Praze bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028. Správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun, říká její mluvčí Nela Frýbová.
2: Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení.
0: Jídlo v Butovicích začnou od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlosti chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systém umělé inteligence. Provoz robotů schválilo vedení Prahy 13, říká starosta David Vodráška z ODS.
3: Za tu dobu, co byl zkušební provoz, tak nedošlo ani jednou k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
0: Stejná autonomní vozítka od konce minulého roku rozváží jídlo také v Karlíně. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Írán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje íránské rakety. Opětovné izraelské údery v Íránu zasáhly chemičku. Výbuchy zněly tak velkými íránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
4: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Iránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Iránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Basketbalisty Pardubice a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o 1 bod. Trenér Východočechů Jan Šotnar doufá, že se jeho svěřenci teď neuspokojí.
5: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne, jako v některých částech zápasu. Já se s ním přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaké změny, jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
0: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubice a Nymburka začne na východě Čech v 18 hodin. V Praze dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jsme s vámi také na silnicích, jak vypadá aktuální doprava, to sleduje Lukáš Müller a řekne nám, jak to je třeba v tunelu Blanka. Lukáši, vítej.
7: Dneska odpoledne tak v tunelu Blanka už je to dobré, tam už je lepší situace. Nehoda u sjezdu na Letnou, ta už nepřekáží, je odklizená, takže se projíždí směrem od Troje na Smíchov plynule. Silný provoz ale přetrvává na pražském okruhu, a to směrem z D1 na letiště. Jede hodně kamionů po víkendu, takže pomalej se jede od Jesenice a ty kolony pokračují přes oba tunely, tedy Lochkova Cholupice až ke sjezdu na Ořech. Zdržení celkově na okruhu směr letiště asi 20 minut. Na Letné zůstávají komplikace v Korunovační ulici u Sládkovy. Řeší hromadnou nehodu celkově 5 aut, provoz tam okolo řídí policisté, zdržení hlavně směrem do centra Prahy asi na 10 minut. 10 minut se zdržíte i v Českobrodské, tam jsou komplikace na příjezdu do Dubče, v centru obce také řeší nehodu, kolona je od stavebnin v Počernicích a kolony asi na 10 minut pak v Praze čekejte i na magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu a také ve Kbelské, tam se 10 minut jede v semaforu, jede od Novopatské k semaforu v Loubětíně. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 6 minut, pondělí 8. června. A pokud se podíváme z okna, vypadá to, že medardová kápě nás dnes halit nebude a každopádně nás nehalí. Takže těch 40 dní se nemusíme bát, že by propršelo. I když meteorologové třeba na tento týden slibují déšť i na příští víkend, ale uvidíme, jak to bude. Kdo přijde každopádně dřív, bude Olivia Rodrigo. Taky Jason Mraz.

I'm yours, Jason Mraz, s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Je pondělí, je po 13. hodině, a to 17 minut po 13. hodině. Půjdeme se podívat do lehké budoucnosti k 21. Protože dneska večer pro vás budeme mít jedno z nejúspěšnějších a také nejlepších alb všech dob. A to proto, že jste si ho odhlasovali ve vinilu Dire Straits a Brothers in Arms z roku 1985. No a speciálně dnes dokonce ze speciální edice, mastrované na poloviční rychlost ve studiích Abbey Road. Album se roztolčí na singlových 45 otáček za minutu po 9. večer a v příštím hlasování, tedy pokud už budu mluvit o další a vzdálenější budoucnosti, na nás čeká československý souboj. Nejnovější Tata Boys v původním snění versus Richard Miller Čierna labuť Běla vrána. Naozaj. No a za všechny vaše hlasy na Facebooku děkujeme. Teď pojďme také za aktuální dopravu. V Praze je silný provoz na okruhu směrem zde jedničky na letiště od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. Zdrží vás tady 20 minut. Na Letné jsou komplikace v Korunovační ulici u Sládkovy ulice. Je tam hromadná nehoda 5 aut a provoz řídí policisté. Zdržení hlavně směr centrum je asi na 10 minut. V Českobrodské jsou komplikace na příjezdu do Dubče. V centru obce řeší nehodu a kolona je od stavebnin v Počernicích na 10 minut. Kolona na 10 minut je i na magistrále ve Vilzonově a 10 minut se popojíždí také od Florence k muzeu. A ještě

0: Jednou 10 minut zdržení ve Kbelské od Novopatské k semaforům v Hloubětíně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další top ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 13 hodin, skoro 30 minut. Máme tady Václava Millera, který je přinesl aktuální zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se ani dnes vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách, shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek. Na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaal a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta ve filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má také 2 úspěšné režisérské počiny. Praze dnes jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás hlas dalšího Millera, tentokrát Lukáše s aktuální dopravou.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz, a to zejména na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Pomaleji se jede od sjezdu na Jesenici a ty kolony pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Zdržení celkově stále okolo 20 minut. Komplikace jsou v Praze ve Kbelské ulici u sjezdu na Prosek, tam je nehoda a kolony jsou z Letňan asi na 15 minut. Kolony pak zůstávají třeba také v ulici Česko, v ulici Korunovační směr centrum, tam je nehoda u Sládkovy, hromadná 5 aut, provoz tam řídí policisté, zdržení hlavně směrem do centra Prahy je na 10 minut. V Českobrodské zůstávají komplikace na příjezdu do Dubče, v centru Dubče řeší stále nehodu, kolona je od Dolních Počernic na 10 minut a plný silný provoz je pak třeba na Jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou jak od Běchovic, tak také z Lanového mostu, je to vždy na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 32 minuty s vámi Rádio Praha. No a kdo dál? Také Kygo, Imagine Dragons, Holly Humberstone nebo Michael Jackson. A budeme mluvit o konci kombinované výuky, střídání školy a domácí online výuky. Ta se totiž dotýká některých dětí a jejich rodičů, kteří teď řeší, jak bude jejich školní docházka od září vypadat. Objasníme za 10 minut.

0: Spice, Robbie Williams s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a téměř 47 minut. Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma, online a ve škole nebo i mimo ni, například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli ta jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelněji ho komunikovalo. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: V Praze jsou komplikace na Letné v Korunovační u Sládkovy, řeší tam hromadnou nehodu, 5 aut provoz řídí policisté, zdržení hlavně směrem do centra je na 10 minut. A v Českobrodské jsou komplikace na příjezdu do Dubče, v centru obce řeší nehodu a kolona z Dolních Počernic je na 10 minut. Kolony jsou na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové, zdrží vás 15 minut, plní se také magistrála Vilzonova, asi 10 minut se popojíždí od Florence k muzeu. Plná je také Ječná od Štěpánské na IP Pavlova. Je to 5 minut. Silný provoz je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště od sjezdu na Jesenici přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. Tady vás to zdrží 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: My Hand, Top Gunna 2 jsme si připomněli z Lady Gaga teď ve 14 hodin. Do studia přišel Mirek Kasan, má pro nás aktuální zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne. Praha zveřejnila návrh územní studie na úpravu okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně financí Schillerové příští rok vyšší než letos. Filipíny po silném zemětřesení hlásí víc než 30 mrtvých. A bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zítra naměříme nejvýšší 21. Má být oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Pražský magistrát zveřejnil návrh územní studie na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích a jeho okolí. Dokument počítá například s výstavbou 10 000 nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha-Bubny, zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
1: 50 nových míst v domově pro seniory chce vytvořit radnice Prahy 12. Plánuje proto přístavbu sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově ulici. Městská část podle vedení řeší nedostatek lůžkových kapacit pro seniory dlouhodobě. Pro nový pavilon připravuje projektovou dokumentaci. Uvedla to místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
4: Na tuto dokumentaci jsme získali dotaci od hlavního města Prahy, a to ve výši 12 milionů korun. Podařilo se nám vysoutěžit dodavatele s nabídkovou cenou 7 233 000 korun bez DPH.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ní bude možné až v dalších letech.
5: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
6: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
5: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
7: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bezesporu nižší než v roce letošním.
5: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasaženým Filipínám nabídla například Malajzie. Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy ovládla první dva majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom Nelly Kordová nezvítězila na žádném turnaji. Odpoledne bude v Praze skoro jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až zataženo s občasným deštěm, postupně s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také Lukáš Miller s aktuální dopravou. Lukáši?
8: Hezké odpoledne a začneme na Štěrboholské spojce. Tam jsou komplikace směrem na Lanový most. Za sjezdem na Štěrboholy překáží nehoda. Ta kolona je už od hradecké dálnice D11 Černého mostu celkově na 20 minut. Komplikace jsou v Českobrodské ulici z centra na příjezdu do Dubče. V centru tam stále dořešují nehodu. Kolona se ale zkrátila od Štěrboholské spojky asi na 10 minut. Plní se pak na magistrále Vlzenová 10 minut. Naberete v úseku od Bulhara k muzeu. To zdržení je pouze provozem. Stejně tak i Věčné ulici od Karlova náměstí na IP Pavlova. Také čekejte 10 minut navíc a 10 minut se jede v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině s vámi Rádio Praha a s námi Leny. Nebo Anna Naklápa, ale Farben. A nebo Alex Vor. A další je skvělé hvězdy, tak určitě mějte báječné odpoledne.
2: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Supergirl, Anana Klapp a Ale Farben s nami na rádiu Praha ve 14 hodin a 14 minut. No a teď jeden takový malý tip na Pražský hrad, protože prázdniny už se blíží, jsou tady, dá se říci, za pár týdnů. No a pokud byste chtěli vidět ještě do prázdnin, anebo ještě o prázdninách, protože ta výstava trvá do 26. července, tak je to jedna asi z těch nejvýraznějších výstav letošního roku. Fragmenty paměti Svatovícký poklad. A najdete ji v jízdárně Pražského hradu a mezi exponáty například najdete i ostatkový kříž Karla IV. Těch exponátů je tam ovšem někde okolo 140 a jeden vzácnější než ten druhý. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o téhleté výstavě a nejen o ní, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Tam najdete všechno.
1: Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v Pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: A my jsme na silnicích, v Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, za sjezdem na Štěrboholi překáží nehoda, kolona je od Hradecké dálnice D11 na 20 minut. V Českobrodské jsou komplikace na příjezdu do Dubče, v centru obce řeší nehodu a kolona je od Štěrboholské spojky na 10 minut. Plní se taky magistrála Vilzonova, je to tam na 10 minut a popojíždí se od Bulhara k muzeu, plná je Ječná od Karlova náměstí na IP Pavlova, asi 10 minut navíc tam naberete. A 10 minut naberete v koloně i v Bělohorské centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 14.30, Mirek Kasan a zprávy.
1: Dobré odpoledne. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, se zítra změní jen nepatrně. Nafta podraží o 1 haléř na maximálních 40 korun a 5 haléřů za litr. Benzín budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 41,50, což představuje pokles o 14 haléřů za litr oproti dnešku. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Na středních školách dnes začala druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Jednotnou přijímací zkoušku už ve druhém kole nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Evropská komise dnes potvrdila, že uzavřela předběžný přezkum kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Týkal se zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise Siobhan McGarryové neodhalil žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašinjana. Podle volební komise získala skoro 50% hlasů. Pašinjan v poslední době prosazuje zblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě se ziskem asi 23% hlasů. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu světového šampionátu v Düsseldorfu místo v Mannheimu. Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města Prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. Po zbytek odpoledne bude v Praze skoro jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až zataženo s občasným deštěm, postupně s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a teplotami do 21 stupňů. Později odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na aktuální dopravu. Lukáš Miller je tady s informacemi.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace na Štěrboholské spojce. U Průmyslové byla nehoda, ta už nepřekáží, kolona z Černého mostu se postupně začíná rozjíždět. Stále ale čekejte silný provoz, třeba na obvyklých místech, na magistrále, na příjezdu do centra ve Vilzenově, je to od Bulhara k muzeu asi na 10 minut. 10 minut se jede v koloně i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz, a to před sjezdem na Ořech. Pomalej se jede od Lochkovského tunelu, čekejte asi 10 minut navíc. A pomalejší provoz je pak třeba i ve Kbelské ulici, z Hloubětí na směrem do Letňan, také tam provozem naberete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, 8. června Medardova kápia, co 8. červen přinesl v historii, řekne Petr Jungmann už za chvilku. Do té doby George Ezra nebo Miles Smith.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
4: Velký bratr tě sleduje.
3: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
4: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
3: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
5: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
3: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
5: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
3: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
6: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0!
3: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
7: V Praze je silný provoz na hlavních tazích. Pomalu pojedete po jižní a štěrbolovské spojce obousměrně před průmyslovou. Nárazové kolony jsou od Černého mostu a také od Spořilovské. Vždy vás zdrží 10 minut. Plná je i samotná průmyslová od Českobrodské k jižní spojce. Zdržení v koloně asi 15 minut navíc. Nárazové kolony jsou i ve Kbelské z Hloubětní na Doletňan. Celkově je to na 10 minut. A magistrála se plní z Vilzonovy od Bulhara k muzeu. Ta vás zdrží 10 minut. Plná je také ječná od Karlova náměstí na IP Pavlova a 10 minut se zaseknete v koloně v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Nejvíc hitů v digitálu a také na FM. S vámi je Rádio Praha. Ve studiu už Mirek Kasan, protože je 15 hodin a má zprávy.
1: Hezké odpoledne. Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Autonomní roboti začnou rozvážet jídlo v pražských Butovicích. A zítra čekáme hodně oblačnosti, četné srážky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda šéfa hnutí ANO Andreje Babiše za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Petra Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
1: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je Petr Pavel připraven podat kompetenční žalobu. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Jídlo v pražských Butovicích začnou od poloviny tohoto měsíce rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systém umělé inteligence. Provoz robotů schválilo vedení Prahy 13, říká starosta David Vodrážka z ODS.
7: Za tu dobu, co byl zkušební provoz, tak nedošlo ani jednou k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
1: Stejná autonomní vozítka od konce minulého roku rozvážejí jídlo také v pražském Karlíně. Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Íránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Tehránu a dalších měst. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se dnes po čtvrté utkají ve finále Národní ligy. Duel začne v 18 hodin na palubovce Východočechů. Středočeši vedou v sérii hrané na 4 vítězství, 2-1 na zápasy. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme na silnicích, vy taky? Lukáš Miller nám řekne, kde je to ucpané.
8: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz na hlavních tazích, pomalu se stále jede třeba po jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, směrem k Lanovému mostu, teď navíc za sjezdem na Štěrboholy opět překáží nová nehoda, kolona je tam od Běchovic na 15 minut, v opačném směru se asi 10 minut jede z Lanového mostu. Kolona asi na 10 minut je pak i v Průmyslové, a to teď od Malešické spalovny k jižní spojice, je to asi na 10 minut. Nárazové kolony pak čekejte i ve Kbelské ulici do Letňan, zdržení zhloubití na asi 10 minut, 15 minut naberete v koloně i v Novopatské od Satalic k nájezdu do Kbelské ulice. Pomalu se jede také na magistrále, a to od Bulhara k muzeu, zdržení 10 minut, 10 minut se jede i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, nebo také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A pomalý provoz čekejte i na Pražském okruhu, zde jedničky směr letiště, kolony jsou od plzeňské D5 a také od sjezdu na Barrandov, zdržení směr letiště je o něco delší, asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 15. hodině, ano, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB Plus i na Medarda, kdy nádherně svítí sluníčko, takže se nemusíme bát těch 40 dnů být pod Medardovou kápí, i když déšť samozřejmě přijde. A kdo přijde ještě dřív? Miley Cyrus. Easy Lover, dál také Regard a Years and Years. Právě teď The Script, ať se vám daří, a přeje Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a protože je pondělí a je 15 hodin a 16 minut, je rozhodnuto o dnešním vinilu. No a dneska večer pro vás máme jedno z nejúspěšnějších a nejlepších alb všech dob. Dire Straits a Brothers in Arms z roku 1985. Hity jako So Far Away, Money for Nothing, Hook of Life a samozřejmě Brothers in Arms a další. No a dneska dokonce ze speciální edice mastrované na poloviční rychlost ve studiích Abbey Road. Album se roztočí na singlových 45 otáček za minutu po 9. večer. No a v příštím hlasování nás čeká československý souboj. Nejnovější Tata Boys v původním snění versus Richard Miller Čierna labuť Běla vrána. Za všechny vaše hlasy na Facebooku předem děkujeme. A je tady doprava a také Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze čekejte silný provoz na hlavních tazích. Pomalu se jede třeba stále po jižní a také po Štěrboholské spojice na příjezdech k Průmyslové obousměrně. Ty kolony jsou spíše nárazové, a to jak od Černého mostu, tak také od Spořilovské, zdržení vždy a zhruba 10 minut. Nárazové kolony pak čekejte i ve Kbelské na trase z Hloubětína a z Novopatské do Letňan, celkově čtvrt hodiny navíc. Plní se na magistrále Vilzenova ulice, 10 minut se popojíždí k muzeu od Bulhara, stejně tak 10 minut se stojí na magistrále i v opačném směru z Nuselského mostu do Legerovy, také do omezení u muzea. Plná je pak Ječná od Karlova náměstí na IP Pavlova, je to na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské směrem z centra, to před křižovatkou Vypich. A pomalu se jede po Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od sjezdu na Barandov, tak také od plzeňské D5. Zdržení vždy k Ořechu 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme tu zprávy v 15.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči zítra maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tady asi o 5,5 tisíce méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo minulý měsíc zhruba 96 tisíc. Ve srovnání s loňským květnem ale nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle ní existovala v letech 2012 až 18 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Rytíři o jeho příchodu informovali na svém webu. Olomouc pak na sociálních sítích oznámila příchod slovenského útočníka Matouše Spodniaka. V Praze má být zítra oblačno až zataženo s teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia, postupně s občasným deštěm nebo přehaňkami, ojediněle s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller nám řekne, kde se jede pomalu a proč je to třeba na jižní a štěrboholské spojce.
3: Hezké odpoledne, tak protože je silný odpolední provoz, takže ano, opravdu kolony čekejte na jižní a štěrboholské spojce, a to obousměrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Tradičně se zpomaluje už na Černém mostě, respektive v opačném směru od Spořilovské, a to zdržení pak k Průmyslové vždy 10 až 15 minut. Kolony čekejte také ve Kbelské ulici, a to z Hloubětína a z Novopatské od Satelic až do Letňan. Jede hodně kamionů po víkendu, zdržení 15-20 minut. Komplikace jsou nově v Liberecké ulici směrem od tunelů z centra před sjezdem na Prosek a Střížkov u čerpací stanice MOL se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona je de facto už od Argentinské z Holešovy zase na 20 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále, a to jak ve Vlzonově, teď od Bulhara k muzeu asi na 10 minut. 10 minut se zdržíte i z Nuselského mostu k muzeu do omezení. Kolony pak čekejte třeba na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od Lochovského tunelu, také od Plzeň D5, je to vždy na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře Lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den. 15.36 je aktuální čas, s vámi Rádio Praha. No a budeme si povídat o odpalování zábavní pyrotechniky. V Praze ho omezí nová vyhláška a zpřísní její používání i při novoročních oslavách. Jak to probereme už za chviličku, za 10 minut. Teď je tady Tao Cruise.

0: Runaway Bon Jovi s námi na rádiu Praha 15.47. Praha zpřísní používání zábavní pyrotechniky. Radní dnes schválili novou vyhlášku, ta mimo jiné umožní městským částem, aby na svém území používání rachejtlí a dělobuhů úplně zakázali. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelé. Podrobnosti nám přiblíží kolega Mikuláš Vochoska, který je ve studiu. Vítej, Mikuláš.
1: Dobrý den. To, že si jednotlivé městské části sami budou moct rozhodnout, zda zábavní pyrotechniku na svém území úplně zakážou, je asi největší změna oproti té původní vyhlášce. Zájem o to už podle města projevilo několik radnic, například Praha 1, 3, 5, 6 a nebo 7. Pokud zastupitelé vyhlášku schválí, budou mít městské části větší pravomoc regulovat pyrotechniku podle místních podmínek a potřeb obyvatel. Město tím reaguje také na dlouhodobé stížnosti lidí kvůli hluku, znečištění a nebo dopadům na zvířata, a to jak ta domácí, tak divoká.
0: Co silvestrovské oslavy? Tady celá řada lidí ráda odpaluje rachejtle. Jak to bude teď?
1: Tak pořád si něco odpalit budou moct, ale pouze tam, kde městské části nezavedou úplný zákaz. Nově by navíc byla silvestrovská výjimka kratší než doposud. Pyrotechniku by bylo možné používat jen od 5 hodin odpoledne na Silvestra do 2 hodiny raní na Nový rok. Doposud to bylo možné po 48 hodin od Silvestra až do 2. ledna. Nadále zůstává celoroční zákaz odpalování pyrotechniky v památkové rezervaci, u nemocnic, domovů pro seniory, vodních toků a nebo zoologické zahrady.
0: A týká se ten návrh taky profesionálních ohňostrojů?
1: Stručně řečeno netýká. Podle města se nová vyhláška vztahuje pouze na zábavní pyrotechniku používanou veřejností. Profesionální ohňostroje podléhají samostatnému povolovacímu režimu a schvalují je příslušné úřady. Pro organizátory velkých kulturních nebo společenských akcí se tak pravidla nemění. Cílem té nové vyhlášky tedy je zejména lépe regulovat neorganizované odpalování pyrotechniky v ulicích a obytných čtvrtích.
0: Říká Mikuláš Vochovska. Díky za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A jdeme také za aktuální dopravou. Lukáš Miller konstatuje, že je silný provoz.
2: Je to přesně tak, hezké odpoledne, tak silný provoz opravdu v Praze je, nicméně lepší situaci hlásíme v Liberecké ulici z centra do Letňan. Před sjezdem na prosek byla nehoda, ta už ale odklizená na čerpací stanici, která je poblíž. Kolona od tunelu Blanka i z Argentinské se rozjíždí, čekejte zdržení asi 15 minut. Silný provoz je pak na jižní Štěrboholské spojice obou směrně před Europarkem, to znamená před sjezdem do Průmyslové ulice. Kolony jsou roztrhané, nárazové, a to jak od Černého mostu, tak také od Spořilovské. To zdržení vždy 15-20 minut. Poměrně výrazné kolony čekejte ve Kbelské ulici z Hloubětína a také z Novopatské ocetalic do Letňan k nájezdu do Cínovecké. Celkově je to asi na 20 minut. Kolony pak tradičně čekejte na magistrále ve Velzonově od Bulhara k muzeu, také na magistrále z druhého směru z Nuselského mostu do Legerovy, tam je to také na 10 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte v Radlické od Motorletu i třeba v Povltavské v Troji a 10 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra na příjezdu na Bílou horu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Adele nás přivedla k 16. hodině a tedy ke zprávám s Mirkem Kasanem, který tu je a který bude mluvit nejen o ropě. Vítej, Mirku.
1: Ahoj, Oldo, dobré odpoledne všem. Pražská TSK převezme provoz dosud pronajímaných parkovišť, schválila to městská rada. Poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla, David Dušek, se nechystá rezignovat. Ropa po nových raketových útocích Izraele a Iránu prudce zdražuje. Zítra se počasí o něco pokazí, naměříme nejvýš 21 stupňů, čekejte hodně oblačnosti a četné srážky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městská firma Technická správa komunikací převezme provoz tří parkovišť a jednoho parkovacího domu v Praze, které v současnosti pronajímá soukromým provozovatelům. Dnes to schválili radní hlavního města. Parkoviště se nacházejí na Těšnově, na Černém mostě a na Jižním městě. Parkovací dům na Ládví. Cílem kroku je podle radou schváleného materiálu sjednotit správu všech městem vlastněných parkovišť pod TSK. Firma je postupně zmodernizuje nebo sjednotí ceny. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Dagmar Havlové i všech členů správní rady, kromě Davida Duška.
3: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
1: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmar Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen jí a proto ho nebudou komentovat. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybějí v systému. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
4: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
1: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s víc než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Ceny ropy v reakci na izraelsko-íránské ostřelování rostou. Severomorská ropa Brent ráno podražila o víc než 4% a dosáhla tak hodnoty $97 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak vystoupala na $94 za barel. Konflikt na Blízkém východě vedl k blokádě Hormuzského průlivu, kterým proplouvají tankery s ropou a skapalněným plynem z několika zemí Perského zálivu. Jemenští Husijové v reakci na nové boje vyhrožují, že zablokují námořní dopravu i v Rudém moři. Dánský fotbalista Christian Eriksen podruhé v kariéře skolaboval. Tentokrát se mu to stalo v přípravném utkání proti Ukrajině, které rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě předčasně ukončil. Podle reprezentačního lékaře záložník Wolfsburgu krátce ztratil vědomí, teď je ale v dobrém stavu a brzy ho propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při mistrovství Evropy. Poté mu lékaři operovali defibrilátor a povolili mu pokračovat v kariéře. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo, s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu pohled na silnice, dopravní špička vrcholí 16 hodin a nějaká ta minutka. Je tady Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak stále čekejte silný provoz metropoly. Pomalu se jede po jižní a Štěrboholské spojice, a to obou směrně jak před Průmyslovou. Tam jsou nárazové kolony od Běchovic i od Spořilovské. To zdržení vždy k Europarku 10 až 15 minut a 10 minut pak na jižní spojici naberete i před Barandovským mostem, a to od sjezdu na Vídeňskou. Kolony pak hlásíte na severu metropole ve Kbelské, z Hloubětína a také z Novopatské od Satalic až do Letňan, to celkově na 15 minut. Na magistrále tam je zaplněná Vilzenova ulice, 10 minut se jede v koloně od Bulhara k muzeu, 10 minut pak naberete také z Nuselského mostu do Legerovy u muzea. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radnické od Motorletu, také v Plzeňské, tam se stojí od Klamovky, v Patočkově se stojí na Břevnově a také v Povltavské v Troji čekejte kolony před tunely. A pomalu se jede po Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou jak od plzeňské D5, tak také od sjezdu na Vestec, zdržení vždy k Ořechu asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné, slunečné, medardovské odpoledne. Ano, dnes je tady medard, medardova káp je zatím nic, možná trošičku v noci, že káplo, a uvidíme, jak to bude v příštích dnech, ale těch 40 dní zdá se být v suchu. No a u nás, jak to bude dál, to budou určovat například Maroon 5. Taky One Republic. I Nico Santos. Ať se vám v tomhle tempu daří.
2: Odpolední Praha.
5: A Olda Burda.

0: Better Days, One Republic s námi na rádiu Praha v 16 hodin a 15 minut. A to z písní, která byla vydaná v roce 2020. Takže skutečně Better Days se týká COVID-19, protože vlastně je inspirovaná tím, že nás budou čekat také lepší dny. Dokonce autoři téhleté písně se měli sejít ve studiu a každý z nich přišel do kontaktu s někým, kdo COVID-19 měl, a tak museli být nějakou dobu v karanténě, než mohli dodělat poslední dvě písně na tehdejším albu. No a není bez zajímavosti, že právě tahle nahrávka Better Days byla tou předposlední. No a pokud byste ji chtěli slyšet naživo, možná to klapne už za pár dní v České republice v Letňanech. Sobota 27. června 15 hodin se otevírá celý ten amfiteátr. No a pokud se podívám na lístky, ještě stále k stání jsou, je možné je na internetu koupit. A teď také pro řidiče a ty zprávy bude mít Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte odpolední pondělní špičku, pomalu se jede po jižní a také po Štěrboholské spojice, ty kolony jsou tam jak před Barandovským mostem, od sjezdu na Vídeňskou asi na 10 minut, tak tradičně také na příjezdech k Průmyslové obousměrně, kolony jsou spíše nárazové jak od Spořilovské, tak také od Běchovic, to zdržení vždy k Průmyslové 10 až 15 minut. Pomalý provoz čekejte také ve Kbelské ulici na příjezdu do Letňan z Hloubětína, je to asi na 15 minut, plná je i Novopatská od Satelic do Kbelské, čekejte dalších 10 minut navíc. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do tunelů jsou jak v Radlické od Motorletu, tak také v Plzeňské od Klamovky. Zdržení čekejte i v Patočkově na Břevnově nebo také v Povltavské v Troji. Kolona asi na 15 minut je pak v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, stojí se de facto od Kláštera na Vypich a pomalu se jede po Pražském okruhu, tam ty kolony jsou obousměrně před sjezdem na Ořech, jak od plzeňské D5, tak také od sjezdu na Vestes přes oba tunely, zdržení vždy 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší

0: Kočka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha a také Mirek Kasan, který přinesl zprávy v 16.30.
1: Dobré odpoledne. Na středních školách dnes začala druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Jednotnou přijímací zkoušku už ve druhém kole nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudu žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů. Začal týden invazních druhů, akce, která má upozornit na druhy zavlečené do české krajiny. Jsou to třeba nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na tento týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků, pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má 2 nové bloky v Dukovanech postavit. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu světového šampionátu v Düsseldorfu, místo v Mannheimu. Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. V Praze má být zítra oblačno až zataženo s teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkou. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se přesuneme teď za Lukášem Millerem, který sleduje dopravu. Lukáši.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný odpolední provoz kolony tradičně na jižní a štěrboholské spojice, a to obou směrně před Průmyslovou, před Europarkem. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také v opačném směru od Spořilovské. Zdržení vždy k Europarku 10 až 15 minut. A kolona asi na 10 minut je na jižní spojice, také směr Smíchova, to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Kolony čekejte na severu metropole Vekbelské, tam se pomalu jede z Hloubětína a také z Novopatské od Satalic vždy až do Letňan. Celkově je to asi na 15 minut k nájezdu na Cínoveckou ulici. 10 minut se zdržíte v koloně i v Bělohorské z centra, před Vypichem je ta fronta od Kláštera. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vlzenově od Bulhara k muzeu, čekejte 10 minut navíc. 10 minut se stojí také v koloně na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy. A kolony poměrně výrazné jsou na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od sjezdu na Vestec přes oba tunely a také od Plzeňské dálnice D5, je to vždy asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné 8. červnové odpoledne roku 2026. Ed Sheeran, Paramore, Bruno Mars a také Jirka Štefl. Ten přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Bruno Mars s námi na rádiu Praha 16.45. No a s námi je teď také Jirka Štefl. Přinesl pražské tipy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Centrum architektury a městského plánování se loučí s návštěvníky. Prágrovy kostky, kde kemp sídlí, čeká generální rekonstrukce. A vy tak máte poslední šanci tyhle prostory vidět v původním a taky ve velmi špatném technickém stavu. Připravili tam program pro celou rodinu. Během následujících dnů se v kempu vystřídá hned několik umělců, kteří naznačí, jak by kemp mohl vypadat za pár let. 25. června tam taky bude oficiální closing party. Stačí se zdarma registrovat na webu kempu. A nebo oslavte Mezinárodní den archivů. Program jsme si pro vás připravili i v Českém rozhlase. V budově na Vinohradech se v úterý můžete zúčastnit přednášky vedoucího archivu Tomáše Duvky, která otevře proces s K.H. Frankem. V archivu Českého rozhlasu se z procesu dochovalo 1339 zvukových fólií o celkové délce 85 hodin. Tohle vzácné svědectví o průběhu tribunálu se podařilo kompletně zdigitalizovat. Detaily zjistíte v úterý od 12 nebo od 16 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A co pro nás teď má Lukáš Miller?
2: Hezké odpoledne, tak hlavně silný provoz na hlavních tazích. Projíždí se v metropoli sice bez nehod, ale pomalý provozy na obvyklých místech, a to třeba na jižní a štěrboholské spojice, tradičně na příjezdech k Průmyslové ulici, a to jak od Běchovic, tak také od Spořilovské. To zdržení vždy 10 až 15 minut. Stejně tak 10 minut neberete na jižní spojice i před Brandovským mostem, pomalu se jede od Vídeňské až na most. Kolony čekejte stále ve Kbelské ulici, a to na příjezdu k dálnici D8 do Letňan, pomalu se jede jak z Loubětína, tak také z Novopatské od Satalic, zdržení vždy do Letňan asi 15 minut. 15 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, plní se i příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak od Bulhara k muzeu na 10 minut, tak 10 minut postojíte v koloně také na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy. A kolony čekejte i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, od plzeňské D5 a také od Vesce, je to vždy k Ořechu na 15 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražští radní schválili vyhlášku o pyrotechnice. Radnicím umožní úplný zákaz. V červenci začnou opravy stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Česko by mohlo mít prvního pilota na vesmírné stanici. A zítra čekejte hodně oblačnosti, četné srážky a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028 a Správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun. Uvedla to její mluvčí Nela Frýbová.
2: Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení.
0: Městská rada dnes souhlasila s návrhem nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice, která dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy na dobu od 17 hodin na Silvestra do 2 hodin po půlnoci na Nový rok. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda šéfa hnutí ANO Andreje Babiše za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Petra Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
0: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je Petr Pavel připravený podat kompetenční žalobu. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Aleš Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní vesmírnou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Silné zemětřesení na Filipínách má na kontě už nejméně 32 obětí. Většina přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů ale dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých tak může ještě narůst. Zemi postihly otřesy o síle 7,8 stupně a vyvolaly taky asi metr vysokou tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajsii. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se dnes po čtvrté utkají ve finále Národní ligy. Duel začne za necelou hodinu na palubovce Východočechů. Nymburk vede v sérii hrané na 4 vítězství 2-1 na zápasy. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď už pražská doprava a tu dnes odpoledne sleduje Lukáš Miller. Je to tak, jsem tady, hezké odpoledne, tak v Praze čekejte silný provoz na hlavních tazích a komplikace navíc nově ve Spořilovské z centra. V nájezdu na dálnici D1 na Chodově je hlášená nehoda a právě zdržení ze Spořilovské asi 5 minut. Nehoda překáží nově také ve Kbelské směr Letňany za nájezdem z Novopatské, tam se srazilo nákladní auto s osobním, překáží v pravém pruhu, kolony jsou jak z Novopatské od Satalic, tak také ve Kbelské z Hloubětína v obou případech na 10 minut. Silný provoz je stále na jižní a také Štěrboholské spojice před Průmyslovou, kolony jsou od Běchovic i Spořilovské vždy na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich od Kláštera. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vlzenově od Bulhara k muzeu, to je na 10 minut, stejně tak 10 minut naberete na Nuselské mostě do Legerovy. A kolony zůstávají i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, od plzeňské D5 také od sjezdu na Vestec, v obou případech je to na 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Bude tady Ray Dalton.

společně Martin Garrix, Bono a Edge. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné pondělní odpoledne.

0: Tak to byl London Beat na Rádiu Praha. Já připomínám, že souboj dvou alb z osmdesátek, Dire Straits, Brothers in Arms a Supertramp, Famous Last Words, nakonec dopadnul lépe ve vašem hlasování pro Dire Straits, a to docela zásadním počtem hlasů pro toto album, páté album této kapely z roku 1985, kde jsou věci jako Money for Nothing, Walk of Life, anebo právě titulní Brothers in Arms. Takže tuto skvělou desku z poloviny 80. let uslyšíte dnes večer v pořadu Vinyl mezi 21. a 22. hodinou, takže se rozhodně máte na co těšit, a už teďka můžu naznačit, o čem bude další hlasování od zítřka na Facebooku Rádia Praha. Tak tentokrát to bude československý duel, nejnovější Tatáči, tedy skupina Tata Boys a jejich album V původním snění, opravdu snění, ne znění, a taky druhé album versus tedy Richard Miller, Čierna labuť, Běla vrana. Takže československý souboj od zítřka ve vašem hlasování na Facebooku Rádia Praha. A jak to vypadá momentálně v dopravě, tak to je už otázka na Lukáše Millera.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz, nehoda navíc překážela na jižní spojce směr Smíchov, za sjezdem na Pankrácu u McDonaldu byla dvě auta v levém pruhu, už se ale přesunuly mimo jízdní pruhy, takže kolona od magistrály se rozjíždí, zdržení asi 10 minut. Nehoda stále překáží ve Kbelské ulici směr Letňany, za nájezdem z Novopatské, tam se srazilo nákladní auto s osobním, blokují pravý pruh, kolony jsou jak z Novopatské od Satalic, tak i ve Kbelské z Hloubětína, zdržení vždy asi 10-15 minut. Kolony pak stále čekejte také na jižní a na Štěrboholské spojce obou směrně průmyslové, kolony jsou tam jak od Běchovic, tak od Spořilovské, je to vždy na 10 minut, 10 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra před Bílou horou, kolona je od Vypichu. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, také na Nuselské mostě od Kongresového centra do Legerovité, vždy na 10 minut, regulují také průjezd tunely, takže kolony jsou třeba menší v Dobříšské ulici nebo také v Radlické od Motorletu nebo také v Plzeňské od Klamovky. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

0: Tak to byl Michal Šulte na Rádio Praha, jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, se zítra změní jen nepatrně. Nafta podraží o 1 haléř na maximálních 40 korun a 5 haléřů za litr. Benzín budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 41,50, což představuje pokles o 14 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5,5 tisíce méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo minulý měsíc zhruba 96 tisíc. Ve srovnání s loňským květnem ale nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. Podle volební komise získala skoro 50% hlasů. Pašinian v poslední době prosazuje sblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě se ziskem asi 23% hlasů. Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Rytíři o jeho příchodu informovali na svém webu. Olomouc pak na sociálních sítích oznámila příchod slovenského útočníka Matúše Spodniaka. V Praze má být zítra oblačno až zataženo s teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze vrcholí odpolední špička, kolony jsou teď hlavně na pražském okruhu a to směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech se pomalu jede od sjezdu na Vestec přes oba tunely, zdržení celkově k Ořechu asi 20 minut. A na pražském okruhu je pak menší zdržení také směrem z letiště na D1, 10 minut neberete v koloně od plzeňské D5 k Ořechu. Ucpává se pak také magistrála ve Vlzenově, 10 minut neberete od Bulhara k muzeu, 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Radlické nebo i v Plzeňské, tam je fronta od Klamovky. Menší zdržení před tunely je také v Povltavské ulici v Troji. A silný provoz pak čekejte i na jižní a také Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou a nebo také ve Kbelské ulici do Letňan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Nutrie mýval bolševník nebo pajasan, invazní druhy, které v přírodě působí značné škody. I na to upozorní akce Týden invazních druhů a podrobnosti k tomu dodáme už za pár minut.

0: pro lidi představuje atrakci, pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy, třeba narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrie, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má sploštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme asi u puštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a množovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: A jsme zpátky v pražské dopravě. Informace má Lukáš Miller.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze čekejte nově nehodu ve Strahovském tunelu, a to směrem z Anděla na Troju před odbočkou na Břevnov. Před koncem Strahovského tunelu se tam srazila dvě auta. V levém pruhu čekají na policisty a překáží, takže průjezd tunely musí regulovat. Kolona je tak v tunelu od Anděla a kvůli regulaci tunelu už čekejte pomalejší provoz i v Dobřížské ulici od Barandovského mostu právě k tunelům. Kromě toho se jezdí bez zásadních komplikací, pomalejší provoz zůstává na Pražském okruhu, a to hlavně směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech jsou roztrhané kolony od sjezdu na Vestec, jede hodně kamionů po víkendu, takže to zdržení celkově asi 20 minut. Plné zůstávají příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak ve Vlzenově asi 10 minut naberete od Bulhara k muzeu, tak 10 minut se zdržíte rovněž i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. A silný provoz čekejte i na spojkách, které na Jižní a Štěrboholské, obou směrně před Průmyslovou, jsou nárazové kolony, a nárazové kolony pak čekejte i ve Kbelské ulici směr Letňany. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Velká hitovka hitmakerů z Londýna skupiny Pet Shop Boys, tak to jsme připomněli, Domino Dancing. Teď už zprávy na 18. hodinu, ve studiu se mnou už je připraven kolega Mirek Kasan. Tak Mirku, teď už příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer. Praha zveřejnila návrh územní studie na úpravu okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Pražská TSK převezme provoz dosud pronajímaných parkovišť, schválila to městská rada. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 km čtverečních území okupovaného Rusy. A zítra se počasí oproti dnešku pokazí, naměříme nejvýšší 21 stupňů. Čekejte hodně oblačnosti a četné srážky, ojediněle i bouřku.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský magistrát zveřejnil návrh územní studie na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích a jeho okolí. Dokument počítá například s výstavbou 10 000 nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny, zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
1: Městská firma Technická správa komunikací převezme provoz 3 parkovišť a 1 parkovacího domu v Praze, které v současnosti pronajímá soukromým provozovatelům. Dnes to schválili radní hlavního města. Parkoviště se nacházejí na Těšnově, na Černém mostě a na Jižním městě, parkovací dům na Ládví. Cílem kroku je podle radou schváleného materiálu sjednotit správu všech městem vlastněných parkovišť pod TSK. Firma je postupně zmodernizuje nebo sjednotí ceny. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních škol a základních uměleckých škol se učí střídavě doma online a ve škole nebo při projektech v terénu. Testování mělo trvat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale v květnu ukončilo. Zdůvodňuje to nízkým počtem zapojených škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. Zrušení programu vadí dětem i rodičům, kteří se obrátili na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Sirskej na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 km čtverečních okupovaných území.
4: Generál Oleksandr Sirskej na sociální síti Facebook napsal, že situace na frontě zůstává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hudajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 km čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 000 okupantů, uvedl Sirskej. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně, kde ho čeká plánovaná série vyšetření. Podstoupit testy chce světová jednička po fyzickém kolapsu ve 2. kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratila takřka vyhraný zápas a z Grand Slamu vypadla. Po lékařské kontrole chce Sinner pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, zpočátku s ojedinělým deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne bude srážek přibývat a ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už pražská doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak lepší situace je ve Strahovském tunelu směrem z Anděla na Troju. Před sjezdem na Břevno před koncem tunelu už nehoda nepřekáží, byla tam dvě auta v levém pruhu, už ale odjela a kolona z Dobřížské ulice se teď postupně dává do pohybu, stále ale tunel je ucpaný de facto už ze Smíchova a Dobřížská ulice ta stojí od Barandovského mostu, je to asi na 15-20 minut. Komplikace jsou na Pražském okruhu a to směrem z D1 na letiště mezi tunely Lohkova Cholupice za Strakonickou na 11. kilometru. Je nová nehoda. Srazilo se osobní auto s kamionem, blokují prostřední pruh. Kolona je teď od Vestce asi na 20 minut, bude se prodlužovat. Kromě toho v Praze už je provoz spíše klidnější. Kolony tradičně čekejte kratší na magistrále, jak ve Vilzenově od Bulhara k muzeu asi na 10 minut, tak 10 minut naberete také zhruba z poloviny Nuselského mostu do Legerovy ulice. A silnější provoz je v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Teď ta fronta je od Kláštera asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se s naší létající redaktorkou vypravíme do Klementina, kde nás seznámí s jedním pražským nej. Další pozvánka bude do Centra současného umění DOX, kde právě probíhá výstava fotografií o životě sochaře Olbrama Zoubka. A už za chvíli zavítáme na Pražský hrad, konkrétně do katedrály svatého Víta, kde se například učí i studentky střední kamenické školy. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Práci s kamenem se teprve učí, ale i tak už zkouší pracovat tam, kde před bezmála 700 lety tvořil stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední kamenické školy v Hořicích Apolena, Adela a Mariana si své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovítské katedrále na Pražském hradě. Právě sem je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
1: Je to zážitek určitě, je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Takže oni v té době doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
3: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotický kameny vlastně kopiema. Těch oken tady potom požáru je 8.
2: A Polena, Adela a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplň je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí, nakonec to děláme jenom kartáčema a houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
1: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk se na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa. Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce, že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou. Zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
3: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, lidi to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená to vítězství.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
1: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adelu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víte na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte komplikace na Pražském okruhu a to směrem z D1 na letiště. Teď jsou tam dokonce dvě nehody za sebou. Ta první je u sjezdu na Strakonice na 11. kilometru mezi tunely. Srazilo se osobní auto s kamionem. Další nehoda je pak o kus dál a to za sjezdem na Barandov před sjezdem na Ořech na 18. kilometru. Tam se srazilo osobní auto s nákladním a ty kolony před oběma nehodami začínají u Vesce. Zdržení celkově k druhé nehodě u Ořechu asi 20 minut. V Praze se pak rozjíždí kolona v Dobříšské ulici na vjezdu do tunelu Mrázovka a do Strahovského tunelu. Tam také dřív byla nehoda, ta už je odklizená. Teď to zdržení 10 minut a zkracuje se. Pomalejší provoz pak stále čekejte na jižní a na Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Pomalej se jede od sjezdu na Štěrboholy, také z Lanového mostu. Je to vždy na 10 minut. 10 minut se zdržíte také ve Vilzenově od Bulhara k muzeu nebo také na konci Nuselského mostu před Legerovou a zdržení pak čekejte i v Bělohorské ulici směrem s centrum.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Není to tak dávno, co se fotky ještě nedaly zachytit na mobil a člověk tak neměl tisíce vzpomínek, ke kterým by se ve zaplněné galerii těžko vracel. Do doby, kdy si lidé třikrát rozmysleli, co vyfotí, nás vrací výstava o životě významného sochaře 20. století Olbrama Zoubka. Ten se narodil před 100 lety. Snímky jeho tvůrčí činnosti nebo setkání s přáteli si můžete nyní přijít prohlédnout do archivu výtvarného umění v pražském DOXu.
2: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
3: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
2: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machoněk.
3: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
4: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
3: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
4: Nejlepší byla sádra vždycky, to si pamatuju.
3: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
4: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to, jako že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
3: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
4: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
3: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
4: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět, všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
3: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
5: Těm lidem, kteří sem chodili, tak jim se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
3: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
5: Ta politika byla významným tématem i těch vernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
3: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte pondělní pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. V pražské ZOO se dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžováním a také s finančním podhodnocením části pracovníků. Prokázal to audit vnitřních vztahů a prověrka pracovního prostředí. ZOO Praha bude proto mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky ZOO Lenky Poliakové, se kterým se dnes seznámila městská rada. Radní dnes taky odsouhlasili nákup pozemku bývalé železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním městem. Praha je chce koupit od správy železnic za zhruba 332 milionů korun a vybudovat na nich víc než 4 kilometry dlouhou takzvanou drážní promenádu pro pěší a cyklisty. O transakci budou ještě hlasovat zastupitelé. Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028 a správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun. Jídlo v pražských Butovicích začnou od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Jejich provoz schválilo vedení Prahy 13. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systém umělé inteligence. Stejná už od konce minulého roku rozvážejí jídlo v Karlíně. 50 nových míst v domově pro seniory chce vytvořit radnice Prahy 12. Plánuje proto přístavbu sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově ulici. Městská část podle vedení řeší nedostatek lůžkových kapacit pro seniory dlouhodobě. Pro nový pavilon připravuje projektovou dokumentaci, na kterou od magistrátu získala dotaci ve výši 12 milionů korun. V Praze má být zítra oblačno až zataženo s teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Zpočátku s ojedinělým deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne bude srážek přibývat a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak komplikace stále. Čekejte na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Nejprve mezi tunely Lochkova Cholupice. Za Strakonickou na 11. kilometru je nehoda. Srazilo se osobní auto s kamionem v prostředním pruhu. Navíc další nehoda je pak o kus dál před sjezdem na Ořech. Tam se srazila dvě auta a kolona je tak od Jesenice asi na půl hodiny celkově. Zdržení pak v Praze čekejte v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Je to asi na 10 minut. Pomalu se jede od Břevnovského kláštera právě na Vypich a kolona asi na 10 minut čekejte i Věčné z Karlova náměstí až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Máme 8. června a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
5: Velký bratr tě sleduje.
4: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
5: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
4: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
6: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
4: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
6: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
4: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
7: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
4: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražském Klementinu je nejstarší meteorologická stanice v Praze a také s nejdelším nepřerušeným měřením. O toto místo se zajímala i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ta nepřerušená řada měření je od roku 1775, ale jeho jako prvopočátky začínaly tím, že vlastně se vyvíjelo to instrumentální měření. To znamená, že oni si vyráběli ty teploměry a porovnávali to, vlastně zjišťovali, kam nejlíp to měření umístit.
2: Vysvětlovala mi počátky měření v Klementinu vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Ilona Zuzková. V tomto komplexu se měří teplota nepřetržitě už přes 250 let. V historii se stanovily klimatologické termíny, kdy se měří, a to v 7, 14 a 21 hodin.
1: Z těchto třech termínů, když se veme dvakrát ten večerní, to znamená 7, 14, 2x, 21, vidělí se to čtyřma, tak se počítá průměrná denní teplota a to je vlastně stále platný do dnešních dnů.
3: Po kolika letech, že jo, po více než 200 letech, jako no, když něco zůstane v platnosti, vemte si, jak na tom jsou zákony třeba.
2: Doplnil paní Ilonu ještě pan Libor Eleder z oddělení aplikované hydrologie. Poté jsme se zašli společně podívat do pozorovatelny, kde je měřící zařízení.
1: Měření prvopočátní začalo teda na astronomické věži uprostřed vlastně toho celého areálu. Vlastně od roku 1780 už to bylo tady v tom přístavku toho jižního křídla.
3: Proč se jim to vlastně v té věži znelíbilo, to úplně nevíme, jestli přestěhovali sem, možná to bylo pohodlnější.
1: Právě, že se řešilo to ovlivnění jako tím sluncem a to je prostě jakoby zásadní v klimatologii. Že vlastně to měření musí být teda ukrytý. To znamená, že to měřidlo je umístěné v nějakém jako krytu, tak aby to bylo odstíněné od záření, ale aby tam mohl proudit teda ten vzduch.
2: A také mě zajímalo, jaké jsou teplotní rekordy.
1: Maximum 37,8 stupňů tady v Klementinu. Dalo by se říct, že v tom období 1971-2020, což jsou ty červené sloupce, je nejtepleji. Vždycky to byl tady pro Klementinu nejteplejší měsíc červenec.
2: Z pražského Klementina pro Rádio Praha Monika Doležalová.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď informace z pražské dopravy a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak komplikace stále čekají teda pražském okruhu a to směrem z D1 na letiště mezi sjezdy na Barandov a na Ořech na 18. kilometru řeší nehodu a kamionu s osobním autem. Blokován je pravý pruh a kolona je tak od Jesenice na skoro 40 minut. Lepší situace je pak ale na pražském okruhu mezi tunely u Strakonické na 11. kilometru, tam už nehodu zcela odklidili, jezdí se tam bez omezení. Kromě toho je v Praze klid, bez komplikací. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
6: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další top ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer. Hit týdne.

0: A v pražském updateu se ještě podíváme na počasí, tak v noci bude oblačno a k ránu může zapršet. Teploty poklesnou na 19 až 17 stupňů Celsia. No a zítra se ochladí, bude pršet a teploty přes den pouze 19 až 21.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byly Skutři a Break It Up. Máme tady zprávy na 19. hodinu a připravil je opět kolega Mirek Kasan. Mirku, teď už příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: Městská rada schválila vyhlášku o pyrotechnice. Pražským radnicím umožní její úplný zákaz. Prezident Pavel pojede na valné shromáždění OSN. O jeho účasti na summitu NATO v Ankaře vláda ještě nerozhodla. Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření ze 100-milionového dotačního podvodu. A zítra čekáme hodně oblačnosti, četné srážky, ojediněle i bouřky a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Městská rada dnes souhlasila s návrhem nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice, která dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Zájem o to projevily například Prahy 1, 3, 5, 6 a 7. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy na dobu od 17 hodin na Silvestra do 2 hodin po půlnoci na Nový rok. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu. Jestli pojede na letní summit NATO i prezident Petr Pavel, vláda nerozhodla. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
2: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
3: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
4: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
2: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří 1/3 příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu, zjistil to server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Holding Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje Úřad evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Český armádní stíhací pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská vesmírná agentura dnes podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
5: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
5: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Americká golfistka Nelly Cordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Cordy ovládla první 2 majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom Nelly Cordová nezvítězila na žádném turnaji. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo zpočátku s ojedinělým deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne bude srážek přibývat a ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jaká je situace v dopravě, nám popíše Lukáš Miller. Hezký večer, tak víceméně dobrá. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je lepší situace zase zde na Ořech. Na 18. kilometru už tam nehoda nepřekáží. Auta po kolizi už jsou v odstavném pruhu i s policisty, takže kolona od Jesenice se postupně rozjíždí. To zdržení na okruhu směrem na letiště je teď asi 30 minut, bude se ale zkracovat. Silný provoz pak v Praze čekejte v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem z centra metropole do Říčan, naberete asi 5 minut a menší zdržení na pár minut je i v centru metropole, ve Vilzenově okolo muzea anebo také v Seifertově na příjezdu ke křižovatce Bulhara. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: To už je nabídka muziky po 19. hodině, bude tady Taylor Swift, Tata Boys. A třeba Robin Schulz a Ves. Tak tolik k muzice, no a téma. Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. Proč právě pyrotechnici, tak to prozradíme v další reportáži už za chvíli. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic začít stavět 58 km dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky.
1: Jsme

0: máme najít dělostřeleckou munici.
1: Kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
0: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
0: Jeden z pamětníků uváděl, že při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu.
2: Voláme podporu hloubkových lekcí. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas v ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy.
2: Od Hohora Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
3: Chceme začít v roce 28.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Losing My Religion, tak to byly R.E.M. na Rádiu Praha. Teď už připomenutí, jaké nás čeká počasí, tak v noci oblačno a k ránu může zapršet, teploty v noci poklesnou na 19 až 17 stupňů Celsia, no a zítra se ochladí a bude pršet. Teploty přes den budou podobné těm nočním, budou pouze v intervalu 19 až 21 stupňů.

0: Tak to byli společně Elton John a Britney Spears na Rádiu Praha. Teď už pražské tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Centrum architektury a městského plánování se loučí s návštěvníky. Prágrovy kostky, kde kemp sídlí, čeká generální rekonstrukce. A vy tak máte poslední šanci tyhle prostory vidět v původním a taky ve velmi špatném technickém stavu. Připravili tam program pro celou rodinu. Během následujících dnů se v kempu vystřídá hned několik umělců, kteří naznačí, jak by kemp mohl vypadat za pár let. 25. června tam taky bude oficiální closing party. Stačí se zdarma registrovat na webu kempu. A nebo oslavte Mezinárodní den archivů. Program jsme si pro vás připravili i v Českém rozhlase. V budově na Vinohradech se v úterý můžete zúčastnit přednášky vedoucího archivu Tomáše Duvky, která otevře proces s K.H. Frankem. V archivu Českého rozhlasu se z procesu dochovalo 1339 zvukových fólií o celkové délce 85 hodin. Tohle vzácné svědectví o průběhu tribunálu se podařilo kompletně zdigitalizovat. Detaily zjistíte v úterý od 12 nebo od 16 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.

0: Tak to byl návrat do 90. z The Cardigans. Teď je tady 20. hodina, čas na další dnešní zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře. Vedení Prahy souhlasilo se soutěží na proměnu okolí stanice metra Budějovická. V červenci začnou opravy stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Tatraničtí ochranáři přírody varovali před koupáním v horských jezerech. A zítra se počasí oproti dnešku pokazí. Naměříme nejvýšší 21 stupňů. Čekejte hodně oblačnosti a četné srážky, ojediněle i bouřku.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Okolí stanice metra Budějovická čeká velká proměna. Pražští radní dnes schválili podmínky urbanisticko-architektonické soutěže, která rozhodne o budoucí podobě jedné z nejfrekventovanějších křižovatek metropole. Soutěž s názvem Nová Budějárna se týká území 40 000 metrů čtverečních ohraničeného ulicemi Budějovická, Olbrachtova, Poláčkova a Antala Staška, tedy rozsáhlého bloku kolem obchodního centra DBK, včetně přilehlých veřejných prostranství. Lokalita dlouhodobě trápí obyvatele i radnici. Okolí stanice metra je kritizováno zejména pro zanedbaný stav a špatnou údržbu veřejných ploch. Zvláštní kapitolou je takzvaný bazén, propadlá plocha pod úrovní chodníku mezi vstupy do metra, která je považována za jeden z nejproblematičtějších prvků celého místa. Soutěž organizuje společnost Pentar Hill Estate spolu s obchodním centrem DBK, které nedávno odkoupili od České spořitelny 3 budovy v okolí Budějovické. Spořitelna se chystá přesunout do nové centrály na Smíchově v roce 2028. Část pozemků v lokalitě vlastní i hlavní město Praha. Jeho zástupci spolu s představiteli Prahy 4 zasednou v porotě. Architekti budou soutěžit ve dvou kolech. Finálové návrhy představí letos v listopadu. Výsledky by měly být známé na přelomu roku. Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028. Správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun. Uvedla to její mluvčí Nela Frýbová.
3: Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení.
1: Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Soud tak potvrdil předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudů žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7 tisíc korun. Ve správním řízení se může peněžitý trest vyšplhat na v přepočtu až 80 tisíc korun. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. Při koupání se do vody navíc uvolňují zbytky opalovacích krémů, repelentů nebo deodorantů. To může negativně ovlivnit hladiny hormonů tamních živočichů nebo ohrozit vodní organismy. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Nejvýše postaveným českým tenistou ale na 12. místě zůstává Jiří Lehečka. Němec Alexander Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil třetí pozici. Ta první dál patří Italu Janiku Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Arině Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblové zůstává jedničkou díky triumfu na Roland Garros Kateřina Siniaková. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, zpočátku s ojedinělým deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne bude srážek přibývat a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě stručně z dopravy, tak po 20. hodině už je provoz Praze a okolí většinou mírný. Máme ale hlášenou nehodu, ta je na Pražském okruhu směr Ruzině, tedy od D1 na Ruzině, pokud jedete, je to zase zem na Barrandov na 16. kilometru. Blokuje částečně přepojovací pruh na dálnici, takže tady opatrně a zřejmě i proto ještě před chvílí regulovali vjezdy do tunelů mezi D1 a Ruziní. Takže tady možná nějaké zdržení ještě naberete. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 20. hodině. BB Rexha a Fatals. Pak třeba Rudimental, Macklemore a Joss Glynn.

Tak tolik k muzice, no a začalo kroužkování čápů černých. Jak náročné je hnízda čápů černých najít, i to se dozvíte v naší další reportáži. Už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, příjemný večer.

0: Ornitologové v Brdech letos okroužkovali první dvě mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého hnízdí především v lese. I proto je těžší ho najít než třeba hnízdo čápa bílého. V Česku můžeme najít zhruba 500 párů.
1: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
2: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš. Třeba 15 metrů, 20 někdy, jo. V českým lese máme hnízdo, které je, myslím, dokonce na takovým statným smrku, 25 metrů.
1: V hnízdě našel dvě čapí mláďata.
2: Tohle z toho hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo, ale když si představte na tom, na té malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst, tak to je celkem problém. A tohle je komfortní hnízdo. Komfortní bejvák.
1: Hnízdo už v loni objevil jeden z místních obyvatel, říká zooložka Helena Vejrová ze zprávy CHKO Brdy.
3: V této lokalitě bylo už jedno hnízdo, ale bohužel ten čáp toho právě opustil, možná i z důvodu toho, že se tam stalo prostě nějaký těžební zásah, nebo nevíme. A jakmile ty čápy se tam cítí ohrožený, tak si začnou hledat lokality někde jinde.
1: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
4: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc.

0: a odkud, kam doletěli, nebo a jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
1: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Z Brtlaura Hájková, Český rozhlas.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tak to byly OMD, skvělá britská formace, která letos přijede po 2 letech opět do Prahy. Před 2,5 lety tady byla v roce 2024 hned na začátku roku v vyprodaném klubu Sasazu a tentokrát OMD budou 22. srpna v Holešovicích. Myslím, že to bude v rámci nějakého festivalu, ale chystám se, protože jsem tu partičku z Británie, která byla úspěšná hlavně tady v 80. nikdy neviděl naživo a prý ten koncert v Sasazu byl luxusní, takže je to opět jedna z možností, jak strávit asi příjemný hudební večer o letošních letních prázdninách. A teď pojďme k tomu, co příjemného chystáme už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině. Tady bude vlastně taky muzika 80. Ano, tentokrát jste rozhodovali mezi I'll Be Dire Straits Brothers in Arms v hlasování do pořadu Vinyl, to je album z roku 85, anebo druhá volba mohla být 8. album Supertramp z roku 1982, Famous Last Words. Tak nakonec docela zásadně více hlasů bylo pro album Dire Straits, což je jedno z nejprodávanějších a nejlepších alb nejenom 80. let. Dire Straits si opravdu tímto albem získali velkou pozornost nejenom svých fanoušků, dá se říci. A navíc, jak mi tady píše do poznámek kolega Petr Jungmann, který vinyl připravuje, náš hudební dramaturg, tak je to speciální edice masterovaná na poloviční rychlost ve studiích Abbey Road v Londýně. Album se tady roztočí na singlových 45 otáček pár minut po 9. večer, takže rozhodně bude co poslouchat. Takže jste si zvolili, poslouchejte tedy Brothers in Arms Dire Straits už za půl hodiny tady u nás na Rádiu Praha. A ještě malý dovětek, už můžu rozradit, co bude v novém hlasování od zítřejšího dne na Facebooku Rádia Praha. Bude to tentokrát československý duel mezi nejnovějším albem Tata Boys v původním snění a albem Richarda Millera, které se jmenuje Černá labuť, Běla vrana. Tak už teď můžete přemýšlet, komu dáte tentokrát svůj hlas.

0: Tak to byl ten Šarp z 90. písnička hned poté, co se objevila na hitparádách, tak získal i českou verzi, možná pamatujete, tenkrát se to otextovalo jako písnička o psovi a kočce. Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole nebo i mimo ní, třeba při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, Ministerstvo školství ho v květnu ukončilo, pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli to je ku prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelněji ho komunikovalo. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly Maneskin na Rádiu Praha. Teď už zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu už je Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Prezident Pavel pojede na valné shromáždění OSN. O jeho účasti na summitu NATO vláda ještě nerozhodla. Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet vnímá jako ohrožení jejich nezávislosti skoro polovina dotázaných v průzkumu. Autonomní roboti začnou brzy rozvážet jídlo v pražských Butovicích. A zítra čekáme hodně oblačnosti, četné srážky, ojediněle i bouřky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Jestli pojede na letní summit NATO i prezident Petr Pavel, vláda nerozhodla. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že Petr Pavel povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obranu schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Res Solution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
1: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. Jídlo v pražských Butovicích začnou od poloviny tohoto měsíce rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Jejich provoz schválilo vedení Prahy 13. Uvedl to starosta David Vodrážka z ODS.
7: Za tu dobu, co byl zkušební provoz, tak nedošlo ani jednou k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
1: Malá autonomní vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systém umělé inteligence. Stejná už od konce minulého roku rozvážejí jídlo v Karlíně. Zemětřesení, které postihlo filipínský ostrov Mindanao, si vyžádalo nejméně 35 mrtvých. 12 lidí se pohřešuje a přes 200 dalších utrpělo zranění. Informovali o tom světové agentury. Otřesy měly intenzitu 7,8 stupně a poškodili řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Většina obětí zahynulo pod troskami budov a při sesuvech půdy. Zemětřesení vyvolalo taky metr vysokou tsunami, která zasáhla pobřeží. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série Národní ligy proti Nymburku na 2-2 na zápasy. Stav utkání na východě Čech museli otáčet a o svém nejtěsnějším vítězství 101 kustu rozhodli do klaksonu v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, zpočátku s ojedinělým deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne bude srážek přibývat, čekejte je na celém území města, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat, naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

Dobrý večer. Vinyl na dnešek jste vybrali jednoznačně. Dnes budou Dire Straits a jedno z nejprodávanějších alb všech dob, Brothers in Arms. Vyšlo 17. května 1985 a prvotní kritiky, hlavně doma v Británii, nebyly dobré. Marka Knopflera strhali za to, že se až moc chce blížit tradiční americké muzice a ve světle předchozích alb jako Making Movies nebo Love Over Gold, že je album až příliš popové a podbízivé. Nahrávání ve studiu na ostrově Montserrat taky nebyla idylka v tropickém ráji. Bubeník Terry Williams nehrál tak, jak si ostatní členové přáli, a tak rychle hledali dalšího. Tím se stal jazzový a rockový hudebník Omar Hakim. Bicí part sfouknul za 3 dny. Při dokončování si pak baskytarista John Ellsley zlomil při běhání ruku, a tak museli zaskočit další, Neil Sean a Tony Levin. Ale to bylo z těch trablů asi úplně všechno. Album s kytarou National Style O z roku 1937 na obalu se vřítilo na první místo britského albového žebříčku a nikoho tam nepustilo 14 po sobě jdoucích týdnů. Podobně si vedlo všude ve světě. Stalo se prvním albem historie, kterého se na tehdy novém nosiči CD prodalo víc jak 1 000 000 kusů a celkové prodeje dosáhly přes 30 milionů exemplářů. Ve svojí době jako ryze digitální album nevyšlo na vinylu, to až později a ve zkrácené verzi, aby se vešlo na jedno LPčko. My vám dneska zahrajeme Brothers in Arms ze 2 desek, navíc na 45 otáček ve speciální verzi, kterou znova zrevidovali a zmástrovali na poloviční rychlost inženýři ve slavném londýnském studiu Abbey Road. Hraje fantasticky. A tak si poslechněte desku, která pozbírala spousty cen. Nechybí v žádných anketách nejlepších alb všech dob. A hlavně, i po 41 letech je to nádherné poslouchání plné klasických tracků, jako Money for Nothing se Stingem, rock'n'rollovkou Walk of Life, grandiozní Your Latest Trick nebo titulní hymnickou baladou Brothers in Arms. Při ní do dneška běhá mráz po zádech. Mark Knopfler a Dire Straits jsou připraveni. Dobrou zábavu a díky za všechny hlasy.

0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Je 22 hodin. Aleš Svoboda by měl příští léto letět jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště v Rudné u Prahy. Dostavba Dukovan podle Evropské komise neporušuje unijní pravidla. A zítra čekejte hodně oblačnosti, četné srážky, ojediněle i bouřku a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Český armádní stíhací pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská vesmírná agentura dnes podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
3: Posádku musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
4: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
3: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu navrhli obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu, zjistil to server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace a pekárna použila už existující technologii. Holding Agrofert, pod který Pekárna Zelená Louka spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie na podání obžaloby teď posuzuje státní zástupce Adam Bašný z Úřadu evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Policisté pátrají po vězni, který minulý týden ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Policie to dnes uvedla na svém webu. 35-letý Robert Lakatoš podle ní není nebezpečný. Má střední, asi 178 cm vysokou postavu a hnědé oči. Je ostříhaný dohola a na tvářích má straniště. Celou levou ruku má potetovanou a na hřbetu pravé ruky má nápis Robin. Trvalé bydliště má v Kolíně. Veškeré informace o hledaném vězni volejte na linku 158. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Dánský fotbalista Christian Eriksen je po druhém kolapsu v kariéře v dobrém stavu. 34-letý záložník včera krátce ztratil v přípravném utkání proti Ukrajině vědomí a rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě zápas předčasně ukončil. Hráče Wolfsburgu podle lékaře dánského národního týmu brzy propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při evropském šampionátu. Poté mu lékaři vyoperovali defibrilátor a povolili mu pokračovat v kariéře. Večer a v noci bude v Praze zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů Celsia. Kránu ojediněle slabě zaprší. Zítra má být oblačno až zataženo, zpočátku s ojedinělým deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne bude srážek přibývat a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

poslední týden změnilo? Které songy se vám začaly nebo naopak přestaly líbit? Jaké novinky změní pořadí? Všechno se dozvíte v dalších 55 minutách. Tady je Petr Jungmann. Zdravím. Hit týdne. Nasazená novinka. Jako obvykle začínáme nasazenými. K tomu, aby tu byli i příště, budou potřebovat vaše hlasy na praharozhlas.cz. Jako první se hlásí 20-letá zpěvačka z Londýna, Sienna Spyro. Právě mladá zpěvačka zaujala tvůrce filmu Ďábel nosí Prádu 2 a v soundtracku prostě nesměla chybět se songem Material Lover.

to logo filmu Červené dámské lodičky z podpatky z čertovských vidlí. Je super nápad. Ve filmu Ďábel nosí Prádu 2 září opět Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt. Skvělý je i soundtrack. Jeden kousek z něj, Sienna Spyro, Material Girl. Minulou neděli byly první v hitu týdne The Rolling Stones, nejstarší rocková kapela světa. Tak by se hodilo nasadit i dalšího Nestora z konkurenčních The Beatles. I Sir Paul McCartney má totiž novou desku The Boys from Dungeon Lane. A 18. června mu bude 84. Tak kdo je tu nejstarší? Sir Paul, come in.

0: Sir Paul McCartney, Come Inside. To byla druhá nasazená a další legenda v chartu. Spoustu našich hudebních hvězd vám přibližujeme a představujeme v pořadu Pražákům je hej. V pondělí bude hostem mladý objev. Nikdo neví, kolik mu je, jak se jmenuje, ale říká si Slavíček. Rozhovor s ním poslouchejte v pondělí od 12 nebo kdykoliv pak jako podcast u nás na webu. Teď nasazujeme aktuální singla Hezký ráno, Slavíček.
1: Nasazená novinka.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Slavíček je třetí nasazený v hitu týdne. Hlasujte pro něj u nás na webu praha.rozhlas.cz. Vance Joy. Tento song nahrál před 13 lety a byl to velký hit. Teď se vrací v nové verzi Sigala, Jacksony a Ellen Kidron. Riptide.

Letitý hit v nové verzi Riptide, Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron. Čtvrtá nasazená. Po Sigalovi je tu další vele úspěšný DJ, nikoliv ale z Anglie, ale z Norska. Kygo, s ním dva Američané, kolega Griffin a pak znamenitý zpěvák Khalid. Pátá nasazená je Save

0: Posloucháte 23. vydání Chartu Rádia Praha. Slyšeli jste 5 nasazených. První, to byla Sienna Spyro, Material Girl. Druhý, Paul McCartney, Come Inside, nejstarší účastník dnešního kola. Potom Slavíček, zase jeden z těch nejmladších, Hezký ráno. Čtvrtá nasazená, to byly pak Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron, Riptide. A pátí nasazení, Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Pro vstup do Top 10 budou potřebovat vaše hlasy z našeho webu praharozhlas.cz. Čím víc, tím líp. Tento týden došlo hlasů opravdu hodně a ty určili, jak bude vypadat desítka. Děkujeme za ně. Tady je to nejlepší na Praze pro týden od 7. do 13. června.
1: Číslo 10.
0: Neuvěřitelných 20 let na scéně oslaví Eva Farná 3 největšími koncerty svého života v Aréně Slávie v Edenu. Příští sobotu, neděli a pak v úterý budete se podívat. Tak v tom případě dobrou zábavu. Dnes po druhé v Chartu Rádia Praha její novinka Perpetuum Mobile.

Před týdnem sedmička, teď poslední je Eva Farna Perpetuum mobile. I Holly Humberstone každý týden klesá. Byla pátá, před týdnem osmá a teď předposlední. S titulním hitem poslední desky Cruel World. Jeez.

26-letá zpěvačka z malebného Grandhamu, nedaleko Nottinghamu, držitelka prestižní Brit Awards pro Rising Star, Holly Humberstone. Letos vydala druhé album, měli jste ho ve vinilu. Jmenuje se Cruel World, stejně jako tenhle song. To byla devítka na Praze. O místo lepší je její krajan, Miles Smith a Hold Me in the Dark. 8.

0: Zpěvák z anglického lutnu, majitel mnoha hitů Miles Smith v 28 chystá svoje první album. Vyjde 19. června a bude tam i tenhle krásný song Hold Me in the Dark. S dalším zamíříme do Tel Avivu. Právě odsud pochází trojice Temper City. Poté, co se jejich letošní single stal virálním hitem na TikToku, neomylně zamířil i do playlistu rádií celého světa. Před týdnem byl u nás 9. Teď o 2 místa lepší. Temper City, Self Aware.
1: Hit

0: překvapivý pozdrav z Tel Avivu. Temper City a Self-Aware. Číslo 7 hitu týdne na Rádiu Praha. Jayton Colin Dimsdale. Tak tohle jméno najdete v hudebním světě pod mnoha songy jako autora. Pod svým vlastním jménem píše, zpívá, ale jako Teddy Swims. A začal cover verzemi na YouTube. Teď už má dokonce roční jedničku americké hitparády. První fenomenální single Lose Control. Ten poslední se zatím jmenuje Mr. Know It All. Tady je Teddy Swims.
1: Číslo 6.

0: týdne.
1: Posloucháte 23. vydání Hitu týdne. Jsme moc rádi, že jste tady. Hit týdne v premiéře vysíláme vždy v neděli v 9 večer, repríza je v pondělí v 10 večer a od pondělí Hit týdne můžete pak kdykoliv jako podcast poslouchat u nás na webu praha-rozhlas.cz. Tam je i hlasování a kompletní pořadí aktuálního kola a je super, jak často tam chodíte a dáváte hlasy. Jen tak dál, děkujeme. Mám pro vás 5 nejlepších songů. Tenhle song dvakrát hit týdne vyhrál. Poslední 3 týdny je to pokaždé jen 4 nebo 5. Olivia Rodrigo, Drop Dead. 5.

0: Ve 23 má Olivia Rodrigo doma 3 Grammy a teď v pátek jí vyjde třetí album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Na něm bude i tenhle song Drop Dead, nebo třeba i horká novinka The Cure. Dneska je Olivia číslem 5.
1: Číslo 4.
0: O místo lepší jsou Kevin Parker jako Tame Impala a Jenny. Song o tom, že v denním světle se prostě někdo cítí jako upír, co s měsíčkem ožívá. Hlavní chod se potom ale liší. Tady je Dracula.
1: Číslo 4.

0: před týdnem. Dvojka, teď mimo bednu a číslo 4. Tame Impala a Jenny Dracula. My jsme dneska ještě neslyšeli žádnou novinku a dva songy přitom povinně vypadly. BTS a Swim a taky BB Rexa a Faithless New Religion. Dva songy je museli nahradit a je jasné, že oba jsou nejlepší trojice. Třetí je dneska repetent. Jednou takhle dobře do čártu vstoupil, pak ale během dvou týdnů zmizel. Dostal druhou šanci, boduje dnes po čtvrté a zase začíná na třetím místě. Harry Styles, American Girls.
1: Číslo 3.

Harry Styles se vrátil na třetí místo s hitem American Girls. Poslední dva songy tu zbyly novinka a šampioni z poslední neděle. To jsou The Rolling Stones. Dohromady je třem členům 243 let. Přesto je muzika baví a možná víc než kdy jindy. 10. července budou mít novou desku Foreign Tongues. Tentokrát mají na Praze jen hit číslo 2 In the Stars. Číslo

Stouni jsou na Praze dvojkou s nejnovější In The Stars a tady je celá patnáctka. Nasazené Sienna Spyro, Material Girl. Druhý nasazený Nestor Paul McCartney, Come Inside. Třetí nasazený je

nasazení si Galantiax Zomy a Ellen Kidron Riptide. Pátý nasazení je Kygo, s ním Khalid a Griffin Save My Love. Desátá je Eva Farná Perpetuum Mobile. Devítka Holly Humberstone Cruel World. Osmička Miles Smith Hold Me In

Harry Styles, American Girls. Dvojka, The Rolling Stones, In the Stars. A nová jednička. Ta je z Prahy, od kapely, která má dva frontmeny, dva herce, Jana Kopečného a Petra Ryšavého. Nedávno byli u nás hosty pořadu Pražáku Měhej. A vám se nejen povídání, ale i muzika hodně zalíbila. Novou jedničku na Praze mají Botox, Pyžamo. Číslo jedna.

0: Klobáskový jed na vyhlazování vrásek a dvoudílný noční oděv, tedy botox a pyžamo. To je nová jednička na Rádiu Praha. Jestli bude i za týden, to je odteď vaše práce. Hlasujte pro songy, které se vám z dnešního vydání nejvíc líbily. A jak to dopadne? Uslyšíte zase u nás na Rádiu Praha přesně za týden.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
3: na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
4: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčířík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emílie a Emil. Hezký poslech.

0: talk about.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
3: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takový nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
2: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
3: To ještě nevím, to takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií, myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnala vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
2: A ty ceny ještě zvrat nebudete teda.
3: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako s takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
2: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
3: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí, vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam jako od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
2: A je o to zájem i v zahraničí?
3: Určitě. Teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl, než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
2: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
3: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
2: A nekecaj do toho.
3: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský, ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
2: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
3: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, 3metrový a vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě a od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace jsem vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase udělala, je použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
2: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichtrlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
1: A třeba i s konkrétním umělcem?
2: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
1: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
2: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, ale je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
1: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
2: Aha. Právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to byl bylo taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
1: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Mm-hmm. Krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
2: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásledují jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník,

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel a já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
1: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
0: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
1: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem, jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako z dovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem, třeba tehdy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
0: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
1: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že budeme 6 dní vlastně jako jenom nalehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec. A tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
0: Ale vy podvědomně budete stále pracovat. Protože
1: no já
0: budete...
1: doufám, že ne právě.
0: Ale stále budete sbírat inspirace, která
1: jo, takhle,
0: vás
1: no,
0: potom...
1: To asi jo. Já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Czech Grand Designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
0: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
1: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
2: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
1: A byl designový?
2: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, které jsou k dispozici. A takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli. Bylo vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama. Tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
1: A byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
2: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
1: A co jste pak studoval?
2: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba. Já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takový to kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedení k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
1: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
2: No ten design, to s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju a v podstatě tady těmhle jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě jako toho, kam jít jako studovat.
1: A váš první designový kousek, co to bylo?
2: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takový hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat. Takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měli udělat jakoby produkt. A to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
1: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavej a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
0: Takže když je klient tvrdohlavý, jako ohnivý
1: znamení.
0: Dostane něco z kamene.
1: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
0: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
1: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce, třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského a vysokoškolského studia.
0: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
1: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
0: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
1: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
0: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
1: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupují vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhle tu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout. Co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
2: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhoval pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku iRim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
1: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny, no. Že to řemeslo svým způsobem upadá.
2: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná. A to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takovej jako vzácnej jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
1: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
2: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance nebo nějaké omezení jako technologický nebo technický nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
1: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
2: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
1: Vy jste toho důkazem?
2: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých. A přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavujou zahraničí, a vlastně i design blok je jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhubí a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnují.
1: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
2: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
2: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu v podvědomí je... Já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
2: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Když si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
2: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designer Jiří Krejčířík.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: Rádio Praha. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
2: Německu bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
3: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
4: Při akcích měli pomáhat dva komplicové.
5: Ernst Volker Staub und Burkhard Garwich.
6: Kvůli možnému podílu na třech útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
0: Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
7: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
0: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek dolnosaského soudu přijala?
7: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
0: Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
7: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. Mm-hmm. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garwich a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
0: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu.
8: Es verkennt damit die Aufgabe der Justiz.
0: Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
7: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy, to znamená během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především taký nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu. Tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu. Taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kleteové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo u Brem ve Štúru, došlo ke střelbě. Tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kleteová, která by tu zbraň držela.
0: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, 3 dekády?
7: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme, od toho 93. roku mohla být tedy v ilegalitě.
0: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
7: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdo si dal tip, že jsou tam 3 lidé, kteří připomínají tu trojici Kleteová, Garvek, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená, policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kleteová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garvek, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
0: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
7: Já vím, popravdě řešilo nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kleteová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
0: A před těmi 2 lety někdo prásknul, že na ní přišli?
7: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega, a možná nějak svého času partner, Burkhard Garvek, když se v prosinci před 2 lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat. A použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kleteová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kleteovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak se mluvilo o té kapoeře, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa tedy novinářů z ARD skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila. Mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Mm-hmm. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
0: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
7: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu. A členové této generace potom, dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
0: Mm-hmm. No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
7: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kleteová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně. A v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči od té doby, taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
0: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
7: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, takže to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
0: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
7: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
0: Žádní nástupci?
7: Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kleteové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá. A ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by ji mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí, to znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
0: To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili. Dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
7: Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kleteové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když, a to i Daniela Kletová zmiňovala během soudu, že její zadržení policie využila k tomu, aby znova jaksi rozčeřila vody, znovu si pozvala bývalé členy RAF k výslechu i třeba pod nějakou pohrůžkou pokut. Takže byl to takový jako pro policii příležitost znovu jaksi prohledat nějaké prostředí a i třeba se podívat, jestli v něm nemůžou být nějaké nové důkazy nebo se nezjistí něco jiného, ale že by to k něčemu vedlo vyloženě, to zatím nevíme. Vede to k tomu, že ten Burkhard Garweg se častěji ozývá. On už v zimě před 2 lety po zadržení Daniely Kleteové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF, Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garweg vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
0: Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před 2 lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
7: Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garweg už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamní kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
0: Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
7: Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím v Hesensku ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90.

0: Ústavní rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho soudu ji podporovali sloganem Svobodu pro Danielu. Tak uvidíme, jak to s ní ještě bude. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi si se mnou popovídal o Daniele Kleteové a vůbec o frakci Rudé armády.
1: Díky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu se dneska spojil s Tomášem Havlínem, mým kolegou zpravodajem v Německu. Ptal jsem se ho na odsouzenou krajně levicovou extremistku, kterou policisté nemohli desítky let dopadnout. Teď ji německý soud zatím nepravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Téa Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Díky za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.

0: Nabídneme vám rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni. Byla na návštěvě v Česku a představila svůj nejnovější román Ničema, o čem píše britský velvyslanec Matt Field ve své knize, kterou nazval Jsem tu novej, ale nejenom o tom budeme mluvit v novém vydání Kultury Plus, která bude zejména o knihách. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: A na úvod ovšem přehled kulturních událostí. Pražské muzeum Kampa otevřelo novou výstavu s názvem Milá Adrieno. Adriena Šimotová and Madame Látková je věnovaná stému výročí narození Adrieny Šimotové. Davidské divadlo nasadilo také novinku Tři zmrzlí v režii Pavla Šimáčka. Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti.
2: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Broškovou.
3: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
4: Moc děkuji za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
3: Poděkovala Alexandra Brocková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
4: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
3: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Před filmovou kariérou stály už jako děti a u řemesla zůstávají dodnes. Takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková-Nováková. Po slavnostním odhalení je na chodníku už 40 hvězd. I tuto událost na festivalu zaznamenal kolega Tomáš Maleček.
5: S kým si myslíš, že paseš krávy?
6: Takže co říká o nocích odborná literatura?
7: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já si mě oblíbil.
8: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
7: Já jsem hrála už na Damu, to jsme povinni v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako a není nic lepšího. A oni vám hlavně neužiju, tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
8: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
9: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
10: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě. Jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
8: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
11: Další otázka publika.
12: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, ale jestli ano, tak jaká postava?
13: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
8: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi.
0: Festival ve Zlíně skončil ve středu. Cenu Zlatý střevíček za celoživotní přínos převzal herec Petr Kostka. A v Kutné Hoře je také mezinárodní, ale hudební festival. Do 14. června nabídne sérii 10 komorních koncertů, které letos propojuje mimo jiné osobnost Dmitrije Šostakoviče a otázka smyslu hudby v dnešním světě. Program festivalu se odehrává v chrámu svaté Barbory, kostele Panny Marie na náměstí i dalších historických prostorách Kutné Hory. Světové premiéry, scénická opera, milostné písně i duchovní hudba. Toto do 17. června nabízí tradiční hudební festival Baroko v Olomouci. Trutnov je v těchto dnech městem nového cirkusu. V rámci 16. ročníku mezinárodního nového cirkusu Cirque UF se tam představí soubory z Austrálie, Španělska, Německa, ale také aktuální tuzemské novocirkusové soubory. podmanivé taneční dílo, které vyrůstá z kořenů afrického pralesa. To je Komba de Lian, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake. Vystoupil s ním na mezinárodním festivalu Tanec Praha. 5 tanečníků a 2 hudebníci vytvořili scénický rituál, ve kterém se prolínají tradiční africké tance, rytmy bubnů, zvuky přírody a street dance. Rozhovor se Zorou Snakem vedla kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Vltava, Veronika Jošková-Štefanová.
11: Zora Snake se narodil na západě Kamerunu v horské vesnici nedaleko lesa, který je považovaný za posvátný. Myšlenka vytvořit inscenaci Komba de Lian uzrávala dlouhé roky. Inscenace je tak výsledkem více než 15-letého hledání odpovědi na otázku, co je pro člověka žijícího na Zemi skutečně podstatné. Země je středobodem práce Zory Snakea. Jako metafora, ale i jako konkrétní fyzická skutečnost.
14: Myšlenka vytvořit Komba de Lian vychází z dlouhodobého výzkumu odlesňování míst na východě Kamerunu, kde žije komunita Báka. Je to komunita, která rozuměla ekologii dávno před kolonizací, už tisíce let před naším letopočtem. Dá se říct, že tito lidé byli prvními ekology. Zároveň patří k nejstarším obyvatelům afrického kontinentu. Dodnes žijí ve středoafrickém pralese, který se rozprostírá od Kamerunu přes Kongo až po Demokratickou republiku Kongo. Po generace chránili přírodu, stromy, rostliny i léčivé kůry. Uchovávali znalosti o silách přírody a o tom, jak mohou být lidé s přírodou v harmonii.
11: Moderní politika člověka od přírody oddělila. Zatímco komunita Báka člověka s přírodou stále spojuje. Pro ní je podle Zory Snakea příroda matkou zemí.
14: Abych zkušenost pralesů dokázal přenést autenticky do choreografie, musel jsem se s celým týmem ponořit přímo do středoafrického pralesa. Žili jsme mezi příbuznými národů Báka, které kolonizátoři kdysi označovali slovem pygmejové, výrazem, který dnes vnímají jako urážlivý. Sdíleli s námi část svého vědění, svůj vztah k přírodě, ke zvukům lesa, k tanci, hudbě, polyfonii i spiritualitě. Vyprávěli nám také o tom, jak ničivé dopady má odlesňování na jejich život. Když zmizí strom, mizí část jejich duše. Strom pro ně není surovina, ale podmínka existence. Celý náš tým, hudebníci, tanečníci, scénografové, kostyméři i skladatelé, byl ponořený do tohoto prostředí a právě tam vznikal základ celé inscenace. Nechoreografuji pouze pohyb, choreografuji duchy a duše. Liana je pro můj tým něco hluboce organického. Abychom jí porozuměli, museli jsme vstoupit do obrovské vegetace rovníkového pralesa, druhého největšího na světě po Amazonii. Tato zkušenost proměnila naši choreografii. Vytvořili jsme imaginární posvátný les, který zve i diváky, aby se stali součástí tohoto světa. Už nejde jen o představení, je to prostor setkání, prostor, kde lze prožít vztah ke kosmologii národů Báka i k liáně jako symbolu propojení a návratu k našemu vlastnímu lidství.
11: Podle Zory Snakea je tanec formou odporu. Reaguje na ekologickou krizi i politická rozhodnutí. Dává hlas domorodým komunitám bojujícím proti odlesňování a proti rozpadu vztahu člověka a přírody.
14: Je to také výzva přehodnotit obrazy minulosti, které nám byly vnuceny. Například postavu Tarzana, bělocha, který přijel do Afriky a prohlásil se za krále džungle. Liana se v našem představení stává obrazem odporu vůči těmto mocenským strukturám, vyrůstá z hněvu. Je silná svými kořeny i korunou a připomíná nám, že domorodé národy nám stále mají co předat, pokud jsme ochotni naslouchat.
0: Představení Comba de Lian, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake, uvádí Mezinárodní festival Tanec Praha v prostorách Jatek 78.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v této části kulturního magazínu se ještě vrátíme k veletrhu Svět knihy. Jednou ze zahraničních hvězd letošního Světa knihy byla italská spisovatelka Beatrice Salvioni, která se před 3 lety proslavila románovým debutem Dareba. Příběh dívčího přátelství z katolické Monzy, kde vládne patriarchát a násilí fašismu, byl přeložen do více než 30 jazyků a stal se čtenářským hitem. Salvioni bývá přirovnávána k Eleně Ferrante, podobně jako slavnější krajánka akcentuje proces emancipace. Knihu u nás vydalo Argo v překladu Alice Flemrové a záhy vznikla audioverze s Klárou Sedláčkovou Oltovou. Mladá Italka představila návštěvníkům pražského knižního veletrhu volné pokračování s názvem Ničema, tentokrát v překladu Pavly Přívozníkové. Z dívek jsou ženy, z rebelie boj o život, příběh osudového přátelství vrcholí. Co 31letou autorku fascinuje na éře fašismu a proč je podle ní důležité také o tomto tématu psát? I na to se ptala kolegyně Denisa Novotná. Každý příběh potřebuje nějaké místo a nějakou dobu, v níž bude vyprávěn. A když mě napadl příběh Francesky a Madaleny, které si, přestože jsou tak odlišné, vyberou jedna druhou, aby se následně postavili společenským normám i sobě navzájem a každá si tak našla svůj vlastní hlas ve světě, který je nechtěl poslouchat, tak jsem si uvědomila, že mi jako archetyp nejhoršího období, kdyby se jim toto přání jednoduše být slyšet mohlo splnit, mi nejlépe poslouží právě 20letí fašismu.
15: Vaše hrdinky se často bouří proti společenským normám a patriarchátu. Je pro vás psaní formou feminismu nebo spíše snahou o historickou věrnost osudům žen té doby?
16: Francesca
0: a Madalena žijí samozřejmě v historickém období, které předchází definicím, jako je patriarchát nebo feminismus. Nemají slova, aby popsali vzpouru proti genderovým pravidlům, která je vězní, ale to neznamená, že už v té době nemohli tušit, že žít v peci, do níž je někdo zavřel, se zkrátka nedá. Existovaly ženy, jež bojovaly proti tomu, co my dnes vnímáme jako patriarchát. Přestože neměli dnešní jazykové prostředky k tomu, aby dokázali ty pasti patriarchátu definovat. Ale to neznamená, že vědomí útlaku a potřeba vzpoury neexistovaly, a to dokonce ještě mnohem dříve. Stačí si vzpomenout na anglické sufražetky a nejenom na ně. Když člověk zasadí příběh do období, které není jeho vlastní, může do něho vložit také rozpory epochy, v níž žije. A ve fašistickém období, kdy žijí Francesca a Madalena, nacházejí dnešní feministické boje a vzpoura proti dnešnímu patriarchátu svůj předobraz. A vše jakoby v té době bylo ještě zřejmější. Takže abych odpověděla na tu vaši otázku, tak vlastně mi šlo o obě ty věci. Jednak o to propůjčit hlas ženám té doby a promluvit o jejich těžkostech, ale i vyprávět příběh, který bude univerzální a platný v jakékoliv době, aby se v příběhu Francesky a Madaleny mohly najít i dnešní dívky.
15: Vztah mezi dvěma hlavními hrdinkami je jádrem knihy. Jak vznikala tato dynamika mezi slušnou dívkou a vyvrhelem společnosti?
0: Narrativní archetyp, který mám nejradši, je setkání dvou postav, které na začátku působí naprosto odlišně, ale protože si jedna druhou vyberou a dostanou příležitost se vzájemně poznat, nakonec jedna druhou také změní. Francesca, dívka z dobré rodiny, zvyklá se skloněnou hlavou pouze poslechnout, co se jí říká. Je postava, která potřebuje změnit víc a proto k sobě potřebuje jakousi katalyzační zvláštní postavu, a sice Madalenu, o které ví jen to, že si říká Dareba a že je něco jako čarodějnice, která nosí smůlu. Postupně se ale Madalena stává jakousi učitelkou Francesky v neposlušnosti a naopak Francesca umožní Madaleně, aby byla viděna v jiném světle, než jak ji vidí ostatní, a dala jí realističtější podobu.
7: Přezdívka La Malnata, ta, co nosí smůlu, je velmi silná. Inspirovala jste se při jejím vytvoření nějakou skutečnou lidovou pověrou nebo postavou z historie?
16: Malnata è una parola che viene da una parte.
0: Ten termín pochází z našeho rodinného slovníku a používali jsme ho doma, protože je to termín z lombardského dialektu. Jímž mluvila moje babička, znamená to nejenom to, kdo nosí smůlu, ale také přivádí do neštěstí sám sebe. Také je to termín, který používá Dante Alighieri pro ztracené duše v pekle, jež se nikdy nebudou moci osvobodit a peklo opustit. Koncept ztracených duší mě přitahoval. Tyhle postavy byly vždycky moje oblíbené. Postavy, které společnost vnímá jako špatné a nosící smůlu a proto je vyloučí na svůj okraj. Takovými nositeli odlišnosti jsou například Zrzoun Malpelo nebo Vlčice. O nich psal už právě Giovanni Verga.
7: Jak nahlížíte na morální nejednoznačnost svých mužských hrdinů v kontrastu s ženskou solidaritou?
16: Ovviamente le protagoniste sono Francesca e Maddalena.
0: Protagonistkami obou románů jsou přítelkyně Francesca a Maddalena. To oni a jejich vztah, v němž se pořád dokola vzájemně vyhledávají, odmítají i zachraňují, jsou ústředním tématem. Současně jsem však chtěla zachytit postavu muže stojícího na správné straně a odporujícího ideálu propagovanému fašistickým režimem. Noé Tresoldi, u něhož se Francesca ukryje, je symbolem laskavosti a stělesňuje dobro. Noé ukazuje, že být mužem může znamenat také být trpělivým, mírným a naslouchat. To však neznamená, že je slabý, naopak. Když je potřeba bojovat za to, co je správné, nebo chránit ty, které miluje, napne k tomu všechny síly.
7: Jak nahlížíte na morální nejednoznačnost svých mužských hrdinů v kontrastu s ženskou solidaritou?
16: Ovviamente le protagoniste sono Francesca Maddalena.
0: Protagonistkami obou románů jsou přítelkyně Francesca a Maddalena. To oni a jejich vztah, v němž se pořád dokola vzájemně vyhledávají, odmítají i zachraňují, jsou ústředním tématem. Současně jsem však chtěla zachytit postavu muže stojícího na správné straně a odporujícího ideálu propagovanému fašistickým režimem. Noé Tresoldi, u něhož se Francesca ukryje, je symbolem laskavosti a stělesňuje dobro. Noé ukazuje, že být mužem může znamenat také být trpělivým, mírným a naslouchat. To však neznamená, že je slabý, naopak. Když je potřeba bojovat za to, co je správné, nebo chránit ty, které miluje, napne k tomu všechny síly.
7: Často jste přirovnávána k Eleně Ferrante. Jak tento vztah vnímáte vy? Ovlivnila vás její geniální přítelkyně při psaní o ženském přátelství?
16: Sicuramente, soprattutto i primi due libri della quadrilogia di Elena Ferrante.
0: Určitě ano, hlavně první dva svazky její tetralogie mě ovlivnily, co se týče psaní o poutu mezi Francescou a Madame. Ale vliv na mě měla také Natalia Ginzburgová nebo prvky občanské války z povídek Beppa Fenolia. Ve svém díle jsem se však snažila vyhýbat i některým postupům Eleny Ferrante, jako například momentu, kdy se přítelkyně rozhádají jenom proto, aby získali průměrného muže. A to jsem ve své knize nechtěla. Tento stereotyp, který se v příbězích o ženském přátelství dost často vrací. Rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni natočila na letošním Světu knihy Denisa Novotná. Mluvila o knize s názvem Ničema. Britský nadhled, odzbrojující otevřenost, hledání nových domovů. O tom všem píše britský velvyslanec Matt Field ve své nové knize, kterou nazval Jsem tu novej. A to podle videa, kterým se v Česku uvedl. A také v knize mu zůstává nakažlivý zájem o místo nového působiště. Kolegyně Kateřina Svátková s Mattem Fieldem natáčela nejenom o jeho vztahu k Česku.
17: Ahoj, jsem Matt a jsem tu novej. Zasněžená zimní Praha, trochu uměřený výraz ve tváři, padnoucí černý kabát, aktovka v ruce a čeština, kterou si Matt Field během prvního dne svojí české diplomatické mise získal srdce tisíců Čechů. Z věty "Jsem tu novej" se stal hashtag na sítích a diplomatova osobní poznávací značka. Nakonec i název knihy. Co pro něj pojem "novej" znamená dnes?
18: Novej jsem se tu cítil první den, kdy jsem přijel, ale cítím se tak vlastně doteď. Pořád něco dělám poprvé, což je moc fajn a pořád z toho mám radost. Zároveň ale musím říct, že jsem tu od prvního dne jako doma. Až tady skončí moje funkční období, bude mi strašně líto se s tím vším rozloučit. Je to vlastně pořád směsice dvou pocitů. Až do samotného konce budu objevovat nové a nové věci. A cítím tu hodně vřelé přijetí. Ostatně právě tohle se, doufám, promítlo do mojí knížky.
17: Zásadní částí vaší diplomatické mise je ale politika. Nastoupil jste sem už vlastně dávno po Brexitu. Zároveň jste ale tady obklopen ostrovem Evropské unie, to když se tak podívám na blízkost s ostatními ambasádami tady v Praze. Změnila se podle vás diplomacie ve vašem vnímání právě po odchodu Velké Británie z Evropské unie?
18: Rozhodně ano. V době Brexitu jsem byl britským velvyslancem v Sarajevu, tedy v Bosně a Hercegovině. Tehdy to úplně proměnilo všechno, co jsme dělali. A to je to země mimo Unii. Byl jsem tedy na další post připravený. Když jsem v Praze začínal, byl to pořád dost výrazný faktor, který ovlivňoval spoustu věcí. Pro Čechy, kteří chtěli studovat ve Velké Británii, se to výrazně prodražilo, administrativně zkomplikovalo. A totéž platí pro obchodní výměnu, zejména na trhu s potravinami. A pak samozřejmě vědecká spolupráce. Zpětně viděno mě ale těší, že jsme měli aspoň pár let na to, abychom překonali ty bezprostřední komplikace spojené s Brexitem. Ve skutečnosti bylo nutné vybudovat nové vztahy. Postupem času už to začíná vypadat přece jen trochu jinak. Nedávno jsme se znovu připojili k programu Horizont Evropa, což je velký program vědecké spolupráce. Od příštího roku se vrátíme do programu Erasmus+. To je velká věc i pro řadu českých studentů. Obchod se vrátil v podstatě na úroveň před Brexitem. Z mého pohledu je ten vývoj pozitivní, ale za cenu daleko tvrdší práce než před odchodem z EU.
17: No a jak se profese diplomata promítá do spisovatelské role? My vás známe ze sociálních sítí, jenže napsat knihu je samozřejmě něco jiného, než vyeditovat minutové video. Kolik sebekontroly psaní vyžaduje?
18: No, byla to rozhodně nová zkušenost, velká výzva. A samozřejmě jsem v tom nezůstal sám. Mohl jsem se držet redaktorských rad, názoru svých kolegů, upřímné zpětné vazby. Tu knížku jsem psal s vědomím, že do ní opravdu dávám velký kus sebe sama. Je to kniha o diplomaci. Snažím se trochu víc zpřístupnit naší práci, chod velvyslanectví. Ale je to taky kniha o mně osobně. Uvědomil jsem si díky tomu i spoustu osobních detailů, které nemusí každému diplomatovi vyplynout automaticky. Zároveň jsem si opravdu užíval proces psaní. Někdo napíše knihu a ví, že další už nebude. Mě to tedy neodradilo. A mám samozřejmě radost z toho, jak vypadá obálka, jak to celé dopadlo. Teď doufám, že čtenáři v ní najdou něco zajímavého. A ten zajímavý tedy nejsem já. Myslím si, že to je hlavně diplomacie a svět, ve kterém žijeme. Snad tedy přináší i nějaký nový pohled.
17: Ona, ta kniha, je přístupná, může, myslím, pomoct proměnit pohled na diplomacii obecně. Často totiž tak docela nevíme, co diplomaté na vysokých pozicích dělají, jaké je jejich poslání, a vy to popisujete do úplných detailů. Jedna věc je psát o sobě, co ale psaní o jiných lidech?
18: Podle mě to tak mám obecně nastavené. Chci maličko poodhalit oponu za naší prací. A to říkám vědomě, jako někdo, kdo se stal diplomatem před víc než 20 lety a ještě v den, kdy jsem vstoupil na půdu našeho ministerstva zahraničí, jsem nechápal, o co v té práci jde. Nevěděl jsem, co budu dělat. A vím, že mě samotného to vždycky zajímalo. Tak to snad bude zajímat i ostatní. My se o tom snažíme komunikovat se všemi, koho naše práce zajímá. Chceme být otevření a transparentní. Samozřejmě, že k diplomaci patří jednání za zavřenými dveřmi. Jenže mám pocit, že můžeme vždycky udělat aspoň o krok víc, abychom osvětlili, co tahle práce obnáší na mezinárodní úrovni. A přesně tohle je věc, která neplatí jen pro diplomaty, ale pro kohokoliv, kdo se zajímá o současné dění. Mezinárodní situace je momentálně složitá. Doufejme, že každý z nás může nějak přispět k řešení problému. A to přesně je přece definicí diplomacie.
0: Rozhovor s Mattem Fieldem pořídila Kateřina Svátková a Kultura Plus je ve finále. Za poslech tohoto vydání děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.
19: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30. Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavle, vítej ve studiu Radu Sport a vítám taky Pavla Tilšara, který tady dneska je. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak máme před sebou, pánové, fotbalové mistrovství světa, už pouze 3 dny zbývají do zahájení toho skloňovaného mundialu. Největšího turné století se dá říct, protože 48 týmů tam bude poprvé. Nicméně spousta dalších témat, která nás zajímají i v toho klubového pohledu. Pojďme na to, nemáme tolik času, zveme vás, abyste zavolali číslo do studia 221-552-222. Ptejte se hlavně Pavla Horváta.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak jak jste zakončili svou skupinu České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže s Baníkem Ostrouž?
3: No, my jsme vyhráli 1-0 ve Velvarech.
1: Moc gratulujeme.
3: Děkujeme, děkujeme. Skončili jsme teda nakonec třetí, což si myslím, že je úspěch, nebo tak to vnímám já i ten zbytek toho týmu a samozřejmě s tou sezónou můžeme být spokojení a trošku budeme jako samozřejmě pošilhávat ještě vejš, no, příští sezonu, doufám.
1: No a ty máš teda splněno, máš teď volno úplně, jenom rádio.
3: Tak úplně volno, tak úplně
1: rád. Jaký fotbal si střihneš třeba?
3: No, rád bych, zranil jsem se v Ostravě na McDonald's Cupu, to asi není žádný tajemství, to vy tady víte všichni.
1: Kdo byste Pavla viděli teď, tak na levém stehnu zezadu má obrovskou modřinu. Není to, že by někde se něco stalo, ale fakt na fotbale.
3: No, je to tak, ale tak to k tomu patří. Musím říct, jako hráč jsem na to vůbec netrpěl, ale samozřejmě ve 30 stupních bez rozcvičky a prostě bylo to hned. To nic se mění na tom, že teda, když se ptáš, tak vlastně teďka v sobotu 13.6. hraje můj tým na Darovanském dvoře, to je kousek od Plzně, golfový resort, tak tam máme udělaný zápas proti hokejistům Plzně, samozřejmě s charitativním podtextem a myslím si, že mám celkem jako dobrý mužstvo. Měl by přijet Milan Petržela, Karel Rada třeba, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, celkem jako solidní playeři, teď jsem na někoho zapomněl, co prezidentě, bude tam s námi kalkulátor dokonce, takže tam si myslím, že bude jako o zábavu postaráno, tak doufám, že nastoupím, no, protože samozřejmě jsem se na to těšil, ale bolí mi to a doufám, léčím, no.
2: Prognóza? U doktora jsi byl?
3: U doktora jsem nebyl, protože jsem to nestihl, ale mám těch mastiček za tu kariéru několik a mažu to, zkouším to. Takhle, dneska vyjíždíme s mým motogengem na třídenní trip, tak doufám, že na té motorce to trošku vyléčím. No.
1: Ano, tak možná ti třeba prospěje, až upravíte pravidla a vy budete hrát v kopačkách a hokejky budu hrát v bruslích teda na té trávě. Takže 13. na Darovanském dvoře, pokud máte zájem, tak tam doražte za Pavlem a dalšími osobnostmi. Nicméně ještě přece jenom téma, které se týká i té tvojí soutěže s Baníkem Ostrouž. Třetí ligu by měli příští rok, příští sezonu hrát dva týmy, které původně se zachránily ve druhé lize, tedy MFK Chrudim a SK Dynamo České Budějovice, které dostali licenci vlastně pro tu profesionální druhou ligu. To znamená, že ČFL by měli teď opustit dva ty nejlepší týmy z obou skupin, Kladno i Česká Lípa.
3: No, a... no je to zamotaný. Já musím říct, že vlastně, jak jsem říkal, my jsme hráli ve Velvarech, což už byl tým, který vlastně sestupoval. Měli tam problémy samozřejmě s tím, že nedostávali kluci vyplaty, už ani netrénovali ke konci pořádně, takže samozřejmě pro ty mladý hráče to není vůbec dobrý. A musím říct, že nebyli samotní a vlastně tohleto všechno, jak to říkáš, Chrudim a myslím si, že vlastně i Karviná má trošku vliv na to, jak to padá dolů a vlastně je tam velký zmatek, nebo byl, já jsem ke konci...
1: Tak Karviná ještě není určená,
3: vlastně, já teď přemýšlím, jako jaký to může mít potom vliv prostě, no, že vlastně i u nás se do poslední minuty vlastně nevědělo, kdo padá nebo kdo nepadá, vím, že tam bojovali na dálku Ústí nad Orlicí s Brozanama a bylo to prostě hrozně nepřehledný a vlastně teď teda se rozhodlo, že padají vlastně 3-3 z té A skupiny, B skupiny, postupuje do druhé ligy, hrajou baráž, nevím, proč už se to hraje.
1: A budou to hrát, jo, tu baráž?
3: No, měli by to hrát, ale vlastně je to zápas, nebo dvojzápas úplně zbytečný, místo toho, aby si ty kluci odpočinuli a připravili se na další sezónu, tak by měli hrát jako baráž, ale vlastně postupuje jak Česká Lípa, tak Kladno, takže jim samozřejmě gratulujem a jsem zvědavý, jak tyhle ty mužstva tam samozřejmě budou vypadat, protože ta příprava pro ně není úplně jednoduchá.
1: No, tak Pavel Tilšar taky zná možná nějaký ten pažit, buď v České Lípě nebo na Kladně.
2: Mám dobré vzpomínky na Kladno, na stadionu Františka Kloce, dal jsem tam jeden ze svých 3 divizních gólů, vůbec první, a vlastně si říkám, jestli je to jako adekvátní stadion na druhou ligu, no, protože ještě pár let dozadu, je to 6-7 let zpátky, se tam hrála divize, teď čtvrtá nejvyšší soutěž, A druhá liga už je vlastně profesionální.
3: No, já musím říct, že já jsem tam byl teda v zimě, jsme tam hráli přátelák a před rokem jsme byli v té A skupině, takže jsem tam byl vevnitř. Myslím si, že se tam úplně toho moc nezměnilo. Samozřejmě je potřeba potom, když vidíme, jak dopadla Chrudim, třeba, že nemáš nějaký podmínky nebo další ty týmy nemají podmínky, tak už možná dopředu koukat na to, co je potom všechno k tomu postupu potřeba. Česká Lípa dělala na stadionu svým, vím, že měli smůlu, protože my jsme měli hrát v Lípě a hráli jsme v Novém Boru, protože jim bohužel jako chytlo plíseň hřiště a nedalo se tam vůbec nastoupit, takže to jsou takové věci, které vlastně k tomu fotbalu patří, ale jestli ty týmy budou v druhé lize, tak už by měly mít ty podmínky adekvátní.
1: No, protože právě třeba u Chrudimi byla ta jedna z podmínek licenčního řízení nesplněná, která se týká chybějícího umělého osvětlení, které tedy není na stadionu za Vodojemem. Chrudim hrála už tuhle sezonu, která skončila v Pardubicích v azylu, žádala o azyl v Chomutově. Každopádně teď to teda vypadá, že by měla hrát nižší soutěž. Ostatně už se psalo i na eSport.cz, že by skončil trenér Kulič, který míří do Hradeckého Dorostu, a v Českých Budějovicích tam už to bylo vlastně déle známé, že mají problémy s tím, že město vlastně neprodloužilo tu nájemní smlouvu na tak dlouhou dobu, aby to bylo zaručené, že tam budou moct hrát na Střeleckém ostrově celou tu příští sezonu. Ona ta smlouva končí nějak, respektive ta výpovědní lhuta je někdy, myslím, do konce dubna, sezona končí až v květnu. Takže otázkou, jak to bude, zda třeba bude ještě jeden budějovický klub právě v těchto vyšších soutěžích, když nemluvíme třeba o Přeboru, ale třetí nebo čtvrtá liga. Nicméně asi se teď můžeme dostat zase trošku jinam. Jsme samozřejmě zvědaví, monitorujeme to, ale myslím, že nás čeká daleko důležitější šampionát, na který se všichni, věřím, těšíme.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Ještě než se dostaneme k českému týmu, tak několik drobniček se nabídl kolegům, když jsme se připravovali. O víkendu hráli Portugalci s Čilany a ten poločas první, který hrál třeba i Cristiano Ronaldo, končil potyčkou, do které se zapojil i hvězdný Rafael Leão, tak se svým čilským protějškem dostali oba rudou. Si říkám takhle, přáteláček vyhecovaný, Pavle.
3: No, bylo to vyhecovaný takhle. Leão se zapojil tím svým stylem takovým jako ledabilým, ale tím, že je vysoký, tak bylo vidět, co všechno se tam stalo. Myslím si, že to asi rozhodčí mohl přejít bez nějakých červených karet, bohužel tam padly a ten zápas to samozřejmě jako posouvá do té roviny, že tam úplně moc přátelský jako nebyl, takže logicky možná tam panovala nějaká nervozita. Já musím, že jsem ten zápas celý neviděl, ale tenhle moment jsem si pouštěl několikrát. Můžu říct, že mě třeba taky hra Rafaela a trošku jako provokuje, a když tě tam dvakrát obejde a pak tě ještě strčí, tak samozřejmě je možný, že tam nějaká reakce byla, ale já si myslím, že kluci dobře vědí, co je čeká za pár dní.
2: No, sportovně je to nesmírně talentovaný fotbalista. Rafael Leão možná bude hrát na křídle v útoku portugalské repre. Nejspíš vedle Cristiana Ronalda, to je další otázka na Pavla Horváta. No. Ronalda čeká už 6. mistrovství světa, mu je 41 let a vlastně my jsme to vzpomínali s Honzou Piruškou 2 roky zpátky, když hráli Portugalci s českým národním týmem na Euru, tak tam bylo nesmírně znát, že všichni spoluhráči Ronalda hledají. Tak jestli by už ta portugalská reprezentace nebyla silnější bez Ronalda?
3: No, to je musím říct, že asi i pro Portugalce obrovsky těžký téma, protože samozřejmě Ronaldo trénuje naplno, maká naplno, už nehraje úplně soutěž, která samozřejmě v té Arábii hraje spoustu skvělých hráčů, ale přece jenom ten fotbal je malinko jiný. Když si vezmeme anglickou ligu, španělskou ligu, francouzskou ligu, jak je to rychlý, tak když vidíme zápasy Saudské Arábii nebo někde jinde, tak samozřejmě ten rozdíl tam je. Další věc je, že Ronaldo, ať chceme nebo nechceme, už mu není 30, už prostě to letí a samozřejmě byť maká naplno, vypadá jako Ken, bych řekl, dokonale, tak samozřejmě ten handicap tam někde se musí projevit. Otázka je, jak to mužstvo to vnímá. Mě by fakt zajímaly upřímný názory těch spoluhráčů, vlastně kdyby teď plácnu, kdyby byly u zpovědi, aby nebyly vidět.
1: Protože zpovědní tajemství se nemůže prozradit,
3: co by nám,
1: jo?
3: Co by nám k tomu řekli, ale dovedu si představit, že i ty některý hráči už si říkají, hele, ty už by asi tam neměl být, jo. Trošku asi nám to bude ubírat cílu, ale Ronaldo prostě je Ronaldo a já si myslím, že on bude chtít hrát a bude chtít hrát všechno a asi by nebylo úplně jako v pohodě, kdyby ho odstřelili. No.
1: Hmm. No, portugalská vlastně ta reprezentace teď má taky mezi sebou takové asi jedno velké poselství, že hraje i za Dioga Jotu, který loni tragicky zahynul v červenci a vlastně byl důležitou součástí a právě i za něj asi budou bojovat na mistrovství světa, nejen tedy za Ronalda, ale na druhou stranu uvidíme, jak se mu bude dařit. Teď máme prvního posluchače v našem vysílání. Dobrý den, vítejte v desíce.
4: Dobrý den, Jirka u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Pavla Horváta, teda jednak bych chtěl poděkovat za váš pořad, který je skvělý a pravidelně a dlouhodobě ho poslouchám, děkuju.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych se zeptat k mistrovství světa, jak by se Pavlovi líbilo případné teoretické finále Portugalsko-Argentina, to je můj první dotaz, kterým by se asi uzavřela taková obrovská éra, co se týče Messiho a Ronalda, a je i teoreticky podle pavouku možné. A ještě jsem se chtěl zeptat, že za Španělsko, které je považováno jako jeden z největších favoritů, je poměrně ve výběru široký výběr hráčů Barcelony a jestli si myslíte, nebo jestli si Pavel myslí, že je to výhoda nebo nevýhoda, když vlastně v nároďáku hraje 7-8 hráčů z jednoho týmu klubového. To je za mě všechno, moc krát děkuju a hezký den.
1: Také vám děkujeme, přejeme vám také hezký den. Pavle, prosím, odpověz.
3: Já si myslím, že to finále se stát může, ale nebude. Neúplně jsem nestudoval toho pavouka, samozřejmě těch zápasů tam může být těch výsledků daleko víc překvapivých, než si asi úplně dovedeme připustit. Co tam bylo dál? Zakecal sám.
1: Jestli je výhoda toho, když hraje určitě, za Španělsko spousta hráčů z jednoho týmu, konkrétně určitě, z Barcelony.
3: Určitě to výhoda je. Já si myslím, že na to určitě budou sázet. Samozřejmě, pokud doplníš tu základní sestavu o 6 hráčů z jednoho klubu a máš tam 4 hráče, jako může být Rodri třeba, nebo Pedri, jo, to jsou hráči, který prostě... Pedri.
1: Gavi třeba.
3: No ne, to jsou barcelonští.
2: Jiné hráče než Barcelona.
3: Jasně, jo, já myslel jo. daleko.
2: Kukureja.
3: Třeba, náš oblíbenec. Ale ne, jako pokud to doplníš tou kvalitou, tak samozřejmě Španělé za mě jsou jako jedním z velkých favoritů na samotný titul musím, že jsem se teďka dostal do skupiny našeho trenéra golmanů v Mostě, ale bude tam typovačka, takže můj typ bude u Španělové, nebo Španělé, pardon. Ale je to velký rozdíl, protože ty kluci spolu jsou denodenně. Jo, samozřejmě můžou být ty hráči tak inteligentní, hodně Francie to tak má, že prostě má fantastický hráče, uvidíme, jestli z nich ten tým uplácá tak jako třeba Španělé, protože samozřejmě Francie taky určitě po očku kouká úplně nejvejš, no.
2: Jenom jedna poznámka k té španělské reprezentaci na mistrovství světa. Vlastně poprvé v historii na té soupisce není žádný hráč Realu Madrid, tak to jen tak pro porovnání, asi jak se to odráží teď ta klubová forma na nominaci španělské reprezentace i na mistrovství světa.
1: Jenom k tomu doplnění, že nevíme, zda bude od začátku turné k dispozici to skvělé duo Jamal Nico Williams, protože oba absentovali a nevíme, zda je postaví trenér De La Fuente do zápasu s Kapverdy. Každopádně možná jenom taková myšlenka, že teď, jak tam je spousta těch slabších reprezentací, tak jestli to nebude třeba výhoda pro ty opravdu hodně silné, že se prostě na začátku trošku rozehrají, uzdraví se jim třeba i ty opory a pak na konci turnaje zase budou sehranější a lepší. Protože často vemte si, když vyhráli Španělé mistrovství světa 20 v Jižní Africe, tak první zápas ne. Švýcaři prohráli, pak museli jet a vlastně ty výsledky třeba byly o gol těsné. Jestli si nemyslíš, že to bude výhoda?
3: Výhoda to může být i vzhledem k tomu, že máš samozřejmě přes 20 hráčů zase, že to můžeš protočit. Myslím si, že to bude podobný jako v hokeji dřív, že všichni budou chtít co nejrychleji postoupit a pak možná si odpočinout. Myslím si, že ne všichni ty hráči, ale většina z nich měli nějaký čas k tomu, aby potrénovali, aby si odpočinuli, a teď se spíš jako všichni těší, takže já si nemyslím, že úplně budou od začátku šetřit, pokud budou fit ty opory, ale může se stát, že ty třetí zápasy v těch skupinách samozřejmě už budou hrát v úvozovkách ty druhý jedenáctky.
1: Je pravda, že třeba Paraguajci, kteří jsou po 16 letech na mistrovství světa, tak teď mají obavy o Julia Encisa, který se zranil a neví, zda třeba stihne skupinovou fázi. To bohužel i pro slavistické fanoušky tam je jistota, že Nigérii nebude podporovat z obrany Igoh Okbu, který si podle zpráv i oficiálního účtu nebo oficiálních stránek Nigerijců přetrhl achilovou šlachu, nebo prostě má zraněnou achilovku, takže už by se měl připojit na rehabilitaci v klubu. Takže bohužel stoper Slávie přijde o takhle výrazný turnaj za reprezentaci, které se přezdívá Super Eagles. Tak přejeme brzké uzdravení, ta achilovka, to je strašná věc. Nicméně, vítáme dalšího posluchače v našem vysílání. Dobrý den.
5: Vítáme dalšího.
6: Dobrý den.
1: Kde je tam, prosím?
6: Tady Pavel Fustí.
1: Pavle, vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat vás, i tady samozřejmě Pavla Horváta, jako už dneska trenéra, co si myslí o sestavě, která nastoupila, myslím tím náš tým České republiky naposledy k tomu přátelskému utkání. A protože ten první poločas ukázal, že asi ta základní sestava nebude to, s čím bychom měli vyrukovat proti Jižní Koreji. A pak teda následoval ten druhý poločas a chtěl bych se i zeptat poznámka k naší golmanské jedničce, protože bohužel Kovář hlavně ve spolupráci teda s Chalupkem předvedl doslova tragický výkon při té spolupráce obránce brankář a opakovaně v podstatě, a jeho výběhy taky nejsou stoprocentní, čili já vím, že trenér Koubek asi nebude na poslední chvíli měnit brankářskou jedničku, nicméně rád bych, kdyby o tom padla i zmínka, co si o tom myslí. Děkuju.
1: Moc vám děkujeme taky za to, že jste nás převedl už k tomu tématu, které asi zajímá nejvíc českých posluchačů, a to je tedy český nároďák, který vyhrál nad Guatemalou v té generálce 3-1. A my se tomu teď jdeme věnovat. Jenom teda, Pavle, nevím, jestli chceš ještě ty veterány jakou stavu, nebo si to schovat?
3: Určitě, určitě. Měl jsem to jako téma, náš nároďák, to je jasná jednička téma. Ještě jsme se bavili o Ronaldovi, určitě to je poslední mistrovství světa Messiho a právě pro mě i Luky Modriče. Já si myslím, že tyhle ty hráči jsou úplně jinde, jak věkově, tak samozřejmě budou tam asi i taky stejně starý hráči, nicméně tyhle ty tři hvězdy, bych řekl, je to pro ně derniéra a já jsem zvědavý, jak budou fungovat v těch mužstech. My jsme měli možnost vidět Chorvaty samozřejmě ve srovnání s náma a Modrič prostě byl fantastický. Byť teďka hrál nechci říct jenom italskou ligu, ale úplně jsem to nesledoval, tak jsem zvědavý, v jaký on bude formě, a tam to mužstvo je vidět, že vlastně na něm taky stojí. Argentina, spousta skvělých hráčů, ale Messi vlastně podobná role jako Ronaldo, a já jsem zvědavý, jak tyhle ty hráči, protože ten fotbal se opravdu velmi vyvíjí, velmi rychle vyvíjí a je potřeba bránit a vlastně celý mužstvo brání, a to Ronaldo ani Messi prostě ve svých kariérách jakoby nezažívali, a teďka si myslím, že můžou ty manšafty to samozřejmě upravit vzhledem k tomu, aby to měli oni jako tu pohodu, protože to byli klíčoví hráči, můžou to být klíčoví hráči, a Modrič je trošku jiný a je schopný prostě za ten zápas odběhat, tady nebudu házet čísla, ale určitě nebude slabší běžecky než jeho kolegové, a o tom fotbale technicky se nemusíme vůbec bavit. Takže já si myslím, že vlastně ten Modrič by mohl být úplně nejplatnější pro ten svůj nároďák vzhledem k té pozici, jakou hraje, jak je schopný fyzicky se pro to mužstvo obětovat. No.
1: Tak Chorvati porazili teď v posledním zápase Slovence 2-1 a Modrič dával taky jeden gol, takže evidentně na to má. Uvidíme, jak si poradí s konkurencí na mundialu. Ještě než půjdeme na to české téma, možná nás další posluchač už k němu zas navede, ale vítáme třetího do party. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady je Marek. Zatím vás k němu asi nenavedu. Mě by totiž zajímal váš názor. Já jsem včera sledoval přátelský zápas Dánsko-Ukrajina. Zaujalo mě, že se jednalo o dva týmy, které jsou jako v rankingu FIFA, já nevím, Dánsko je 20., Ukrajina 32. A na mistrovství světa je spousta států, kteří jsou, protože jsou z jiných kontinentů, výrazně níž. Tak by mě zajímal váš názor na to, já vím, že to neovlivníme, ale jestli by se neměla FIFA třeba zamyslet nad tím, aby se ty kvalifikace hrály třeba jinak, jakože fakt nasazení podle rankingu, ne podle toho, jestli je to Evropa, Asie, Austrálie, jo, že když se to dělá v jiných kolektivních sportech, já nevím, v basketu, ve volejbale, já nevím, v čem všem možným, tak jestli by se to nemělo hrát kolem rankingu, že když už je tam prostě 48 týmů, tak je tam 48 týmů nejlepších, který si to uhrajou. To by za mě bylo asi jako, to by mě zajímal váš názor.
1: Děkujeme za dotaz, já jsem si původně tohle téma přichystal, ale pak jsme si říkali, že to nebudeme probírat, tak jenom možná krátce, UEFA totiž sáhne ke změnám v rámci té baráže, jestli si pamatujete, tak se nějakým způsobem v losu určilo, že Češi tedy budou domácím týmem i pro zápas s Dánskem. Teď by to podle té úpravy mělo být, takže automaticky

0: další už je Cape Verde a se tam je teď
1: Curaçao.
2: No. Tam se rozšiřoval ten slot pro Evropu o 3 místa, naopak třeba Afričani tam budou mít 10 no, zástupců, jeho Američani myslím, snad jenom 3 nepostoupili.
0: No, to si myslím, že vlastně tohle to tam asi chtěl zmínit a já s tím vlastně souhlasím, mě taky asi zajímají víc zápasy Argentiny než
2: Já to zaglosuju, Marko, ještě možná tak, pokud nás slyšíte, že asi víte, že budou teď během každého poločasu ty povinné 3-minutové pauzy. Je to samozřejmě i z hlediska asi osvěžení, ale víme, že se hraje taky ve Spojených státech amerických, kde je komerce hodně silná a asi i ti vysílatelé to rádi využijí k nějaké té komerční pauze. A když tam máte spoustu těch slabších třeba fotbalové států, tak ale na druhou stranu hlasy v nějakém důležitém rozhodování na místech vysoko ve FIFA jsou důležité právě od Curaçao nebo Cape Verde. Tak možná tušíte, kam směřuju.
3: Jo.
2: No, ale fotbalově nás to pochopitelně asi taky mrzí, že Dánové tam stejně jako Ukrajinci a další silné reprezentace nebudou. Děkujeme moc za zavolání a asi tedy můžeme jít na zodpovězení dvou dotazů, které nám postal předchozí posluchač, jenom pustím takový ten jingle, který uvodí a uvede další téma.
4: Desítka Pavla Horváta.
2: Českou Guatemala 3-1. Nejprve otázka, Pavle, na toho golmana. Matěj Kovář jako proklamovaná jednička, Lukáš Hodžiníček dvojka, Jindřich Staněk trojka, 20. minuta a puštěný balon, který vlastně Kovář neskrotil, vyrazil ho před sebe a pak vlastně skórovali Guatemalci.
0: Tak chyby k tomu fotbalu patří. Já si myslím, že bavili jsme se o tom, že je důležitý, že si tuhle chybu vybrali v takovémhle zápase, kde nešlo o nic. Samozřejmě zase, já určitě si to ukážu na videích, budou se o tom bavit, jak jí řešit tu situaci. Je to hodně takový jako o drillu, že ty hráči musí vědět, kde kdo je. Golmani teď nebudu úplně konkrétní na tuhle situaci, ale když třeba přihráváš golmanovi, říká se to vodžáků, vlastně měl bys nahrávat mimo bránu, protože samozřejmě padnou góly i na té nejvyšší úrovni. Teď mě napadá, David Seaman byl anglický brankář.
2: Jako přiloboval Ronaldinho, myslíš?
0: No, to já jsem myslel vlastně, že mu taky podjel balón pod nohou přeskočit.
2: To byl Paul Robinson podle mě tehdy.
0: Pardon, tak, no. Ale byl to anglický brankář.
2: Taky už si toho moc nezachytal, podle mě.
0: No, jasně ne, ale ono to k tomu patří prostě a byť ty hřiště budou v top kvalitě, tak jsou tam prostě věci, v tom zápase samozřejmě můžeš vykopnout nějaký malej drn a přes ten drn ti to přeskočí a už to nechytneš a jsou to věci, které samozřejmě jsou srandovní, ale hlavně když se netýkají tvýho týmu, takže tyhle ty malý chyby k tomu patřej, myslím si, že souhlasím s posluchačem, že určitě Míra Koubek nebude panikařit a nebude najednou dávat na místo jedničky Horníčka a nebo Jindru Staňka, by si to oba ty golmani přáli samozřejmě, tak si myslím, že ani tahle chyba nezmění ten pohled na tu jedničku.
1: Matěj Kovář to zmiňoval vlastně hned na prvním takovým tom mediálním dnu s novináři před startem mistrovství světa ještě tady v Praze, že už mu bylo nastíněno, že bude prostě jedničkou a já si myslím, že zaslouženě tak prošel oba dva ty barážové zápasy v obou případech, jak proti Irsku, tak proti Dánsku, prostě byl klíčovým mužem nejen v těch penaltových rozstřelech, ale
0: nesmím zapomenout na klub.
1: A na klub samozřejmě z PSV Eindhoven vyhrál nizozemskou ligu, takže vlastně v porovnání s ostatními na tom byl asi zdaleka nejlépe. Samozřejmě Jindřich Staněk doplatil na to, že byl další dobu teď zraněný v herní části sezony. Tam by to pak asi mohlo být vyrovnanější boj, ale vzhledem k tomu, jak se to vyvrbilo, tak Matěj Kovář je prostě jednička národního týmu.
2: Jsme moc rádi, že voláte do desítky Pavla Horváta. Vítáme dalšího z posluchačů. Dobrý den.
5: Dobrý den, to je posluchač Petr. Já bych si jenom chtěl hodit takový téma Kuze. A co si myslíte o komunikaci a celkově marketingovém týmu českého národního týmu, kde, abych řekl pravdu, jako vůbec mě třeba nehytnulo na zápas s Kosovem, a to si myslím, že jsem v té bublině fotbalový poměrně hluboko, plus jako i teďka, co se týče mundialu, žádný, jako čekal bych, že budeme být zaplavení všude, že jsme na mistrovství prostě po 20 letech a mně to přijde jako těžce nezvládnutá marketingová komunikace.
2: Předpokládám, že vás nehytnulo, že hrají s Kosovem, to znamená, že vás to nějak asi nezaujalo, nebo jste na to nikdy nenatrefil?
5: Já to vůbec nevěděl. Já jsem to zjistil hodinu předtím, než mi naskočili sestavy.
2: Tak kdybych to chtěl oglosovat trošku s nadsázkou, tak samozřejmě škoda, že neposloucháte víc Radiožurnál Sport, ne? My o tom mluvíme, my jsme také v bublině té novinářské, takže pochopitelně třeba ty informace máme logicky více na talíři, ale chápeme, kam směřujete. Moc vám děkujeme za dotaz, mějte se.

0: Hezky.
1: Jo, díky,
0: no co na to říkáš? Protože no. Třeba člověk úplně neregistruje, že by tady byly plánované nějaké velké fanzóny, třeba i od Fačru, že by prostě pravidelně během mistrovství světa byl nějaký prostor, kam můžou fanoušci dojít, podiskutovat si, popít si něco a třeba si hrát fotbálek.
2: Musím říct, že tohle vlastně slyším prvně, protože řekl to, my jsme v nějaký bublině, že se pídíme, tak jako se těšíš i koukáš na ty ostatní týmy, ale je pravda, že třeba nějaký billboard obrovský, třeba jsme na mistrovství, nebo tak jak byl hokej v Rýgráčích, jestli se nepletu, kluci tam byli tam, nebo olympiáda vlastně, že jo, je to trošku zarážející, možná je to tím, že opravdu je to daleko a ty zápasy se hrajou v noci, ty naše, tak těžko asi budeme vyprodávat restaurace, ale asi je to dobrý point, no, pro náš PR tým. Já si myslím, že je tam spousta mladých kluků, který samozřejmě můžeme říct, že se to ještě začínají učit, ale tahle akce je tak vysoká, že asi tohle bychom asi možná slyšet neměli, no, od fanoušků.
0: Slyšeli jsme různé asi možná i věci, které se toho týkají, ale otázku je, co všechno může člověk uvést i v Českém rozhlase za fakt, že to takhle bylo. Každopádně možná i ta interkomunikace v rámci týmu třeba občas ovlivní to, jak vypadají marketingové výstupy.
3: K člověku se dostane spoustu spekulací a nerad bych spekuloval v desíce Pavla Horváta, nicméně taky jsem čekal asi trochu víc, vnímá to v veřejnost, my jako novináři, jak správně padlo, jsme v nějaké bublině, ale přece jen taky, když si člověk otevře sociální sítě, tak by čekal, že ten algoritmus mu hned nabídne něco z kuchyně národního týmu a to se neděje, samozřejmě nevidíme do toho, ale třeba jen takový příklad, byl tu nějaký nový sponzor národního týmu, takový ten malý žlutý panáček, který měl cestovat s českou reprezentací po Americe a vlastně nevím, jestli doletěl do Dallasu.
0: Světoslav Procházka se prezentoval 1. června, já tady mám otevřený Twitter české fotbalové repre a že bude teda posílat reporty z první ruky, když to cituju, a od té doby se objevil pouze vlastně parodický panáček a parodický účet vlastně na tuhle tu jako aktivitu a nic, takže možná ono to nesklidilo teda úplně pozitivní ohlas, tak možná se třeba od toho upustilo, pokus dobrý, ale musím zase na druhou stranu říct, že teď, co se děje třeba kolem nároďáku z hlediska sociálních sítí a toho obsahu, který posílejí nám, fanouškům, tak mě osobně uspokojuje, ale nevím, jestli jak moc náročí se.
2: Já si myslím, že tady jde i o ty ostatní lidi, jo? Že samozřejmě fotbalová komunita sleduje to, teď plácnu 60% naší republiky asi to ví, ale možná by bylo dobrý vtáhnout do hry ten zbytek. No.
0: Dobře, tak marketingoví experti, jak jste slyšeli, asi úplně nejsme, vnímáme to po svém, vy to nějak vnímáte, tak jsme zvědaví na to, jak to bude během fotbalového mundialu. Pavel Horvády tady hodně k tomu mluvení o fotbalu jako takovém. A když jsme měli tady ještě před nějakými už 15 minutami ten dotaz na tu sestavu, která nastoupila proti Guatemale, 6 stejných jmén jako při posledním vystoupení Čechů na Euro 24 v základu proti Turecku, teď tak je v tom základu, ale kolik myslíš, že se toho bude měnit? Když ti jenom třeba napovím, že o poločase se udály 4 změny, Holeš, Zelený, Darida, Hložek na hřiště, dolů šli Chaloupek, Krejčí, Sadílek, Šulc. Není to úplně všeříkající, samozřejmě trenér potřeboval zapojit hráče, kteří nebyli tolik ve hře, třeba proti Kosovu vůbec nehráli.
2: No, já si myslím, že abych začal asi odpředu, protože pokud bude zdravý Lukáš Provod, Patrik Šik a Pavel Šulc, tak ta trojice takhle nastoupí. Myslím si, že Patrik Šik, tam je to jasný, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, prostě takový ty žolíci, který jsou schopní, a viděli jsme to několikrát v průběhu hry, tam kdykoliv vstoupit a ovlivnit to vždycky ve prospěch nás, protože jsou to silní hráči vepředu. No, a Tomáš Souček si myslím, že je jasnej. Myslím si, že možná i Sáďa je jasnej, ale Miroslav Koubek je takovej, že hodně to bude i o tom soupeři. Já samozřejmě Korejce neznám, tu fintu s těma číslama můžeme zmínit teď, nebo...
0: To mi je napověz, prosím tě.
2: Korejci nastoupili v tom zápase přípravným s jinýma číslama, že jo?
0: jo?
2: Než v sestavě.
0: Proti Salvadoru myslíš, jak vyhráli 1-0, ten poslední přípravný zápas. No. Hm? Takže nechtěli prozradit.
2: Čísla, než hrajou normálně, tak měli, ale vypadají stejně. Ale,
0: všichni
2: ale,
0: tam měli svá křestní jména Kim, anebo Son.
3: No, tam měli takové ty kliky háky, že jo?
0: Jo, pravda.
2: Jo, takže myslím si, že i podle soupeřů bude na některých těch postech se rozhodovat. Myslím si konkrétně třeba v tom prostředku toho hřiště, tam si myslím, že máme jako dost men, ale Tomáš Souček i přes ty peripetie, které tady kolem něj byly, kolem odebrání té pásky, takže tam bude. Vzadu bude určitě Robin Hranáč a Láďa Krejčí. Já si myslím, že by tam mohl být i Štěpán Chaloupek, protože za mě má výbornou formu. To, že se přimotal tady k té chybě, to si myslím, že úplně roli v tom hrát nebude, ale já bych ho tam rád viděl.
0: Měl tam ve 20. minutě i návrat, kdy se vlastně vracel na levou stranu, kde byli další tři spoluhráči, uvolnil pravou stranu, ale zase možná vzhledem k té rychlosti, kterou asi opravdu oplývá a Korejci jsou teda, jestli něco tak hodně rychlí, dynamičtí, tak se asi možná v tomhle taky bude rozhodovat.
2: Jo, jinak. To jsou maličkosti, říkám, myslím si, že na čtyřech místech se bude rozhodovat opravdu i podle soupeře, možná.
3: Adam Hložek, který zazářil proti Kosovu, tak ta role střídajícího hráče proti Guatemala, já jsem měl noční službu, takže jsem docela sledoval ten zápas, mu tolik nesedla, ale taky si myslím, že jak zmiňoval Pavel Horvát, tak ta útočná trojka, Provod, Šik a Schulz asi bude hrát od začátku a Hložek i s ohledem na to, prostě kolik toho odehrál v téhle sezóně, tak by mohl být tím, který bude chodit na hřiště a věříme, že třeba bude rozhodovat ty zápasy v závěrech.
0: Takže Pavel Horvát mluvil o čtyřech možných teoretických místech na změnu. Nevím, jestli úplně přesně čtyři by se to teďkon teda deklaroval. Chaloupek Holeš, teoretický otazník na stoperech. Kraje obrany Coufal Jurásek hráli v základu. Douděra se prezentoval tím krásným centrem na gol Chorého.
2: Jo, Douděra, byť Laja Coufal má jako to místo pevně, tak si myslím, že taky to může být v průběhu té hry, obzvlášť pokud bude ten zápas těžký, co se týká podmínek, tak si myslím, že David Douděra je vhodným typem hráče, který je schopný to oživit velmi. Viděli jsme ho i hrát to přes nohu, tam si myslím, že úplně by to asi nebylo, tam si myslím, že Jarda Zelený je schopný tuhle roli taky odehrát, myslím si, že tam prostě taky máme kam sáhnout. No, Láďa Darida veprostřed nebo Sadílek, myslím si, že tam máme prostě varianty, kam taky můžeme sáhnout, takže jeden ten středák. Myslím si, že jak jsem tady zmiňoval to, že třetí zápasy ve skupině už třeba budou hrát ty jiný jedenáctky, tak jsem přesvědčený, že máme tu skupinu takovou, že třeba ten třetí zápas by už to mohlo být i z našeho pohledu, aby ty kluci se dostali do hry a aby pak na ty další rozhodující fáze toho turnaje už třeba ty trenéři mohli opravdu, teď plácnu, ono to někomu nevíde třeba, že jo, nevíde ti ten turnaj, prostě někdo se tvůj, nikomu to nepřeju, zraní a budeš muset toho Hložana nebo toho Chorase nebo toho Mojmíra Chytila tam do toho zápasu od začátku dát a potřeba, aby ty kluci samozřejmě měli nejvyšší sportovní formu, no.
0: Hmm. No tak jsme zvědaví ten poslední zápas na Asteckém stadionu, kde trofej mistra světa zvedal Pelé i Maradona, jasně, no. Ale uvidíme. Vítáme dalšího z posluchačů ve vysílání desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady ještě jednou Marek. K sestavě bych byl rád, aby si to zkusili Hugo Sochůrek. Ale mám jiný dotaz. Jestli budete pokrývat jako radiožurnál Sport Mundial stejně jako Katar. Tam to bylo super, když jste dávali snad všechny zápasy v přímém přenosu. Tak jestli to bude podobný.
3: Tak já zkusím odpovědět posluchači Markovi, tak všechny české zápasy pochopitelně budeme nabízet v přímém přenosu přímo z dějiště, už tam jsou tři kolegové, Mikuláš Jáša, Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Co se týká ostatních zápasů, tak vzhledem k tomu časovému posunu ne všechny zápasy nabídneme v přímých přenosech, zejména ty noční a ty, které nejsou, řekněme tak, zvučné, tak nebudou úplně kompletní, ale každé utkání, jakým způsobem pokryjeme i během toho nočního vysílání, kdy se naše stanice spojuje s radiožurnálem, takže minimálně zpravodajské a reportážní vstupy vlastně ze všech zápasů nabídneme a pak i vybraná utkání celá v přímých přenosech.
2: Já bych dal jen tak jako ochutnávku, který zápasy určitě budou přímo. Německo, Curaçao, Francie, Senegal, Anglie, Chorvatsko, to mám tyhle ty zápasy napsaný já, ještě Argentina, Rakousko mám napsaný tyhle zápasy já, že bych měl být ať už na telefonu před zápasem o půli a po zápase, nebo dokonce tady ve studiu.
3: A ve čtvrtek, kdy startuje mistrovství světa, tak hned dva speciály, vlastně součást desítky Pavla Horváta od 10 do 11 dopoledne a pak večer před tím zahajovacím zápasem Mexika s jeho Africkou republikou, taky další hodinové speciální vysílání od 8 večer a pak i přímý přenos s Pavlem Horvátem.
0: Marku, tak věřím, že budete poslouchat a že vás taky pobavíme během mistrovství světa. Děkujeme za zavolání. Tak Česko má za sebou tu přípravu, držíme palce, ať všechno vyjde, ty poslední tři dny budou asi hektické i z otázky psychické. Každopádně my s Pavlem, jak říkal Pavel Tilšar, budeme ve čtvrtek řešit ještě blíže ten český tým, ať už se to týče těch příprav v rámci těch povětrnostních podmínek, velké teplo, příprava na nadmořskou výšku a tak podobně, trénink před lidmi, otevřený trénink. Nicméně mohli bychom se teď dostat k tématu, které si myslím, že bude rezonovat, a to nejen během mistrovství světa, ale taky po něm. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Tak, na mistrovství světa teda jedna pravidlová úprava, která se týká, nebo dotýká vlastně pořadí týmu při stejné bodové rovnosti. Poprvé po 20 letech v rámci bodové rovnosti nebude rozhodovat skóre jako první kritérium, ale vzájemný zápas, což už samozřejmě někteří možná trošku napadali tím, že se hrají pouze tři zápasy v té skupině, tak může dojít prostě k tomu, že tam budou ty shodné body, ale tak pak budou tedy rozhodovat střelené góly. Ale máme tady ty pravidlové novinky, schválené už na jaře na zasedání té Mezinárodní pravidlové komise IFAB ve Walesu a teď tedy přijdou v platnost v roce 2026 poprvé na mistrovství světa. Já jsem tam tedy registroval záměr zamezit zdržování hry, zvýšit pravomoc videa a také vlastně záměr zamezit kontroverzím, které jsou spojené třeba s rasismem. Tak vlastně, když tady u toho posledního, tak zakrytí úst v jakékoliv konfrontační situaci znamená, nebo může znamenat červenou kartu. To znamená, pokud bych já, svěřenec Pavla Horváta na potenciálním fotbalovém mundialu, šel za Pavlem se poradit a on měl zakrytá ústa rukou, tak za to červená nehrozí. Pokud já bych jako protihráč se s tebou hádal a dal bych si ruku před pusu, tak sudí může trestat červeně. Reakce i třeba asi na případ nedávno v Lize mistrů.
3: Gianluca Prestiani z Benfiky Lisabona, jeho konflikt s Viniciem juniorem z Realu Madrid. Samozřejmě zbuzuje to spekulace, co všechno se řekne za tou záclonou z dlaně.
0: Ale asi to je v pohodě.
3: Je to správně, dobře. Určitě.
0: No. A pak pojďme asi na větší pravomoci videa, protože to může být velký bod sváru, nejen kvůli tomu, že to vůbec se zavádí, ale taky kvůli tomu, že vznikne spousta jako nepřehledných situací. Rohové kopy. Pokud se chybně nařídil rohový kop ve prospěch tedy toho útočícího mužstva, tak video může opravit rozhodnutí hlavního sudího. Ale pozor, pokud ten roh měl se kopat a nebyl nařízen, je nařízen odkud od brány, tak tady video nezasahuje.
2: Kdo viděl pohádku Královna koloběžka? Obutá, neobutá, přijede, nepřijede, teď zase z jiného soudku se berete, se neberete, odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. Já se bojím, že to bude bramboračka, prostě je to pro mě velmi nepřehledný, samozřejmě chápu, že rozhodčí měli spoustu meetingů, připravují se na to, doufám, že to utáhnou, protože vlastně ty hráči, je to stejný, já jsem zažil malou domů, když se zrušila malá domů, takže ty hráči jsou na něco zvyklí. Vím, že těch kamer je spousta teďka, bude to pod obrovským drobnohledem, budu doufat, že ty výroky budou co nejrychlejší, aby to opravdu, dostaneme se i ke zdržování, aby to tu hru nekouskovalo a nebyly tam situace, že se tam budou hádat samozřejmě. Bylo by to lepší jako na tenise, že prostě out je out, rozhodnutí jasný, rozhod to počítač a tak, ale musím říct, že jako i pak se dostaneme určitě ke střídání a k uvedení balónu do hry po autu, tak myslím si, že to bude na začátku obzvlášť velká bramborajda.
0: No, tak ono to pak souvisí, ten zásah videa, nově také u nesprávně udělené druhé žluté karty, to znamená, teď je tam vlastně ochrana i toho hráče, který by byl nesprávně vyloučen, že VAR do toho může stoupit říct, ne, to není žlutá karta, pojďme dál. Naopak, pokud by došlo k tomu, že sudí na hřišti neudělí tu potenciální druhou žlutou kartu, tak video už to neopravuje, že by měla být udělena. Takže tohle, no vlastně, takže souvisí s tím.
2: Slibuju, co jsem slíbil.
0: Ano. No a pak vlastně ještě tam je nějaké, řekněme, všímání a zaměření se na situace, kdy dojde k ovlivnění hry ještě předtím, než je balon ve hře. Týká se to hodně standardek, kdy se brání soupeři navzájem a pokud by třeba útočící hráč fauloval toho obránce ještě předtím, než kopneš do míče, tak se pískne faul a vlastně se...
2: No nebude ta standardka.
0: Ta standardka třeba asi nebude. Nicméně pokud by to bylo naopak, že třeba ten defenzivní hráč před rozehráním jakým způsobem chytne toho ofenzivního, tak se to takhle třeba do toho nemusí vstupovat.
2: Jo, já to nechci zlehčovat, samozřejmě tohle už jsme na nejvyšší úrovni fotbalu. Já věřím tomu, že to v té praxi bude opravdu takhle fungovat a bylo by to samozřejmě dobrý. Bylo by to dobrý, i ty auty, zase ještě ty k tomu dojdeš, ale bylo by to dobrý, kdyby to všechno takhle fungovalo, bylo by to fajn.
3: Já vím si, jak je složité, jenom když to vysvětlujeme tady a sedíme u toho v klidu, pak je jiná věc, že rozhodčí si všechny ty novinky musí zapamatovat během zápasu a dbát na to musí samotní hráči, kteří by měli mít taky o těch věcech povědomí a pak v těch 40 stupních, když je člověk zatavený a má tepovku někde na 180, tak si myslím, že to bude zajímavé sledovat a samozřejmě důležité bude, aby ty výroky sudích byly konzistentní. To si myslím, že je základ.
2: Jo, a já ještě řeknu jednu věc, že vlastně vem si, jak dlouho ty rozhodčí taky pískají. To nejsou úplně, že jo, najednou, že už podle těch pravidel pískali. Já doufám, že třeba v Americe ty možnosti taky asi jsou, že třeba v tomhletom duchu odpískali každý, já nevím, 3 zápasy nějakých univerzit nebo nějakých dorosteneckých týmů, který samozřejmě to tempo té hry není tak vysoký, jako bude u těch všech nejlepších hráčů na světě. Nebude to pro ně vůbec jednoduchý, samozřejmě doufám, že ten VAR nebude jenom berlička, že furt se nebudeme koukat na video. No.
0: Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
5: Ahoj, tady Petr. Já bych se do toho chtěl stoupit. Není to jako super ty auty rohy, že když se podíváte na zápasy Real Madrid, Vinicius zdržuje neustále, to je super. Ale celkově s tím VARem nebude to spíš takovej ten jako, jak to říct správně, a že se rozhodčí budou strašně spolíhat na VAR, že když cokoliv oni udělají, že ten VAR je opraví, že ten VAR jim pomůže, že jako snímáme tu zodpovědnost za řízení zápasu z rozhodčích a dáváme to někde tam někomu, myslím, že jsou u Dallasu nebo v Houstonu sedějí u televize, čemu pak tam vlastně ty rozhodčí jako ve výsledku jsou, když to řeknu takhle, jako
0: rozumíme vám.
5: Tam budeme mít jako velkýho bratra, který všechno uvidí, tak jako pak ten rozhodčí tam je jako aspoň na ten párek si pak bude moc zajít, nebo na hot dog, no.
0: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
2: Na hot dog ve sladkém rohlíku. Já souhlasím s posluchačem, záleží na tom, jak to video bude rychlý prostě. Ta doba prostě k tomu směřuje, těch jako sporných výroků může být několik, tady ty tečovaný balony, někdy to je vidět, někdy to prostě ten rozhodčí nevidí, neslyší, samozřejmě není to jednoduchý a pokud ten VAR bude fungovat rychle, tak já s tím nemám problém, já chci, aby to bylo správně, aby nikdo nevyhrál jako po rohu, který prostě neměl být a když to bude spravedlivý pro všechny, tak to bude skvělý.
0: Jenom vlastně všichni kromě rozhodčího to často vidí v té televizi a možná jenom tady reaguju na posluchače, že to je pomoc opravdu proto, aby třeba nestoupal tlak zbytečně, že rozhodčí dá špatně roh, protože to neviděl.
2: Ano.
0: Tak VAR by mu měl fakt v tu chvíli říct a předpokládám to bude do několika sekund, hele, je to tečované, je to roh. Takže v tuhle chvíli si říkám, že možná by to mohlo pomoci. A samozřejmě ještě k tomu, jak mluvil Pavel Tilšar o tom, možném zmatení rozhodčích. Já si naopak myslím, že rozhodčí ty pravidla znají, nebo ta pravidla znají daleko lépe než veřejnost. A v tom je ten problém, že rozhodčí často posuzují, a to jsme teď měli v Lize mistrů u těch rukou, že vlastně posuzují to, co je v pravidlech a oni to pískají dobře. Lidi to ale nevědí. A ta erudice pak zaostává, ale nemyslím si, že by to byla chyba fanoušky, je to prostě pak chyba toho systému, spousta zápasů, spousta věcí, spousta pravidel a málo třeba pak toho nějakého vzdělání.
2: Měli jsme možnost už teďka několikrát třeba vidět i nebo slyšet tu komunikaci rozhodčí s VARem, jo? Že řekne a teď k tomu budou přidávat, hele, za mě to faul nebyl, za mě je roh. Jo? On řekne, hele, tečovaný balon, za mě je roh a čekám na rozhodnutí nebo na potvrzení a VAR řekne jo, roh, jo, není roh. Za mě tečovaná, není roh prostě. A je, bude to vlastně rychlý, protože těch kamer tam samozřejmě bude spousta a těch pohledů, který ten VAR bude mít k dispozici, asi taky. Myslím si, že bude hodně důležitý, jaký budou režiséři v přenosových vozech, protože samozřejmě tyhle lidi mají obrovský podíl na tom, jaká kamera kdy co snímá. Samozřejmě chápu, že ten rozhodčí si o to bude říkat, ale těch kamer, těch pohledů tam bude spousta. No.
3: A pak je samozřejmě škoda, ještě co se týká těch rohových kopů, že je zvýhodňovaný jen ten bránící tým a že mluvil si o tom Honzo, že vlastně se budou řešit jenom ty situace ve prospěch toho bránícího týmu a ne útočícího, když by měl být roh pro ten útočící tým a bylo to správně posouzeno na hřišti, tak se bude kopat od branky a rozhodčí to nezmění.
2: No je to zajímavé, že když už určejí, že není roh, tak proč neurčejí, že je roh?
0: Možná to zase bude souviset s tím, že se přece jenom nechce úplně vstupovat do každé té situace, aby se zkoumala, ale na druhou stranu pak to popírá to, že jsem říkal, že chrání to od nějakých negativních emocí, tak ten poškozený tým stejně bude naštvaný.
2: Stejně tak jako můžeš dát gól z rohu, který jako neměl být, tak si mohl dát gól z rohu, který měl být. Hezká, česká.
0: Krásně to řekl Pavel Horváth, to je opravdu fotbalový básník, ale má pravdu. Jenom když teda doplníme ta pravidla, jak se mění, tak už to posluchač taky naznačil Pavel o tom, tak krátce mluvil, bude v případě toho samozřejmě zase úsudku hlavního sudího, že k tomu má dojít odpočet 5 sekund na vhazování a 5 sekund na odkop v případě třeba i tohodle odbrány, tak aby v případě prodlevy soupeř získal roh a pokud půjde k prodloužení autu, tak získá vhazování soupeř. Ale zase mluvíme o tom i u délky držení míče takzvané v koši, u brankáře sudí musí posoudit, jestli proto jsou objektivní důvody, že golman nerozehrává a pak teprve začne počítat i s asistentem, anebo třeba počítá.
2: Tam si myslím, že je prostor k tomuto trošku očůrat u těch autů. Samozřejmě bavili jsme se o tom, asi by měla být možná určená doba, dokdy musí to mužstvo uvíst ten balón do hry, protože logicky, když budu zdržovat, tak pravý křídlo, než dojde hodit na levý křídlo aut, tak mu to nebude trvat 5 vteřin a ta cesta, když řeknu, že velký vápro má 40 metrů, tak když ten hráč poběží pomalu, tak je to nějakých určitě 15-20 vteřin, než tam dojde a pak teda 5 vteřin, než to hodí. Když to bude hráč, který hraje levý křídlo a bude u míče blízko, tam si myslím, že nějaký prostor pro to, jak ty hráče donutit k tomu úplně není, protože opravdu řeknu, hele, on to jde házet támhle ten a tam ho asi rychleji se nedoženeš, nepředpokládám, že v 80. minutě v těchto těch vedrech a vlhkosti, že tam někdo poběží jako sprintem hodit aut, aby nemohl a pak se zapojil do hry, takže tam v tom autu si myslím, že to bude složitější, tady ty odkopy od brány a držení balónu golmana, tam si myslím, že to je super, že to je jasný.
0: Já teda doufám, že to je k těm autům i kvůli tomu, že často to bylo teď v tom moderním fotbale, ale hodně v Premier League, kterou s Palmy Tilšem hodně sledujeme, že ten hráč čeká, než se tam nasunou všichni a udělá se z toho taková standardka. To znamená, že to není kvůli zdržování, aby si třeba udržel výsledek, ale kvůli tomu zdržení celého toho procesu hry, když...
2: Já ti rozumím, ty si chceš dát na tu standardku čas a vlastně je to stejný proces, jo. Tady jde o to, že vlastně, když řekneme, já si to, nemám to spočítaný, ale řeknu, jako do 15 vteřin musíš uvíst ten balón do hry. A samozřejmě, jestli tvůj nejlepší hráč na auty je pravý bek a háže se to vlevo, no tak bude muset Hergot přidat, aby to stih. A stejně tak ty hráči do toho vápna, když to tam chceš hodit dlouhý. Pokud je tvůj dobrý jako házeč levej bek a je to nalevo, no tak má chvilku na to, aby si otřel balón, aby kluci tam došli jako pomalejc, ale dávalo by to smysl. Takhle pořád ještě furt je to od té doby, co teda chytne balón, tak ty kluci můžou dojít, zaváže si kaničku, teď už teda jsou i nasazovací kopačky bez kaniček, takže si upraví štulpnu a chránič, který jsou neviditelný, takže těch věcí, který tam u tohohle autu můžou hrát roli, fakt jako mě napadá spousta.
0: No a střídající hráč tedy má na opuštění hřiště 10 sekund, a to v nejbližším bodě toho hřiště. Pokud se opozdí náhradník, se dostane do hry nejdřív za jednu minutu, a to po té minutě při nejbližším přerušení. Takže si to vem, 11 hráčů proti 10, máš balón, minuta uplyne a pak třeba i 4, než se přeruší hra a hraješ v oslabení.
2: Je to tak, nabízí to tohleto pravidlo, nabízí spoustu taktických variant, protože pokud se sám pošleš do 10 v té situaci, takhle, když budeš pospíchat, tak samozřejmě ten hráč odběhne hned, to je jasný. Ale když budeš jako to chtít natáhnout a dostaneš se do nevýhodné situace jako do 9 hráčů, tak samozřejmě ty zkušený mužstva už to umějí hrát, že držej balón, a řekl bych to jako v hokejový přesilovce, když hraješ přesilovku 5-4 a nepustíš tu 4 přes minutu z třetiny, tak taky pak máš výhodu, protože ty hráči už nemají energii. Pokud to bude zase v těchto těch klimatických podmínkách, tak samozřejmě i ty obránci můžou mít méně energie, může to být moment, který třeba rozhodne nějaký zápas. Nemyslím si, že jich bude 20 těch zápasů, ale něco takového se může stát.
0: No a pak ještě věc, kterou třeba asi jsme vídali zase možná u Pepa Guardioli, když se zraní brankář, tak si svoláš třeba hráče, svěřence, něco jim říkáš. Tak tohle je teď teda zakázáno, aby nedocházelo k výměm v úzovkách zraněním.
2: To je super, samozřejmě taktický manévr, ale budou ty 3-minutový timeouty, bych řekl, v každém poločase, teda jsem to pochopil, takže to si myslím, že je dostatečný čas na to, aby ten trenér počkal. Musím říct, že vlastně pro ty trenéry je to super, že každý trenér, když se ten zápas vyvíjí trošku jinak, než si čekal, tak tuhle tu 3-minutovku jednoznačně, zase je to taktický už point, kdy fakt jako si myslím, že i asistenti budou zapojení, už se na to budou ty trenéři připravovat, hele, bude to kolem asi 22. minuty logicky, že jo, v polovině toho poločasu, tak pojďme ty řekni tadyhle golmanovi, že můžeme rozehrávat víc po zemi, že tam levý křídlo nenapadá, můžeme útočníkům řekni, hele, musíme je napadat takhle, aby nám to odevzdávali, dostávali do těžkých situací, protože budeme mít určitě videotechniky, budeme mít spoustu asistentů, takže tohle to je taktický break pro mě, no.
0: No, blíží se mistrovství světa, možná budete překvapeni, když během úvodních ceremoniálů budou týmy stát ve všech hráčích vlastně na ploše, v kruzích, a nebude to v té lajně. Otázkou je pak, jak to bude třeba s podáváním rukou, ale fotit se teda bude 11 borců, tak to se nebojte. Ale každopádně mistrovství světa bude pořádně výživné i na Radiožurnálu Sport. Mistrovství světa 98, mluví se o tom jako turnaj století 20. poprvé 32 týmů, teď poprvé 48, takže můžeme říct zatím mundial století, a zahájí ho Pavlové, kteří sedí dneska v desíce, komentovat budou totiž Mexiko Jara, Pavel Tilšar a Pavel Horvát, tak věřím, že pánové to máte už před sebou a těšíte se. My se těšíme teda.
2: Já si myslím, že se těší úplně všichni, takže my asi nejsme výjimka. Já určitě mám problém s jménama, takže já budu říkat 10 nebo 12, což posluchačům bude připadat úplně stejně jako některý jména.
3: Tak já to nastuduju a vždycky to vyrovnám.
0: Ano, a Česko-Jižní Korea, pak budou kolegové z přímo místa komentovat z Guadalajary. Jak říká Pavel Tršar, máme tam 3 kolegy, Jášu, Michalíka a Vasiče, a věřím, že vás také budou bavit během celého fotbalového mundialu. Tak začínáme 11. teď už pomalu končíme, protože bude 11, tak se nám to sešlo. Pavel Tilšar byl dneska hostem, moc děkujeme.
3: Taky díky, naslyšenou.
0: S Pavlem Horvátem se uslyšíme nejpozději ve čtvrtek. Užij si, Pavle, motocyklový výlet.
2: Já už jedu, protože mi jede co?
0: Jede ti motorka.
2: Až z Plzně.
0: Dobře, tak jo. Tak se těšíme ve čtvrtek, probereme ještě konkrétně i český národní tým a budeme vás ladit na mistrovství světa.
2: Pavle, hezký den, naslyšenou.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta
7: na Rádiu Praha.
6: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
7: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
6: Topíte se v reklamách.
7: V reklamách.
6: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.